0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyl za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor, nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe, to mi pomáhá. Legrace je vzácná věc. Dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si po ukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: Pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupovala s odborníkem na zdravou výživu svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: Štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: Já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze. Čtvrtek, 1. května 2003. Jo, tak dnešek se opravdu vydařil. Byli jsme s tátou sami, kolem nás pobíhali naši psi a my si povídali, prohlíželi jsme si fotky a vzpomínali jsme. Hlavně na naše cesty. Viděla jsem hodně zemí, přenádherné krajiny, skvělé historické památky, ale domů jsem se těšila, ať jsem byla kdekoliv. Už jsem se celá tetelila, abych konečně viděla pod sebou z letadla Prahu a když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domů viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby. Ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí. Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, Tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku. Ovšem, nikoli v dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo? Ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš. Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru s pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy. Když na mě jde dojetí, řeknu rychle něco drsnějšího a dojetí přejde. Tentokrát nepřešlo a tak jsem papíry s mnoha a mnoha přáními a podpisy slzami úplně rozmáčela. Říkám si, jak je to vůbec možné, že lidé sednou a napíšou pár milých slov nějaké Růžičkové, kterou vlastně ani neznají. Jen viděli pár filmů, ve kterých hrála, nebo mě viděli v nějakém televizním pořadu. Ať se o hereckém povolání říká cokoliv, má jednu opravdu skvělou stránku. Otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své Ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ní panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, všem těmhle ženským vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov. Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech neduhů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila, kdyby ani tohle s tou mojí rakovinou nepohnulo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, přinejmenším v médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět, zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále. Či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srílanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž. Slovo čeho? Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomocí.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje?
2: Sabotáž,
1: to asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za 2 a kousek měsíce a ťukejme se do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální, protože ani taková věc ty volby nerozhodne. Takhle bych o tom spíš byl schopen diskutovat, ale nakolik to rozhodne a jaká je ta citlivost názoru voličům. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nedovedu si to vůbec vysvětlit a představit, tak proto nemám žádný silný soud na to, co toho voliče může oslovit. Já vím, že někdo má docela rád svého pana starostu v poslední vesničce či ve velkém městě a může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, já tam nevidím, přeci úkolem starostů je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. No a teď nejenom když přichází tohle myšlení i do toho parlamentu a senátu, no, tak ten stát už je vyždímaný úplně, proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Viděl
2: Znáte sama třaskavá téma.
1: Tak no, viděl jsem vaší paní na červeném koberci a chci se ptát, jestli vás to tam netáhne.
2: Já jsem tam mnoho let chodil, ale teď už mě to tam opravdu netáhne. Ona mé uvolněné místo vede jí k tomu, že postupně tam vodí také do vyšší, v úvozovkách vyšší společnosti naše vnoučata, takže to je taková bohulibá činnost rodinného typu.
1: No, pojďme
2: ještě. Mě spíš zaujalo, když jste o těch Karlových Varech, mě spíš tam kolem Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Ta mě taky zaujala.
2: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože
2: tak Marek Eben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně 100% a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion no chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena, a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, což je pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte nafrčen?
2: No ne, no to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě, protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nepřesně to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, jenom naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala.
2: To
1: abych slavil na vašem místě.
2: To, když jsem poslal tadyhle tu SMS-ku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš, pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
2: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: Tenhle ten člověk psal jakýsi komentář v okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
2: Já ho fyzicky neznám,
1: já také
2: vypadá,
1: ne, ale já jsem ho neviděl nikdo. Už to jméno slyším dnes po druhé.
2: Takže, to je zajímavý. No. No, a tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím upevňujete
1: značku. No.
2: Hergot.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomyslní spravedlnost.
1: Názor na agitace.
2: Podívejte, ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane holče, nemůžu říct nic jiného, než to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo, je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, vy nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Čeká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: vím. Žil na koni a tak.
1: No, jo, jo. Pane holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. To se... No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale, co vy víte, třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Bude... Proběhne několik, mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 ne, let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne?
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál. Jo.

0: Středa. Probouzím se až v 5 hodin. Mám z toho radost, že nevím, co bych ráno dělal. Venku sněží a mrzne. Koukám se na chodbu, jestli někdo nejde. S kým bych mohl zavést hovor? Nikdo. Provádím základní úkony a snažím se je co nejvíce protahovat, aby mi utekl čas. Čistím si zuby, holím se na sucho jako pan Balcár, lezu do vany. Opravuji netěsnící splachovadlo a závady, které na pokoji nechali sovětští řemeslníci. Je toho dost na generální opravu a tak je čas jít k obědu. Jaký byl asi včera v Praze Mikuláš? Že já vůl jsem sem jezdil. Umiňuji si, že už nikdy nikam nepojedu. Oblékám se a jdu na oběd. Na schodech potkávám Jirku a Kavaleho a vyčítám jim, že na mě nezabouchali, když šli na oběd. Kluci se omlouvají, že mysleli, že ještě spím. Do restaurace jdeme společně. Nadáváme u stolu Kavalemu, který umí mizerně rusky, a blokuje jídelní lístek dlouhým prohlížením. Potom mluvíme o tom, jak je hrozné, že musíme do Moskvy letadlem, a vzpomínáme na různé letecké havárie. Taky probíráme, zda udělal Kavale dobře, že si koupil barevnou televizi, když jí má jenom zelenou. Kavale říká, že jsme debilové a že zelená je nejzdravější barva pro oči. Přichází Mamut s Kubešem, ale sedají si k jinému stolu, aby nám nemuseli připlácet na oběd rovným dílem. Sedí však hned vedle, takže s nima můžeme mluvit. Schillinger si dělá srandu z Kubeše, který čumí do jídelního lístku a hledá nejlevnější jídlo. Stando, víš, jak bys mohl jíst celý zájezd zadarmo? Jak? Ptá se lakomý Kubeš, který už se čapnul. Když po sobě sežereš hovno, dám ti 200 rublů, směje se Kavale. Ode mě dostaneš druhý 200, přidávám se, to ti přece Stando stojí za to. Kubeš se rozuří a řve na nás přes celou restauraci, že chce každému doma koupit hodnotný dárek a proto je šetrný. Chce Marcele koupit šicí stroj, což je mnohem lepší než zelený televizor, který si koupil idiot Kavale, a že hovna bychom žrali já a Schillinger, kdybychom neměli takového solového kytaristu, jako je Standa, protože umíme všichni hovno a že dává padáka, a jestli ještě někdo něco řekne, tak to dá Kubeš advokátovi. Máme velikou radost, když Standa zuří, a smějou se i kuchaři, kteří vylezli z kuchyně podívat se, co se děje. Kavale mi oznamuje, že si zaplatí letenku do Prahy a nepojede s námi vlakem. Ptáme se ho proč a Kavale mi vysvětluje, že chce být v Praze o 3 dny dřív než my, aby si mohl ještě zašukat s Kubešovou Marcelou, než přijede Standa s tím šicím strojem. Kubeš stichl a přemýšlí, zda to Kavale myslí vážně. Přichází Béďa Maruštík a my se ho s Jirkou ptáme, jak dopadl včera, zda si zasloužil 5 rublů. Béďa je ale čestný kluk a přiznává, že Valja utratila asi jenom 1 rubl, protože se k ním do pokoje narval turecký dirigent se šampaňským a opruzoval až do rána. Vracet prý ale nebude, protože slíbil Valje, že se staví po obědě. Prosím Béďu, ať s tím počká, že musím do banky s Valjou pro peníze, neboť dnes vyplatím honoráře za 10 koncertů. Když pokladní v bance vidí šek, který vypisuje Valja, dostává záchvat a kam si telefonuje. Přicházejí 2 milicionáři a začnou vyhánět všechny Rusy z banky. Když je prázdno, začne pokladník počítat 6 000 rublů. Trvá to asi hodinu a konečně je hotovo. Omlouvá se Valje, že prý nám to musí dát hodně v drobných a skutečně. Z celkové částky je většina 3 rublovek. Všechny peníze neskutečně zmuchlaný a vošuntělý. Potom nás milicionář pouští ven a doporučuje vzít si taxíka. Kvůli takovýhle částce vás tu každej zabije, povídá. A směje se. To je u nás hotový mění. Je na něm vidět, že by to nejradši udělal taky. V hotelovém pokoji sáčkuju peníze a napadá mě skvělý fór. dám Kubešovi ty největší drobný. Celá kapela má honoráře v tlustých sáčcích, Standa Kubeš v krabici od bot. Volám všechny kluky dřív, aby byli u toho, až budu Standovi krabici dávat. Všichni mě chválí, jaký to byl výborný nápad. Kubeš zuří a nadává nám do idiotů. Standona, vem si 10 rublů, podává Schillinger Kubešovi 10 rublovku. Mě si nekoupíte, holenkové, vykřikuje Standa, ale bankovku si bere. Jirka Schilling je strašně hodný kluk. Má dobré srdce a já ho dokonce podezírám, že mu to svým způsobem dělá dobře, když mu někdo ubližuje. Svým způsobem života a neodepíráním zlému je vlastně Tolstojovec a neví o tom. Máme dobrou náladu a celá kapela sleduje Standu u krabice od bot.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

poví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný na světě já tě mám rád.

0: dámy, půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
2: Ne, já to, prostě to je chyba. To je lež. To je lež. Prostě pumpař je obchodník, jo? Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo, podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levný. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marži na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupují to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 Kč ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí. Takže to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud by chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno vždycky zkazí.
1: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
2: Jo. Tolik jich je?
1: No, 8 tisíc.
2: Dohromady.
1: Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
2: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že to není ta správná cesta. Jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz. No, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od té doby se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard sekera. No tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo.
1: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík, taky lampasák a on bude prezidentem. Já se s to úplně vedle.
2: No... Jako já osobně z toho nemám taky radost.
1: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
2: No tak jedna věc je, že to je lampasák, jo. Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěš, no. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. Tyto dva, to přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s tou předrevoluční tajnou policií.
1: A to je Hilšer jenom.
2: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud od jinut a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct. No. Prostě...
1: Koho budem volit?
2: Nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým, se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mně to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdnej, oni už říkají, že bojuje za Babiše, jenomže on bojuje taky proti Babišovi. Úplně stejně. A je to, vytahuje dokumenty, prostě jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášů a byl tam šéfem, jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. Já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
1: Ano.
2: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto já bych to k nám netahal.
1: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
2: Ale tak jako jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6. 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
1: Ano.
2: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme. On to ještě nevyhlásil, uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy, je tady pan Středula, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře, pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
1: A to ještě mě
2: zajímá, další.
1: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
2: No jednou možná jo, ale teď určitě ne.

0: dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola, samozřejmě.
1: Říkám jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravej, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
2: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny
2: elektrické energie? Zastropování ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
2: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
2: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupné bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já jsem teď zažil takovou hezkou historku. Jeli jsme k dceři a zastavili jsme si v Říčanech, na tom farmářském trhu, nakoupili jsme. A já přijdu k tomu autu a říkám, pro Krista Pána je to možný, protože někdo zaparkoval tak, že nejen, že jsem nemohl otevřít dveře, ale nemohl jsem, ani by tam prostě, tam bylo 10 cm mezi těmi auty. Helenka, že, tak já si říkám, prosím tě, ty nikam nelez, já tam se pokusím přelíst. A teď jsem, protože to bylo její auto, menší, tak já jsem přes ty, tak je to hruza. A teď jsem už byl opravdu naštvaný a koukám v tom autě, který zaparkoval, sedí nějaká paní, že, a ještě navíc otočená zády a říkám, podívejte, ta Káča se ani dělá jako, že o tom neví, že jaký obtíže nám tady způsobuje, že, a teď jsem zoufalý, jsem tam do toho do lesa, vytočím to. Všiml jsem si, že okýnko u té ženské, u té hlavy bylo pootevřené. Tak jsem vytočil svoje okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto bezohledný. A ta hlava se otočila a byl to Bernardín. Já, aby zachoval si prostě ten přístup.
1: Důstojnost.
0: Tak se ne, vyřiď mu to.
1: Já se tě začnu štěkat.
2: No, ne.
1: Ale to mě připomnělo, my jsme seděli přece v šatně s Bohouškem Záhorským a ten přišel do šatny, stoup si jako Kristus a začali ho oblíkat. A pak došlo k ponožkám. To musel sám. A říkal mě vždycky, teď na mě nemluv, teď se jdu potápět. Třikrát se nadech a šup, útl dole.
3: A oblíkal ponožky.
2: To jsem zažil tohle. Pamatuješ ještě starého pana Gáju v ABC?
1: No jistě.
2: V garderobě. Jak oblíkal Dušinku Vrbskýho, to samý. Ten na sebe nešáh, hele. Ten se postavil a ten lítal kolem mě a rval z něj kabát a poklopec rozem, všecko, kaničky u bota. On jenom stál dědek a vykládal ty kraviny.
1: Ale hlavně mluvil a ještě gestikuloval při
0: tom. A poslechněte, to si představte, a ona šla, tamhle ta šla, furt.
1: Ano, nechtěl do toho rukávu.
0: Ježiš, Dušinka Vrbský, to byl už stařičký pán, stařičký náš pan kolega, když my byli mladí.
1: No jo.
0: A hrála se nějaká hra, kde on měl v prvním jednání začátek a v posledním jednání rozuzlení. A začínali jsme hrát a už se blížil jakoby začátek neboli jeho nástup a on nám něco vyprávěl šatně a povídal, a to máte tak, a teď já jsem přišel a ona tam stála takhle, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, na scénu, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, já vám to dopovím potom. A odešel. Odehrál, vrátil se. No, ona tam stála takhle opřená a v tu chvíli přiběh inspicient, říkal, co jste to, pane Vrbský, proved? Vy jste místo prvního jednání odehrál to poslední. A všecko jste... A jeho reakce byla, a mně to bylo divný, co tam dělá ten pelar.
1: No, celý. Ale že ty si vzpomněl třeba Martina Růžka. Já s ním zažil takovej srant, ale doopravdy. My hráli třeba Měsíc nad řekou a on hrál Roškota, starýho, já toho mladýho, že jo, s Janou Březinovou do sebe zakousnutý a on tam přijde s tím monologem a zásadně, ale doopravdy, tam byla replika, když se Vili narodil, vážil 9 liber. On zásadně říkal, když se Vili narodil, vážil 9 kilo. Jednou přiběh na to jeviště a ani slovo. Tak se otočil do toho portálu a říká, děvenko, tak co bude? Ona nic, že to byla němá z portálu. Teď ji pamatujete všichni. Tak on šel, nalistoval si, přečet si ten monolog a vrátil se. Ale co tam máš dělat? Nebo hráli jsme Syrana, ale to bylo už po tom infarktu Ládi Brabce. Takže já zůstal v tom obsazení jedinej, ale hrál to Mixa s Blankou Bohdanovou. No a byla paštičkárna, že jo, a on všecky vyžene, zůstane tam jenom Kristián a Cyrano. A já tam měl repliku, a co s tím dopisem, jak ho mám dát dohromady, neumím vůbec psát. A ono má šáhnout a říct, i to nic, už je tady. Já řekl tu repliku, najednou vidím, jemu vyjeli oči, otočil se a přísám Bůh, proskočil horizontem, teď běžel v tom tyláku, běžel k těm
4: skutkům,
1: teď ty tři skutky nahoru, ty první dveře, druhý, teď víš, že je v rekvizitárně, a teď já tam stál a mě běží vždycky hlavou verše, když byl pašík malé sele, foukali mu do prdele, nic jiného tě nenapadne. A teď je to prostě, dejme tomu, je to půl minuty, ale tobě to připadá jako celý den, zase dveře, bum, proběh tím, měl kus scénáře v ruce a řval, i to nic už je tady. Pepa Mixa byl pověstnej vůbec. Když hrál Strakonického Dudáka, to byla režie ale Krejčova, takže chodníky a já nevím, točny, všecko tam bylo. Teď se podržte, on si nadhodil Dudy vzadu na horizontu, vzal štendr těma Dudama a vytahl až na Forbínu. A nevěděl o tom. Když se hrála Lucerna, takže celá hra se hraje o Lucerně. On první gesto, který udělal, že rozmlátil o portálu Lucernu, nebylo o čem hrát. A pamatuješ, krev a pot, Holiday on Ice.
4: Ano.
1: To bylo strašné. Jak tu vždycky mu vyjeli takhle v opratě.
5: No, s tím já jsem se setkal v Lírovi, protože on byl nade mnou, když já jsem pod ním ležel polonahej a ty nudle, když mu tekly, tak já to už... Nemůžeš, je to král, že jo? Nemůžeš rovnou tak jako ucukat. Tak já jsem se tak vyvažoval, že jo, aby jsme se nespojili, protože...
1: Aby tě nevznučnul.
4: Ale Martin Růžek byl přece mistr škrtů. Jednou hrál mýho tatínka a máme se potkat. A jo, on byl fanda přece do fotbalu.
1: No, Slávie.
4: Slávie, že jo. A ona Slávie hrála. No a to se mu velice nehodilo, když ho volali na scénu. A byla to chvíle, kdy se potká se synem, se mnou, a já mu tam povídám, milý tatínku. A teď jsem měl takovýhle poměrně dlouhý povídání, tak jsem se rozhodl, že tě poslechnu. Mařenka se mně líbí, já už nevím, co to bylo za text, a měl si pravdu, já se budu snažit a vezmu si ji, jo, něco takového. Setkáme se, on spěchal na ten fotbal, já se nadech, chtěl jsem říct, milý tatínku, ani to jsem neřekl, Růžek povídá, já vím, chceš se ženit, a už šel pryč.
6: A byl konec.
4: Měl jsem
1: on
4: poroli.
1: Byl předsedou nějakého fan klubu Slavie, a měl nějaký velký zasedání a večer se hrál Beckett. Dlouhý představení. Becketa hrál Radovan Lukavský, ten nezrychlý nikdy. Že jo? A ten Martin Růžek obešel techniku, všecko, co bylo možné. I poprosil toho Radovana. A to představení se zkrátilo o 3/4 hodiny. Tam bylo, a to bylo přesně, co ty říkáš. Přicházeli po slově, vím, běž, neznám. A teď tam chodíval Bejraška a Pepa Grůz chodili hodinu před začátkem do klubu. Ten si dal fernet, ten si dal ty korejské cigarety. Jo, tady stál pánek ve vrátnici, oni vešli do divadla a šli rovnou. To bylo nejkratší představení, který jsem kdy v životě hrál. Ale bylo vynikající, pozor.
6: Tam. Ale přitom se hráli představení hezky pomalu. Já někde tu historku slyšel, jak oni hráli někde karty na jevišti, protože mě opravíte, a hráli tam Rudla Hrušinský, Růžek a ještě někdo, a zapomněli text. Takže dělali jako, že dál hrajou karty, a když furt nikdo nic neříkal, tak se ten Rudla Hrušinský zvedl, šel do portálu, vzal si tu knihu, nalistoval to, zavřel, vrátili to, sedl si k těm kartám a řekl, tak pánové, moje to není.
2: To bylo v té Malina.
5: No, stará dobrá kapela.
6: Stará, starý kapela.
5: A to Růžek právě, když nevěděl, jako...

0: malinko se zavlnilo a on se otočil do toho lidiště a říkal, no Igore, no co? Hrálo se.
1: Měl problém
2: Růžek většinou
1: se jmény, s ruskými jmény.
0: No idiota, když jsme.
1: Ano, ano. A všem říkal holubku nebo holubičko. Kaloč, který to režíruje, říká, pane Růžku, prosím vás, nedělejte mi z toho holubníka.
2: Nedbal hrál mýho tatínka a já hrál Pubu, jugoslávská hra, těžko se to pamatuje, Puba. A hrajeme a já mám takovej dlouhej monolog, ty jdeš žrát nebo co, tak si to vem rychle, jinak já nemůžu vyprávět.
3: Tak počkej, tady to budeš cihat, no. Tak vem si to celý.
2: Tak, vem si to, no, dobrou chuť. Už můžu?
3: Tak, hrál si Pubu.
2: Hrál jsem Pubu, měl jsem dlouhý monolog, všichni to poslouchají, všichni mají skleničky, doutníky v ruce, je to horních 10 000 společnosti a první se po mém monologu ozve můj otec Nedbal a říká, já myslím, že Puba má pravdu, ať podá žalobu. Jo? A on zapomněl, jak se jmenuju, jeho syn. Jo? A povídá, já myslím, že on má pravdu. Počkej, teď všichni sežrali ty doutníky a tohle to všecko. Byla pauza a povídá, to byla ostuda, viď, jak jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuješ. Já říkám, ne, pane profesore, toho si nikdo nevšímá, nepovídej, když jste tam lámali doutníky a žrali skleničky a lidi šuměli. To, jakže se v tom jmenuješ? Já povídám, Puba, pane profesore, Puba. Na scénu druhá půlka. Druhá půlka začíná, že já telefonuju, dozvím se nějakou tragédii a utíkám pryč kolem Hlaváčový, která hrála Abatyši, barónku. Jo? A je tam ještě otec, Nedbal. A já položím telefon, utíkám a za sebou mám slyšet repliku. A co bude se mnou, Půbo? Mě tu necháš? A ozvalo se. A co bude se mnou? Hupi, dupi, papu, pípo! Jo? No, Hlaváčová to nevydržela, začala se modlit a šklebit, jo, jako že pláče místo smíchu a já kolem ní a poslední moje věta bylo klaním se barunko, tak jsem to nevydržela, povídám, klaním se barunko.
3: Tohle dělal Petr Štěpánek, když se hrál Lucerna, tak se obnovilo tohle. No, tam mě taky angažovali, všichni v tom hráli, bať se hrálo sobota, neděle, odpoledne, večer. A jediný, kdo nebyl alternovaný, byl Franta Filipovský. Takže najednou, a on se začal asi bouřit, nebo se mi volali, budete hrát v Lucerně. A jsem říkal, co? No toho France. A já říkám, pro boha, s kým to budu alternovat? No s Filipovským, jste podobný typy.
0: No tam byl nejlepší Vašku, pamatuješ ty, to byla tvoje, jak vždycky Jana Hlaváčová. Já se vrátím z krátkého snu do zlaté nudy. A Vašek.
3: Já vím, co jsi řekl.
0: Těsně předtím.
1: No ne, ona, to vzniklo tak, že ona mě při odpoledním představení říkala, ještě tu kasací, milostivě, říká, ano, ráda si ji poslechnu, jo. A já měl klarinet, který neměl
0: nic.
1: Jazyček, nic, klapky, nic, jo. V orchestřišti velká radost, že já budu hrát na to kopyto koňský. A já jsem říkal, tak pánové, overturu, jo, Kemrovi a Somrovi, jako víš, jako, že mi tam dají pár tónů. A to už se Jana lekla a řekla, ne, anebo ne, až příště přijedu. A teď, říká, teď jdeme z toho jeviště, on říká, já kráva, co mi ten Vašek večer udělá? A teď chodila a dívala se, jestli nemá na vlečce něco položeného, rozumíš, nebo to, jakým způsobem jí...
3: Se pomstíš.
1: Se odvděčím, jo. A když už byl tak poslední, že jo, závěr, tak já říkám, ještě tu kasací. A ona říká, ne, snad až příště přijedu. Já se teď vrátím zpět do zlaté nudy.
0: Dudy,
1: a já jsem řekl, míti tak dudy. Ne, já se teď vrátím zpět, míti tak dudy.

0: Zlaté nuly. Tam je důležitý to hodit.
1: Já to hodil přední.
2: Česně přední.
3: Se pamatuješ, Láďa Brabec vběhnul jako Dvořan a má repliku. Hanička pryč a Lípa dosud stojí. A on vletěl. Lípa pryč a to jeviště takhle kleklo.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
1: Topím plynem. A vy?
0: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vlítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%, nájem 6,2%, vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Život na zámku Selmeč se ukázal být příjemně stereotypním. Zámek byl mnohem menší, než Bernard očekával, a přilehlá obec byla také menší, mnohem menší než několik mil vzdálená Korpona. Zámek však obklopovala velká, hustě stromy posázená příjemná zahrada s jezírkem a běhaly po ní pávy. Jejich nepříjemný hlas doléhal brzy ráno do Bernardova pokoje, připadal mu ale jako poplatek za luxus. Kuchaři používali hodně smetany a červené papriky. Hraběcí synkové se jmenovali ve Vídni Johann Amos a Adam Wolfgang, v Selmeči Jánoš a Adam. Bylo na nich něco divného, na jedné straně jakási přejemnělost, na druhé straně zvláštní provokativní hrubost. 12letý Adam a 13letý Johann zpočátku sedali proti Bernardovi chladně a vyzývavě se na něj dívali. Čekali, co udělá. Bernard si toho nevšímal a mluvil s nimi jako s dospělými, takže brzy vznikla nepronesená a nepsaná dohoda, že si navzájem nebudou víc komplikovat život, než je nezbytně nutno. A v zásadách této vzájemné obezřetnosti spolu vycházeli bez důvěrností, ale s respektem. Zřejmě byl prvním vychovatelem, kterému se něco takového povedlo, protože hrabě byl jeho úspěchy evidentně velmi příjemně překvapen. Nejzajímavějším člověkem na zámku se však ukázal být tchán hraběte, starý baron Selmeči, o jehož existenci neměl Bernard původně ponětí. Starého pána nechávali na zámku celý rok, do Vídně ho nebrali a věděli proč. Baron nebyl tak šílený jako jeho dcera, rozhodně nebyl autista. Výstřední však byl dostatečně. Občas propadal na několik dní melancholii, ale následovali hyperaktivní týdny. Sluhové ho střídavě 24 hodin denně hlídali. Baron je byl holý, jakmile se mu nějak znelíbili, ale stejně jim občas uprchl. Neměl rád děti, mladí lidé mu byli odporní. Kněze nesnášel a zetěm hluboce opovrhoval. O své dceři říkal, že se zbláznila, protože byla vždycky neukázněná a nikdy se nedokáže ovládat. Stařec měl kolem 80 let, chodil většinou oblečen v hedvábném županu a na hlavě měl buď šátek nebo domácí čepičku. Jestliže se ale rozhodl účastnit společné večeře, přišel oblečen do rokokového kroje, v jakém chodíval manžel císařovny Marie Terezie, František Štěpán. Považoval se za Voltaireova žáka, prý dokonce s Voltairem občas korespondoval. Zlé jazyky tvrdili, že korespondence spočívala ve dvou dopisech, které baron Voltaireovi poslal a na které filozof neodpověděl. Pokud se baron vydal do zahrady, kde s lupou prohlížel květiny, listy stromů a chycený hmyz, popřípadě psí výkal na zemi, narazil si na hlavu s rozcuchanými velmi řídkými vlasy široký slaměný klobouk. Několik dnů trvalo, než si Bernarda vůbec povšiml. Pak ho jednoho dne zachytil ohnutým koncem hole a přitáhl si ho. Jak se jmenujete? Otázal se. Bernard řekl své jméno. Jak se jmenujete opravdu? Mávl rukou stařec. Přece se nemenujete Goethe. Jmenuju se Schiller, opravil ho Bernard. No to je snad ještě horší, řekl Selmeči. Slyšel jsem, že jste psal nějaké noviny. Absurdní zaměstnání, to za mých mladých let nebylo možné. Máte vzdělání? Ano, kývl Bernard. K vyučování těch zpratků mé dcery ho nebudete potřebovat. Hlavně jim žádné nevnucujte. Musím si ale vyzkoušet, jestli s vámi mohu mluvit já. Bernard se usmál. Co víte o Abrahamovi, vy učiteli, zeptal se. O kterém, zaváhal Bernard, znáte dějiny židů, našich učitelů a nepřátel. Věříme jim a nenávidíme je. Toho Abrahama myslím. Arabové, řekl Bernard, myslím, také tvrdí, že z něj pocházejí, že praotec Abraham založil Meku a že tam zemřel. Aha, vykřikl starý Selmeči. A jak pak mohl být Abraham otcem tak rozdílných národů, židů a Arabů? Něco s tím praotcem nehraje. Neznal jsem ho, nevím, odpověděl Bernard. To není vtipné, zavrčel baron. Umění dialogu už dnes naprosto upadlo. To je ten pokrok? Jako kdyby se rétorika ani nevyučovala. To už bych se mohl klidně bavit se zetěm nebo s místním farářem. Obé mě stejně nemine. Snažte se trochu, vy primitivé.
1: Bernard přiznal, že o Abrahamovi mnoho neví. Očekával, že ho Selméši pošle studovat Bibli, ale baron se spíše chtěl vypovídat.
0: Geneze píše, že mu bylo 75 let, když vyšel ze země Haran, houkal. Ale také se tam píše, že jeho otec Terach splodil Abrahama v 70 a umřel ve 205. A když Abraham odešel až po otcově smrti, muselo by mu tedy být 135 let.
1: No to zní logicky, řekl Bernard hloupě. Če, pravil Selméči.
0: V tomto věku odešel z Mezopotámie přes Sichem až do Memfidy, prý hledaje obživu. Dohromady asi 500 mil ve 140 letech. Podivné cesty.
1: Bernardovi se vynořila vzpomínka na biblický údaj a hbitě ji použil.
0: A měl sebou svou manželku Sáru? Zeptal se. Výborně, jistě. A ta byla téměř dítě vedle něj, protože jí bylo teprve 65, chechtal se baron. Jelikož byla velice krásná, vydával jí za svou sestru a faraon se do ní zamiloval a zahrnul jí ovcemi, oslicemi, velbloudy, kravami a služebnictvem.
1: Vzpomínám, poznamenal Bernard, že jí bylo podle písma 90, když jí Hospodin slíbil, že povie Abrahamovi do roka dítě, ne?
0: Právě, a ač mu bylo 160 let, jelikož rád cestoval, odebral se do pouště Kadeš se svou mladou těhotnou a stále samozřejmě krásnou ženou, líčil baron barvitě. Jeden z králů v té poušti se do ní rovněž neopomněl zamilovat, no a Abraham ji znovu vydával za svou sestru, takže získal další voli, osly a oslice, velbloudy a služebníky a služky.
1: Řekl Bernard, dá se říci, že tento Abraham ze své věčně mladé ženy dosti zbohatl.
0: Výtečná poznámka, zaradoval se baron. Tudy na to. Je jasné, že to všechno musí být pravda, nep je to v písmu.
1: A to obětování syna nahoře, navrhl Bernard, nebudeme se bavit o dětech, odmítl Selméči téma štítivě.
0: Stačí, že jsou nějaké v domě. A ti hošíci jsou aspoň temperamentní, že?
1: Jsou zvláštní, řekl diplomaticky Bernard.
0: Jejich matka se štítila mužů, kývl baron.
1: Připomenul Bernardovi, aby četl v budoucnu písmo svaté pečlivěji a propustil ho s tím, že si příště popovídají o andělech.
2: Hrabě Erdédy jezdil v průměru dvakrát týdně do župního domu, kde pak několik hodin úřadoval. Vracel se unaven a zhnusen, okamžitě se šel vykoupat a nechtěl nikoho vidět. Bernard se nejen neodvážil zavést hovor na Korponu, ale ani se nezmínil o tom, že snad to město už zná.
1: V témže měsíci předvedli bratři Montgolfierové veřejně ve svém rodném městečku Annonay balón plněný horkým vzduchem. Zatím v něm ovšem nikdo neletěl. Za to později v září vypustili před králem Ludvíkem XVI. A Marií Antoinetou ve Versailles aerostat, jak balon nazvali Réveillon. To znamená štědrovečerní večeře. Spojitost nechápeme, ale možná jsme zvolili špatný překlad. S prvními živými bytostmi v koši. Prvními vzduchoplavci byla ovce, kachna a kohout. Ovce se jmenovala Montossiel, což znamená výstup na nebe. To chápeme. Let byl dlouhý asi 8 mil a dosáhl výšky kolem 500 metrů. Let zvířata přežila, ale jejich další osud nám už není známý. Asi byl běžný.
0: Proč ovce, milý Montgolfiere, zeptal se Ludvík XVI. Technika ho zajímala, jeho koníčkem bylo zámečnictví.
1: Její fyziologie nám připadala podobná lidské, pravil starší z bratrů Joseph Michel.
0: Ovčí fyziologie, protáhla Josefova sestra tvář. A kohout?
1: Je to pták, který tak vysoko nelétá, vysvětlil mladší montgolfier Jacques Etienne.
0: A kachna naopak, kýbl král.
1: Ale nač to všechno? Snad nezamýšlíte?
3: Ano, sire, přikývli bratři.
0: Zamýšlíme jednoho dne vzlétnout také.
1: Král se zarazil. Ale kdyby si Bůh přál, abychom létali, byl by nám dal křídla, řekl pomalu.
2: Marie Antoaneta se postraně na manžela zadívala a dotkla se mimoděk umělé pyhy na své tváři. Pak pravila, sire, Bůh nám dal i věci, kterých jsme se museli zbavit, jak vzpomínáte.
0: Třeba na křídla jenom zapomněl.
1: Týžden hrabě do župního domu nejel, ale pozval si na kuličník souseda, zemana Pustaje a pana děkana.
2: Bernard seděl v knihovně a četl s Johanem a Adamem francouzskou historii. Slyšel z vedlejší místnosti zvuky kulečníkových koulí a občasné klení a smích pana Pustaje. Zeman měl silný hlas a kulečník hrál špatně, ještě hůř než Bernard. Takže důvodů nadávat měl během hry o peníze dostatek. Nadával většinou maďarsky. Smál se nahlas a znělo to jako řechtání koně.
1: Johan a Adam vždy zpozorněli, když zaznělo sprosté slovo. Pokud jeho význam neznali, požádali Bernarda o vysvětlení. Bernard nedovedl dost dobře maďarsky, ale slíbil, že si chybějící významy ověří.
2: Hrabě otevřel dveře knihovny.
0: Jsou chlapci hodní? Zeptal se.
1: Tch, řekl Johan.
0: Tch, přidal Adam.
1: Všechno v pořádku, milosti, odpověděl Bernard. Otevřenými dveřmi zahlédl muže stojícího za Erdédym. Byl to muž kolem 30, drobnější a štíhlý a zřejmě dával v oblečení přednost růžové barvě. Se zájmem pohlížel na oba chlapce.
0: To jsou synové? Zeptal se pán hraběte.
1: Ano, odpověděl Erdédy.
0: Netušil jsem, že už jsou tak velcí, řekl pán uznale.
1: A vy jste vychovatel.
0: Bernarde, řekl hrabě, jděte a dohrajte za mě partii, ano? Musím s panem komisařem probrat jeho poslání.
1: Merci.
2: Komisař se usmál na chlapce i na Bernarda a spolu s hrabětem odešli.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A mám zásadní výhradu. Motoristé sobě, že to jedete, že? Do těch voleb. Ale já se s tím názvem necítím dobře.
2: Jak to?
1: Mně tam chybí motoristé i motoristky.
2: Jo, ale to
1: vy jste
2: je...
1: zaspali, vy jste zpátečníčtí.
2: Pozor, teďka se na mě obrátila nějaká dáma. Opravdu, teď je to dva dny zpátky. A ptala se mě, jestli máme na kandidátce motoristů ženy a jestli by je mohla vidět, jako na kterých místech a tak, jo. Tak jsem odpovídal, jak jsem to spočítal. A zjistil jsem, že motoristé sobě, na kandidátce motoristů sobě je 34% osob ženského pohlaví. Jsem mi to napsal, s tím, že jsem se teda podíval ještě na ty ostatní strany. A zjistil jsem, že Piráti mají 37, není tak moc víc. Čižinského Prahasovi má 29. Ty by teda měly být daleko rovnostářštější.
1: Jo.
2: Ano, má tuším 32, takže taky míň. No a když jsem potom přišel na ODS TOP 09, a tady ty progresivisty úplně nejvážnějšího typu, tak ty měly 18,5 mají. Mm-hmm. A tak jsem to ty paní napsal. A ona teda byla úplně perplex z toho, že ta ODSka má jenom 18,5 a že teda, jakože aspoň my, tak že čekala, že my jsme hluboce skončili někde v 18. nebo 19. století, ale byla překvapená,
1: a
2: že
1: to ještě... To...
2: Ale moment, moment, ještě dořeknu. A já to jako, proč se na to ptala, že ona zastupovala nějaký spolek 50 na 50, mě psala. Jo? Kteří tady tohle rozebírají, tak jsem se díval na vedení spolku 50 na 50 a jsou tam tři osoby ženského pohlaví jenom. Takže to není 50 na 50, to je 100-0. Takže možná my bychom mohli vzít ještě tadyhle založit pana kameramana a jít se tam k ním jako přidat?
1: Ale víte, že jo.
2: Aby jsme jim to tam vyrovnoprávnili.
1: Ale líbí se mně, že to máte takto. Tak a máte tam také na kandidáce nějaké nebinární motoristko?
2: No když jako... To ještě na tom budeme muset asi jako zapracovat. Jo? Já se totiž jako nechci na to lidi ptát. Mně to je takové žinantní.
1: Jo, takhle.
2: Ale máme tam kolečko.
1: Je tam pan Kolečko?
2: Je tam pan Kolečko, který scéna. Se této problematice věnuje ve své tvorbě.
1: A takže... skvěle. Sadím se, že až půjdete na Český rozhlas a bude tam některá z těch aktivistických moderátorek, tak bude říkat motoristé i motoristky sobě. Po té, co říkala, že je sněmovna lordů a lordek.
2: No, konečně začíná ten svět být takový
1: vyvážený,
2: takový vyvážený a korektní.
1: Tak, jdeme na to, pane Macinko?
2: Jdeme na to.
1: Já teda ještě řeknu, já nevím, já tomu asi musím říct.
2: Co?
1: No, že očekáváme v našem kolektivu významnou událost.
2: No, očekáváme významnou událost, no.
1: Jeden z nás má dneska termín porodu. Máte mě teď? Pan Macinka totiž dnes má porodit a my se na to všichni
2: těšíme. No včera, jo, ale včera už malýmu se moc nějak nechce, takže...
1: No komu by se chtělo na tento svět, pane Macinko?
2: Já už bych ho potřeboval.
1: Potřeboval?
2: No protože já jsem měl včera narozeniny a tak jsem se těšil, že jako se vyklube v ten den, kdy měl. A nějak mě štve.
1: Já jenom doufám, jestli dostojíte svého slova a bude se chlapec jmenovat Xaver. Ale nechám se překvapit. A je to otázka minut, hodin, že?
2: No,
1: a třeba dotočíme.
2: Asi budeme ho muset nechat si vybrat, ne? To je taková ta móda, že si každý může zvolit, jak se cítí. Třeba se bude cítit být Xaverem.
1: Ježišmarja, ale to je dobrý.
2: Měl byste natočit nějaký pohádky pro děti a já mu je budu pouštět a on potom...
1: Řekl, já chci strejdu. To je 50 na 50. Jdeme na to, pane Macinko. Událost naší země, jo, posledních dnů. Máme tady nový hvězdný pár už několik měsíců a my jsme ještě se o něj vůbec tady nějak neotřeli. Ani v dobrém, ani ve špatném. Agáta Jaromíra Soukupa. Pár chystá na televizi Barrandov reality show.
2: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak multifunkční pan Soukup moderátor je a co všechno má, jo. Tohle je bezva. Ale vzpomeňte si, jak on začínal tu svoji takovouhle moderátorskou kariéru, jo? Že on první, co měl, tak on byl přece výhradním, a to možná i vy jste na něj žárlil, on byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem.
1: Ano, ano.
2: Takže to byl jeho začátek tady v tomhle, v téhle sérii byl Miloš Zeman Jaromíra Soukupa.
1: Jo? Ano, ano.
2: Tak se spolu tam nějak rozmotřili, nevím, co zatím bylo nebo nebylo, to asi jedno. Tak se přeorientoval, zřejmě zjistil, že se cítí být už ne jako moderátorem pořadu Miloš Zeman Jaromíra Soukupa a nastavil si, že má teďka, myslím, každý čtvrtek má pořad Miroslav Kalousek Jaromíra Soukupa.
1: Jo, vlastně ano.
2: Ty tam chodí a ten mu visí na rtech, ten Jaromír Soukup a ten Kalousek to tam takhle, tak to tam dává, ne? A teď teda přichází, rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Hanichovou Jaromíra Soukupa. To je neuvěřitelný, co ten člověk všechno tam, který mluví o tom. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa?
1: Já to nevím.
2: Pes Jaromíra Soukupa.
1: To je zlý.
2: Takže některé pořady mu tam ještě chybí. Já si myslím, že takový to chcete mě Jaromíra Soukupa, když jsme u těch pejsků. Počasíčko taky by tam mohl být nějaký, jestli si pamatujete a tak.
1: Jo, jak se slíkali. A jaký tomu prorokujete, tomuto hvězdnému páru vývoj? Já jim přeju štěstí, ale tuším někde v dáli, že do 3/4 roku místo paní Hanichové tam bude paní Žilková.
2: Jo, že by to byla...
1: Ta je teď nešťastná, protože ji opustil pan Stropnický.
2: Žíla Jaromíra Soukupa, jo?
1: No a Jaromír ji udělá šťastnou.
2: No, ale podívejte se, jak je to hezký pár.
1: Je?
2: Ale pozor, musím teda fakt uznat, já nesleduju moc žádnou televizi, nesleduju kromě XTV, ale nesleduju ani teda moc Barrandov, jo, ale je jako zajímavé, že pokaždý, když člověk tak přepíná, tak tam ten Jaromír Soukup má některý ze svých všech pořadů, co tam jsou. A on jak byl vždycky takovej trošku Matěj a byl takovej jako směšnej a jako moderátor nic moc a pak točil ty seriály, tomu se prostě všichni úplně vysmívali, tak on se fakt naučil. On opravdu, jak teď tam jede to vaření a tak, tak prostě teď to je jeho život, takže možná to je tím, že tady Agáta vidí starý furt v práci. Víte, já ho vidím v televizi, musím, abych ho viděla, tak musím s ním mít aspoň 3x týdně nějaký pořad. Jinak prostě...
1: Nejde na to dobře, tak ty holky jsou mazaný tam.
2: Ale... Možná by mohl na ní potom ještě přepsat půl království. Takže může mít třeba půlku televize Barrandov.
1: Mimochodem, víte, jakou má přezdívku?
2: Ne.
1: Jsem se dozvěděl nedávno. Ti lidi, co pracují na Barrandově, údajně mu dali už před nějakým časem mocenskou přezdívku Stifler.
2: Jo, Stifler, jo.
1: A víte, kdo je Stifler?
2: Ne.
1: No to je hlavní kápo z filmu Prci, prci, prcičky. Je nějaký Stifler.
2: Ale víte co, já tomu moc, jako, tomu moc nevěřím, protože vy si myslíte, že na tom Barrandově jako někdo pracuje kromě...
1: Tak já jsem několikrát byl, je tam pár kameramanů.
2: Fakt? Jako, že tam někdo ještě kromě Jaromíra Soukupa je? A není tam on?
1: Ne.
2: Není to jako, že se sám maskuje,
1: jako
2: sám se
1: točí? Jako nelíčil mě Soukup.
2: Sama já se drátuji, tetuji a letuji.
1: Tak. To bylo takové letní osvěžení. Nutno říci, že paní Žilková mladší...
2: A vypadá dobře.
1: Vypadá dobře.
2: Když je takhle vyretušovaná, vypadá skvěle.
1: Ona je prostě krásná žena. To se nedá vzít.
2: No. Taky se tváří se jako šťastně.
1: By mohla jít do té ODSky, aby jim zvedla ty procenta, ne?
2: Aby vyvážila toho z těch Řepory. Ten je takový nevzhledný, tak kdyby se stoupla vedle něj, ne? Tak...
1: Pavlík náš, to je krasavec.
2: Jo.
1: Ježišmarja.
2: Tak já jsem ho dlouho neviděl.
1: Všechny ženy z Řepory ho budou volit.
2: No, tak tomu teda blahopřejeme předem.

0: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik. Radio Xaver.

0: tlakování.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: O, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.

0: To jste vy a to jsem já.
1: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
0: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
1: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
0: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
1: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
0: Já to nechci vidět. Takhle?
1: Co? No, takhle se to řeší dneska.
0: Čekal jsem to.
1: To je hodnotový.
0: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
1: Ksaver, já jsem viděl toho jak Václava, ty? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
0: Doktora Václava?
1: No, Moravce.
0: Jo, myslíte Vaška.
1: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
0: Tak ji už dávno hrklo, ne?
1: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
0: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
1: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
0: Hostky.
1: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se strapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
0: Věru!
1: Ta tam seděla.
0: Věruš.
1: A viděl jste, jak seděla?
0: Ne.
1: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

0: Po cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že stáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein přátelé z NVO miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné, členové NVO je přísně dodržují a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních. To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho, přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem, symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám, tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vistárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje. Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi protože jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak 3kilový pejsek zabere tak velkou pohovku, ale umí to bravurně. Když na svůj oblíbený gauč nechce nikoho pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu. On vrčí, dává tak najevo, že se na mě zlobí. Jsem unavená a tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárií místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez uzardění a s milým úsměvem jako dáma: kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem, chřestíc šperky, jsem se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bot od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. V zádech jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat. Co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra, to se děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že ses všude vykecávala, tak jsme se zdrželi, smál se šibalsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu.
1: In a second story window,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako po každé, politolog Jan Kubáček.
2: Jsem připraven na evropskou jízdu, takže jedeme na spojezd.
1: Vypadáš antisystémově dneska, koukám na tebe.
2: Neděs mě, jak to už vypadá, prosím tě. Když člověk jenom se jako v úzovkách dobře vyspal, je trochu v běhu, nestíhá, odpovídá do všech stran, bych chtěl podtrhnout a už vypadám antisystémově.
1: No, natáčíme první férovku po eurovolbách, o kterých já si dovolím tvrdit, že to jsou, že jsme zažili zemětřesení, pokud jde o eurovolby, protože vyhrálo hnutí ANO, které porazilo o 4%, trojkoalici Spolu má rekordní počet mandátů, 7. Spolu ztratilo v tom součtu 2 mandáty, když vezmeme ty tři strany, a premiérská ODS ztratila 1 europoslance, no ale máme tady 2 skokany voleb, nováčky vlastně, byť tam třeba Kateřina Konečná není úplně novickou politickou, ale prostě má novou koalici, stačilo, a vidíme tady to uskupení motoristů a přísahy vedenou Filipem Turkem, tak obě ty uskupení utrhly téměř plus minus 10% hlasů, což je asi to největší zemětřesení voleb, dohromady v součtu 20%, a já jsem se díval na počet hlasů, oni dostali jenom o pár hlasů méně než trojkoalice Spolu, která tak si jako přemýšlela ve svých tajných snech na vítězství v eurovolbách. Můžeme tady vidět určitě velký zklamání a propad a nenaplněný potenciál hnutí STAN, který do eurovoleb vedla Danuše Nerudová. No a u Pirátů vidíme už druhý volební masakr během jejich účasti v té fialovské vládní konstrukci. Nejdřív to schytali ve sněmovních volbách, kde se spojili se STANem, a ty to schytali pro změnu samostatně, utrhli jediného europoslance, a to ještě vypadli, a to ještě vypadl lídr jejich kolaja. No a na chvostu dvoukoalice SPD a Trikolóry. To byla strana, která tradičně držela, teď mluvím o SPD, 1/10 elektorátu, ať už ve sněmovních volbách nebo i v těch posledních eurovolbách. A najednou vidíme propad v podstatě k hranici volitelnosti. Oni získali jenom nějakých 5,7% jediného europoslance s odřenýma ušima. A myslím, že se nám tady rýsuje hodně přemýšlení do těch budoucích nebo příštích sněmovních voleb, které vlastně už jsou jenom za rok a 4 měsíce, čili záhy. Do toho za chvíli nás čekají další 2 volby, a sice krajský a senátní. Takže já myslím, že teď jsme vyšlápli k takový permanentní volební kampani, a ty eurovolby, ač to mnozí možná potlačují na základě přání otce myšlenky bývá, tak myslím, že můžou naznačit to, jak se tady přeskupují politické síly směrem ke sněmovním volbám.
2: No, já to hlavně vnímám a jsem za to rád, to je obrovská chvála směrem českým voličům. Jednak mě potěšila vyšší volební účast. Víš sám, já to ostatně říkám od závěru loňského roku.
1: To je efekt férovka, víš, že jsme tady furt vyzývali, to je jasný.
2: No, a jsem si to pokazil, protože já jsem typoval v listopadu loňského roku 33%. Kdybys mě řekl, že přijde 36%, tak ti řeknu optimisto, držím palce a přejme si to. Je to samozřejmě velmi negativní zpráva vůči vládní koalici, protože vždy platilo vyšší volební účast. Přeje spíše zajetým značkám, kamenným stranám, no, a ne tolik novým subjektům. A ono se ukázalo ihle vše jinak.
1: Já tady dělám jenom technickou, krátkou na tebe, faltýnkovskou, protože já jsem poslouchal premiéra Petra Fialu a lídra Spolu, a ten v podstatě znovu vyhrál. Já myslím, že ten bujaře slavil
2: tu
1: prohru, ten vyhrává furt, protože on řekl, nejsem nějak extra jako šťastný, ale nejsem ani zklamaný. Znovu opakuju, je to jenom ztráta 2 europoslanců za ty 3 strany Spolu a ztráta europoslance pro ODS. Byl to on, kdo prostě tady strašil populistama, extrémistama, antisystémákama, a asi strašil tak, až jim to lidi hodili. Takže jenom my možná tady vidíme nevítězství Spolu, ale jeho lídr slaví vítězství.
2: A to je právě to druhé. A to mě velmi potěšilo, že platí, že se nemůžeš promlčet kampaní. Že v podstatě všichni, kteří to postavili na tom, že nebudou na nic odpovídat, bude to kompromis kompromisu, nechytejte mě za slovo, jak budeme hlasovat, v jaké frakci budeme hlasovat, nebo takové to pirátské obecné typu musíme, je to závazek, nějak to dopadne, řekneme si, až situace nastane. Popřípadě, ale to jde směrem i k SPD, nenasazování lídra a když lídr přišel, tak byl hodně neviditelný a v podstatě se opakovala kampaň, která byla použitá před 5 lety. Opět se to nezopakovalo a nezafungovalo, ale je to příběh i Danuše Nerudové. Prostě nemůžeš někam přijít a namísto toho, že řadu témat vymlčíš nebo naznačíš, že v podstatě migrant neexistuje a je to taková chiméra a možná někde v sousedství v cizině a druhá varianta, že chodíš a nálepkuješ,
1: no jenom možná ona
2: tak
1: teď
2: ono tě to doběhne.
1: Po první životě, až se vyjede do Bruselu, Europarlamentu, tam jich je docela dost, tak i Danuše Nerudová konečně uvidí migranta ve svém životě.
2: Já právě přemýšlím, jestli třeba Filip Turek, aby poděkoval za kampaň, veme růže, posadí, položí je na zadní sedadlo a veme Danuši Nerudovou autostopem spolu jízdou do Štrasburku.
1: Myslíš nějakým 12 válcem? Hodně ekologickým.
2: Tak hele, má prej ráda hezká auta, tak co my víme, třeba vznikne netušené politické spojenectví a třeba to nebyla náhoda. Ale jako marketérka pro Filipa Turka a motoristy se ukázala jako dáma velmi nápaditá, ale jednoznačně zprávou je, a to pro mě pozitivní, že ať jdeš do jakékoliv kampaně, tak musíš být vyhraněný, musíš nasadit témata, která lidi zajímají, nebát se občas ostrého výroku a ač koncovka najednou mnohé vyvalí. Různé kostlivce, pološpínu, různě poslepovanou, ale to není novum, to si prožili mnozí jiní, tak se ukazuje, že prostě pokud máš intenzivní kampaň, máš ji odpracovanou týdny dopředu, tak už to má nějakou dynamiku a mohla by o tom vyprávět i Kateřina Konečná. A mimochodem potvrzením toho je i kroužkovací revoluce. Ono kuriozně to volání po výraznějších tvářích se projevovalo naprosto všude, pro mě s překvapením dokonce i v hnutí ANO a velmi výrazně, že jo, Klára Dostálová měla nakonec největší počet preferenčních hlasů, ale když se podíváme...
1: Myslím, že je překvapení mimochodem velký a s jakým, jak výrazný teda?
2: Já si myslím, že tam bude prostě důraz na kandidátku jako celek, ale ono se ukázalo, no minulosti se třeba moc nekroužkovalo ani u Pirátu, ono se to moc neví, ale tak to bylo. A ono se ukázalo, že prostě kdo přišel, tak z velké části kroužkoval a pak teprve si rozhodoval, jestli je v úzovkách, řeklo by se, provládní, středový, anebo protestně naladěný. Ale vybíral si a výběru se nebál a nebál se kroužků. No a mimochodem s tím taky ale souvisí jako všeobecně to byla studená sprcha. Pro některé velmi výchovný pohlavek a uvidíme a budeme se o tom asi bavit pak dál, jak to zužitkují ke sněmovním volbám. Ale je tam i velký důvod přemýšlet, jak dál pro lidovce, pro sociální demokraty, protože dostat se dokonce pod hnutí pro Jindřicha Rajchla, to je jako velký debakl. De facto i pro Svobodné, kde mám dojem, že Svobodní začnou velice rychle tokat s motoristy sobě. Nepřekvapilo by mě to, ale i pro Piráty, protože aby Piráti měli méně hlasů než hnutí ANO v Praze a v podstatě vyhasínali i ve velkých městech, tak to je velký a zásadní důvod k zamyšlení, protože je otázka, že část lidí asi zůstala doma a část lidí to možná začala dávat i jakoby protestně uvažujícím koalicím.
1: No já myslím, ty jsi zmínil tady Prahu, což je, já myslím, že ta volební mapa znovu ukázala, v jakém kontrastu je Praha, kde sídlí většina redakcí velkých médií, ke zbytku Česka, protože jenom v Praze dokázala zvítězit koalice Spolu, všude jinde zvítězilo ANO. A my jsme se bavili tady o tom velkém počtu preferenčních hlasů pro Kláru Dostálovou, lídrini eurokandidátky ANO. A já jsem to zažil na vlastní kůži, když prostě tady pražský novináři a novinářky říkali, jako, že je to nějaká teta a tak. A já jsem vlastně k tomu, o co se hrálo v té kampani, jaký to byly hlavní témata, čili migrace a prostě anti-Green Deal, k tomu, jakou oni jeli mimo Prahu kontaktní kampaň intenzivní, tak jsem ji vlastně viděl jako skvěle zvolenou a tady ty novináři říkali, Ježíš Maria, oni musí brečet, že už tam nemají Ditu Charanzovou. Já jsem říkal, to je majstrštyk Andreje Babiše, že Dita Charanzová odešla v podstatě potichu bez problémů, že nebojovala o to, aby mohla být znovu lídriní kandidátky. Ano, protože Klára Dostálová, ať se vám možná zdá takováhle, tak si myslím, že byla zvolená dobře a ještě k ní vlastně jako dvojka poslanec Břoch, že se doplňovali a tu Prahu, kde vyhrálo Spolu, já myslím, že i u trojkalice Spolu vidíme, že prostě žádný mobilizační potenciál není na věky a Trojkalice spolu chtěla vlastně, ona vzala tu eurokampaň přes kopírák, vlastně jakou kampaň dělala ke sněmovním volbám posledním, a sice strašení antibabišem. Plus tomu přihodila jakoby anonymně ve spojmenování ještě celý zbytek opozice jako extrémisty a populisty. No a ukázalo se, že to úplně nezafungovalo. A mimochodem, my jsme tady sami v posledních férovkách předvolebních tak jako žehrali na jistou nevýraznost volební kampaně Hnutí ANO. A možná se ukázalo, já jsem o tom přemýšlel, že, a to jsme taky několikrát se tady o tom bavili, že Andrej Babiš měl tendenci přepalovat finále volebních kampaní a některý voliče spíš odradit. A teď vlastně to nepřepálili a možná se to ukázalo jako cesta, jako že to je úspěch. Že než jako přelakovat celý Česko do nějakých strašidelných billboardů, tak si myslím, že se jim tohle to vyplatilo.
2: Ne, musím přiznat, že já jsem takový mobilizační efekt nečekal. Na druhou stranu si přesto myslím, že to trochu ten charakter volnoběhu mělo a pomohlo to jak motoristům, tak u některých těch jakoby levicově protestněji naladěných Kateřině Konečné. Já jsem prostě přesvědčený, že kdyby se do toho Andrej Babiš opřel více zostra, tak se nebavíme de facto o 10%, de facto o dvou mandátech a dvou mandátech v případě obou nových koalic, protože se ukázalo, že oni brali ze všech stran, brali velmi intenzivně SPD. Jsem přesvědčen, že se ukáže na těch číslech, že brali i Hnutí ANO, a brali lidem dlouhodobě zklamaným, které nikdo nezastupuje. Kteří střídavě třeba podporovali minulosti sociální demokraty, nebo byli naštvaní. Myslím si, že tam bude i prvek prvovoličů, to bude taky hodně zajímavé sledovat. To se ukázalo, že u Danuše Nerudové nezafungovalo, že odradila velkou část žen a prvovoličů tou svou finální jakoby agresivitou, arogancí, tím chladem, a naopak udělala představení celostátní André Filipu Turkovi. Myslím si, že pro starosty to bude velké dilema, jak se do toho opřít, aby jejich největší rival, protože oni starostové slovně útočí a bojují s ANO. Ale fakticky největším rivalem pro ně je ODS, protože bojují ve stejném rybníce, přetahují se o obdobné voliče, bojují i taky o nějakou dominanci nebo viditelnost na vládě, plus je tam samozřejmě spousta starých křiv. To teď se ukáže dobře u eurokomisaře a jeho hledání, kde si myslím, že najednou budeme překvapeni, jak občas bude fungovat spojenectví ODS a Pirátů, protože spojuje snaha Vítu Rakušanovi vrátit spoustu neproplacených šeků, jak se říká, za ještě sněmovní volby a debakl Pirátů, za okopávanou s tím cenzurně necenzurním kampaňováním Víta Rakušana po republice. Takže to bude zajímavé. Myslím si, že Josef Síkala je taky tichý vítěz, protože si mnohé předjednává, podle mě se teďka usmívá a bude nakonec nominantem ODS skrze barvy starostů. Ale uvidíme, to přijde velmi záhy. Každopádně pro ně je velmi důležitá debata a úvaha, co teda nabídnout vlastním voličům a jestli vlastně ten úprk do toho liberálna, do toho TOP 09-2, Piráti 2.0 a částečně ODS, jestli to byla dobrá taktika, jestli právě neopustili spoustu voličů středu z menších měst, obcí spádových, kteří prostě chtěli spoustu věcí dotáhnout. A mimochodem, tam to bude zajímavý sledovat, kdo se tam nasune. Něco mě říká, že přísaha a motoristé budou fungovat něco jako černé svědomí právě starostů a začnou vlastně vykryvat tato témata, takové té kvality života v místě a její dostupnosti, protože to se ukazuje, že leitmotiv nejen České republiky, ale Unie jako celku, už i v Německu, prostě ukazuje se, že Němcům dochází peníze a jsou jejich peněženky naštvané a nervózní, stejně jak ty české.
1: Oni už došli, doslova. Ale
2: tak ještě doufají, že jo, že ještě doběhne pár splátek z jiných institucí.
1: No, ono je zajímavé, to vlastně, jestli máme ty eurovolby zjednodušit nebo zregulovat do nějakého tvrzení vlastně, o co šlo a jak to dopadlo, tak samozřejmě, že to byl souboj pěti stran vlády Petra Fialy proti hlavně Hnutí ANO a současně opozice, ať už sněmovní i mimo sněmovní. A v tomhletom ohledu musíme prostě vyhlásit jednoznačně opoziční vítězství, protože ta pěti koalice, neboli těch pět vládních stran, dohromady utrhlo jenom 37% hlasů. A ještě musíme říct, že eurovolby by měly být spíš jejich volby, než volby těch opozičních stran, včetně hnutí ANO. A já jsem si spočítal počet hlasů a když spočítáme hlasy sněmovní i mimosněmovní opozice, kromě zelených a SOSDEM a tak, a započítáme do toho hlasy těch dvou skokanů, přísahy s motoristama a stačilo, tak oni dohromady získali přes 1,5 milionu hlasů, zatímco pět vládních stran získalo zhruba 1,100,000 hlasů, což je docela rozdíl. 400,000 hlasů je docela dost a v tomto ohledu můžeme říct, že prostě to bylo tak, jak vycházelo z průzkumu předvolebních, že většina nebo téměř polovina Čechů pojímá eurovolby jako referendum o vládě, tak v tomhle ohledu
2: to... Taky teďka přibude varování, to ti garantuju, že teďka to přesně bude, jak ty vzpomínáš, že se řekne pozor, vzniká tady Česko B, je nahnědlé, je rudé.
1: To bude to ještě horší.
2: Já se úplně těším, jak zase určité redakce nebudou víc vědět, jestli každý, kdo si říká pro Bůh, tak řešte už domácí úkoly, tak jestli je komunista nebo je rovnou neonacista. Já jsem byl úplně v šoku, protože jsem to měl možnost sledovat a komentovat ve volebním studiu. Když jsem viděl vystoupení Víta Rakušana, to najednou začaly tam lítat opravdu nálepky, dokonce už neonacistů. Jak říkám, kam jsme se pro Bůh dostali. Navíc ministr vnitra, jak si tohle může dovolit, nechápu. Ten by měl být jako o to zodpovědnější, to je, kdyby prostě lékař chodil světem a Džamilovsky určoval, kdo je zdravý, kdo nemocný, s vědomím, že má tu odbornost a nemůže si to dovolit.
1: Co je ironie, oni se chovají tak, jak říkají, že se chovají ostatní. Prostě tohle to dělají tyhle ty strany a podobné diktatury.
2: Ale vidíš, evropské volby ukázaly, že se to fakt hrubě nevyplácí.
1: Ale jenom abych dopověděl to, že teda jako výsledek referenda o vládě, tak je to pro vládu spíš bídný vysvědčení. A já se zdravím, jestli se poučej. Já souhlasím s tebou, že zažijeme vlastně, že asi ještě šlápnou na plyn a přesně jak zmiňuješ, k extrémistům, populistům, antisystémákům, dezolátům přibylo ještě neonáckové a hůř, že to opravdu zhnědne to osočování.
2: A moc se těším, jak do těchto táborů bude chodit teďka Ursula von der Leyen si vyjednávat vedení Evropské komise. Jo?
1: Ta to neuslyší tady, ta neumí česky.
2: Takže oni vymlčej. Donald Tusk ví.
1: Jo. Ale tohle to je jednoznačný, ale já si myslím, že prostě pro pěti koalici vládní už není poučení, že zostouzení vlastních občanů, urážení a tak není cestou k volebnímu vítězství, tak oni stejně si to neodpustí. Je to nějaká, já nevím, jako když se nemůžeš asi vyléčit nebo zbavit nějaký choroby, prostě doktoři ti říkají, nemůžete jíst sladký, abyste, a když to budete dělat, tak furt budete tloustnout, a ty si nemůžeš pomoct a furt kyneš, ale myslíš si, že zubneš.
2: Jinak, a ukazuješ na všechny okolo, že
1: za to můžou oni.
2: Kdyby oni začali jíst to sladký, tak to spustěj a to bude vůbec slavina. Ne, je to za hranou. Je to mimochodem promarněná příležitost, protože jsem přesvědčen, že kdyby stále mnozí politici předstoupili, posypali si hlavu popelem, kdyby to uměli, vybrali si tři priority, které ještě chtějí dotáhnout do konce voleb a nejsou to nutně korespondenční volby nebo zahraniční pomoc kde komu, ale opravdu to bylo to, co nás každodenně štve a ideálně spojené se sociálním a spravedlností a vymahatelností práva, tak jsou za rok někde jinde. To je stále ještě období, kdy se to dá, už z jednoho prostého důvodu, že jak si vzpomínal, na podzim nás čeká velice krátká kampaň, teda pravda, tentokrát i v srpnu, okurky letos v srpnu, přátelé, nesázejte letos okurky, protože v srpnu nebude okurková sezóna, nesklidíte to, dobře vás varuju, už nás budou honit kampaní.
1: No čekají nás kyselý zavařovačky pěkně.
2: To teda rozhodně, to nebude Znojemská úplně dobrá. A navíc ty krajský a senátní jsou opravdu trochu jiná disciplína. Ty prostě budou hodně o místních osobnostech, místních tématech, nebudou mít tak trochu víš, jak já jsem říkal, že tohle jsou volby z pochodní a jde o to, jestli se zapálenou pochodní nebo jenom pochodní výstražnou typu makejte, protože výchovný pohlavek se blíží. Ale stále evropské volby ve všech zemích členských unie mají efekt výchovného pohlavku i tady. Dopadlo to nakonec úplně klasicky. Piráti řekli, musíme zamakat trojnásobně, ale bylo vidět na Ivanu Bartošovi, že je vyhaslej, frustrovaný, už úplně neví, za jaký konec to vzít, a bylo vidět, že mu tam vzniká velmi intenzivní frakce, která půjde po Ivanu Bartošovi, protože jsou teďka nezaměstnaní a budou chtít nějakou placenou funkci.
1: Ale hlavně jenom řekneme, Markéta Gregorová, která teda je jedinou pirátskou europoslankyní, je prostě odpůrkyně Ivana Bartoše ve straně a je to politická strany, která prostě kritizuje účast Pirátů ve Fialově vládě. Takže
2: a tady si dobrý stvořil plat, ještě dobré zázemí, no, takže bude mít čas kopat a posílat signály. A ostatní jsou nezaměstnaní, někteří nezaměstnatelní, čili tam začne frustrace.
1: No Ježíš Ferjenčík zase chudák zůstal
2: Ježíš
1: mimo.
2: Ježíš nebo Ježíš?
1: No oboje.
2: Ale každopádně se dá čekat, že si myslím, že Piráti začnou, že jo, na to je jediná možnost. Prostě Ivan Bartoš, pokud nechce být okopáván, tak musí kopat. Neboli počítám, že začne logicky kopat do vládní koalice, aby se co nejvíc vydistancoval a vytvořil dojem, že téměř ta vláda, ale tam, aby tam nezůstali totiž poslední, on Petr Fiala vypadá,
1: tam
2: že
1: tam za chvíli do té svojí vlády budou kopat všichni, víš?
2: No, já právě si dokonce totiž myslím, že oni dojdou nakonec k tomu, že to byla vláda Andreje Babiše, tolerovaná Tomiou Okamurou a de facto respektovaná českou společností a budou se ptát...
1: A podporovaná dezinfem od Putina.
2: Tak. A budou se ptát, kdo jako za to ponese odpovědnost a kdy konečně můžou začít vládnout. A podle mě teď bude taková zajímavá soutěž o to okopávání, protože Vít Rakušan si myslím, že taky zvolí taktiku, že se začne vymezovat vůči Petru Fialovi mnohem víc a hlasitěji v domnění typu my jim ty voliče urveme, protože ty původní už nás nechtějí. Už jsme je opustili, oni už nás nepotřebují, nevěří nám, část se dala k hnutí ANO, část si myslím, že se právě dala k motoristům, případně se rozhoduje, koho podpoří. A bude tam souboj teďka o toho jako městského voliče a do toho ty Piráti budou prostě vyhazovat klíč z oken a říkat, pojďte si to někdo převzít. A budou už tak jako ve vládě, nebudou ve vládě, protože jinak prostě čekají vnitřní boje. No a lidovci, ty v podstatě se dají na modlení a budou přemýšlet, co bude, protože se ukazuje, že vlastně ani strategie výměny není domyšlená.
1: Já bych byl opatrný s modlením. Já myslím, že tady ta skvadra, která teď vede lidovce, ty modlení vůbec a modlitby neznají. S tím bych byl opatrný. No, lidovci jsou zajímaví, protože ono těsně před eurovolbami řekl jich europoslanec a místopředseda strany Zdechovský, že pokud prostě to bude neúspěch, tak se hraje i o budoucnost trojkoalice Spolu. A on to samozřejmě jednoznačně neúspěch je, protože se zredukovali na polovinu předchozího volebního zisku. Mají jediného europoslance.
2: Ale je to Tomáš Zdechovský.
1: A je to Tomáš Zdechovský, takže z tohohle pohledu to pohoda. Dopadlo dobře, ale jako nakročení ke sněmovním volbám a krajským letošním je to průser. Druhá věc je to, že sám jejich šéf Jurečka si před těma eurovolbama, protože prostě musel provést nějaký pokání, aspoň trochu, tak si stanovil podmínky, za jakých teda už opravdu odejde z čela strany. No tak teď eurovolby mu dali další, aby teda hned odešel, protože možná, že pokud budou mít jenom, pokud neobhájí dva mandáty v europarlamentu, tak prostě je to v podstatě konec. On už tu otázku dokonce schytal hned na té těsně povolební tiskovce, tam se z toho tak božsky, jurečkovsky zkusil vyvléct, to připomnělo, jako když ujíždíš v traktoru jo, někomu. Samozřejmě to bylo trapný a směšný, ale vidět, že on prostě nechce odejít, ale že všechno ukazuje na to, že bude odejít případně. Ale otázka je skutečně...
2: Jestli jak, to někdo teďka chce vlastně totiž,
1: jak
2: to
1: se
2: vedení.
1: K tomu totiž postaví lidovci skutečně? Jestli obětujou lidovce a zůstanou ve Spolu a budou se tam a v podstatě jim bude naliktováno rozpuštění anebo vyobcování, anebo jestli se zkusejí vyobcovat sami a zachránit lidoveckou značku. Já bych si spíš tipnul, že se rozpustějí, že se nechají rozpustit, protože mají rádi ty teplý a velkoryse honorovaný joby.
2: Přesně. Já typu úplně to stejné, že teď si to v podstatě mnozí přeložili typu, no nebyla to žádná výhra, ale skoro tam byla Šojdrová, čili skoro jsme ty dva měli, což by samozřejmě u Jiročku taky slavili, ale nakonec si řeknou, no když půjdeme cestou samotnou, nemáme vlastně toho, kdo by nás vedl, není tak výrazný, nemáme ty témata, voliči vlastně o nás příliš nestojí. Takhle si těch pár vyvolených, a vždycky většinou každý doufá, že to je on a jeho nejbližší okolí, dostane na kandidátku Spolu a my tam nějak přežijeme. Taková zředěná taktika Markéty Pekarové Adamové, která už má své jisté, ta se zajistila, ta může mimochodem slavit, protože před 5 lety měli 2 europoslance, svého vyzývatele Jiřího Pospíšila má pryč, mimo vrcholnou politiku, pozice v Praze to už vlastně netrápí, čili je vyzývatel, jeden z vyzývatelů je pryč. Druhý potenciální vyzývatel Ondřej Kolář bude teďka v Evropském parlamentu a tam se zabaví, ač teda včera velmi neortodoxně, namísto toho, aby poděkoval, tak řekl, že vlastně teďka začíná přemýšlet, co to bude znamenat, což mě docela zaujalo. Jsem si říkal, od bývalého starosty, člověka, který tady posílá lidi na frontu, který je poslanec s pevným názorem na všechno, tak teďka by začal přemýšlet, když jste mě teda zvolili do Evropského parlamentu, co tam budu dělat.
1: Mně se taky líbilo, že politici spolu, kteří tam stáli s ním, tak mluvili o Petru Kolářovi, což mimochodem mluví za všechno asi. Ale ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, v tomhle máš pravdu, ale já tam vidím ještě jednu věc a to je nebezpečí pro ní. Ona taky, kdyby se soutěžilo o nejkyslejší

0: Andreje Babiše, úhlavním nepřítelem, a že když už koukala směrem k těm dalším volbám, které samozřejmě budou důležitější pro domácí politickou scénu
1: a pro Markétu Pekarovou Adamovou. Že skoro konosti jde o ní taky.
0: Tak já myslím, že už tam v budoucnu viděla ohrožení toho, že by celý Spolu mohlo klidně buď se rozpadnout, anebo skončit v opozici, což by jí dost pravděpodobně ještě s tím, jak se chovala při nástupu do funkce šéfky sněmovny a jak se v té funkci chová, tak si dovolím tvrdit, že by už nebyla ve vedení sněmovny.
1: Předsedkyní už nebude. Poslanecké sněmovny přinejmenším. Frakce si vždycky nějakou vytvoří, aby tam mohla předsedat. Myslím si, že se začala bát, protože nezafungoval už tak intenzivně ten rozeběhnutý a dobře jinak fungující kroužkovací systém Luďka Niedermayera, který dokázal vždycky přilákat hlasy a dokázal ve výsledku TOP 09 pomoct. To se ukázalo, že teď už nefungovalo tolik a já se jenom ptám, protože Luděk Niedermayer vystupoval hodně, víš sám, že myslím si, že až koalice Spolu byla na nervy, jak Luděk Niedermayer jezdí republikou a co slibuje.
0: Já jsem poslouchal, musím říct, ale v jednom rozhovoru a nechtěl jsem věřit vůbec vlastním uším. Já si říkal, jak ten člověk může myslet vážně.
1: No, já jsem přemýšlel, jestli pak chce jako bydlet v České republice, ale tak je pravda, že on má zázemí velmi dobré. Jo, a je
0: zprostředí. Jestli chce vůbec bydlet v Evropě, jako co si představuje, že tady jaká ekonomika tady bude, z čeho?
1: Tak. Pak je několik daňových rájů, na začátku stačí jenom Lamaňské ostrovy, to je od Francie kousek a Británie co by hopem, ale myslím si, že ač vlastně byl hodně aktivní, byl vidět, lákal tradiční voliče TOP 09, tak tentokrát už ta odezva nebyla taková, čili já jsem si to přeložil, že i voliči TOP 09 chudnou a už jako tak nevzývají euro, už tak nevzývají další zdanění domácností, protože ono se to zase taky moc nepopularizuje, když se podíváš na voliče TOP 09, tak on to zdaleka není volič s vyšší životní úrovní. To je spíš takový volič, který to vnímá jako statusovou volbu a kolikrát v mnoha věcech je spíše mírně nalevo. A životní úroveň má střední, ale často s nižšími příjmy. Prostě akademický pracovníci, kapitola číslo 1, mohl bys takhle pokračovat. A ono se ukazuje, že i u nich ta peněženka hlasovala. No, takže jestli někdo někde bouchá šampáňo, tak peněženky
0: musím říct,
1: světa.
0: Rozesmál, otevřel si ve mně moji škodolibost, když si řekl statusová záležitost. Mě to totiž připomnělo status fanoušku Atletico Madrid. Oni, protože Real Madrid, to je ten vítěz věčnej a Atletico je ten věčnej poražený. A oni si vlastně status takový kultovní udělali z toho, že prohrávají. Oni jsou fialovci takový, oni dokážou upřímně oslavit ty porážky, které je stíhají. Zatímco fanoušci Reálu slaví vítězství, tak oni slaví porážky.
1: A to by nepřišlo od Petra Fialy typu vyhlašujeme veřejnou zakázku, projekt, který se jmenuje Jak jsme vyhráli ve volbách a najdete 10 důvodů, jak jsme vyhráli ve volbách?
0: Ne.
1: No tak si otevři e-mail, mně to přišlo.
0: Fakt?
1: No jasně. Tak mě už normálně úřad vlády oslovuje v tom, že mají pocit, že jako ho umím psát, že kdyby náhodou byl nemocen, takže já mu v podstatě ty dialogy do těch televizních diskuzí napíšu, protože ono je to celkem očekávatelný a je to stále na stejném principu typu o tom to není, všichni okolo jsou žháři, načež zápalky schoval do kapsy a tiše odešel. Ale to teďka letí republikou.
0: No tak na mě začali podle všeho už cenzor Foltín. Já jsem asi vyobcovaný, odfiltrovaný.
1: A nebo musíš najít 15 důvodů, že vyhrál.
0: Jo.
1: Ne, ten je úžasný v tom, že samozřejmě oni si udělají nějakou analýzu, ale myslím si, že se to nakonec povede k tomu, že by kuriozně mezi námi Petru Fialovi vyhovovalo, kdyby Piráti a Starostové kopali ve vládě. Protože on by potom rozjel chudáčka premiéra, typu já tady bojuju za republiku, já tady bojuju za principiální věci. Oni dělají bugr kvůli svým politikářským zájmům a ambicím a tomu já ustupovat nebudu. Klasický martyrovský dilema.
0: No já jsem si dal ještě práci s tím. Já vidím.
1: Ale jsem ztratil slova.
0: Je to velký drama.
1: Já už začínám takovou tu uměleckou polu, tím i žiju.
0: Já jsem ti říkal, jsem škodolibostí skoro nemohl usnout a teď vidíš, ty ztrácíš hlas, ale já jsem si dal ještě práci s tím, ono totiž se zase, vlastně ti, co si přáli vítězství Petra Fialy, prostě vítězství koalice Spolu a vládní pětky, tak včetně tvýho cechu politologického, a komentátorů, tak se začalo ozývat znovu, že prostě, no tak se nic nestalo pro premiérskou nebo vládní koalici Spolu a vůbec vládní pětku, protože v eurovolbách prostě vládní strany jsou potrestné.

0: rozchystaný. No dobře, tak já jsem si dal tak jako práci zapátrat v paměti a když půjdeme historii do posledních 10 let, tak eurovolby 2014 vyhrálo hnutí ANO z pozice vládní strany. Nasledující eurovolby 2019 vyhrálo znova hnutí ANO z pozice nejen vládní, ale i premiérské strany a musíme říct, že už tehdy se Českem nes antibabišovský hejt. Už byl úhlavním třídním nepřítelem. Takže to jenom za tuhle věc, ale já když jsem pátral tady v té historii, tak jsem viděl jinou věc, asi se spíš podobnost nebo jistou nápovědu, kterou ty eurovolby dali do příštích nebo následujících sněmovních voleb, protože když se vezmeme ty poslední eurovolby, tak tam stejný počet mandátů, nebo předposlední v roce 2019, tak stejný počet mandátů získalo ANO i ty tři strany později sdružené do trojkoalice Spolu. A když jsme viděli jejich téměř plichtu ve sněmovních volbách 2021, tak to bylo v podstatě potvrzení tohohle stavu. Desetinu elektorátů tam získal Tomio Okamura se svou SPD a plus minus to samý získal v následujících sněmovních volbách. Co jsme tam viděli, tak jako dobře bylo vypadnutí ČSSD a komunistů ze sněmovny, ale tu už stejně byli dost redukovaný a jediná disproporce je tam, kterou způsobil Pirstan, prostě který zredukoval Piráty na tři poslance a teď se sami zredukovali na jednoho europoslance. Ale já tam vidím z toho jako spíš velký ponaučení, který ty eurovolby 2019 dali do následujících sněmovních voleb v roce 2021.
1: Je to fakt. Druhá věc je, že tím, jak se teďka děje spousta bouřlivých věcí, tak já si říkám, dřív jsem to bral, že atmosféra společnosti to hodně utvrdí. Teď si říkám, že málo kdo typoval, že tady bude rusko-ukrajinský konflikt, konflikt Gaze. Víš, takový ty výpady najednou komodit, debata o energiích. Čili jsem přesvědčen, že tohle to ještě může hodně zahýbat. Druhá věc je, že fakt počítám, že tady začne martyrovství Petra Fialy, které bude kombinované. Je to trošku taková...
0: Ještě víc myslíš?
1: Dá se to vyhrotit. Danuše Nerudová to je důkazem. Prostě teďka to bude taková danušovská politika, typu obklopují nás neonacisté a komunisté a kverulanti, putinovci, pátá kolonie a kolona ve všech dalších sousedních zemích. Tam, kde ne, tak ty vytěsníme. A do toho typu ještě mám problémy ve vládě, když chci dělat tu konstruktivní českou politiku. Kdyby Petr Fiala na nás dal, poslech férovku, nechal se nominovat, šel do Evropské komise, tady to dal třeba Martinu Kupkovi, elegantně po anglicku by odešel, přeformátoval by tu politiku a rázem by ty sněmovní karty mohly být rozdané. Jinak respektive s jinou dynamikou, jinými tématy, byla by tam šance ještě na nějaký, jak se říká, na nějaký reparát a některé věci ještě dohnat a změnit. Teď si myslím, že to bude opravdu utvrzování, protože teď se prostě ukazuje, že typu nešlo to milí voliči silou, tak to zkusíme ještě větší silou, začneme tě utvrzovat, začneme tě jakoby strašit. Ale málo kdo z téhle strašící mašinérie si neuvědomuje, že fakt, když přijde prostě na otevírání ledničky, na peněženku, na pracovní témata, perspektivu životních nákladů a nějaké nálad pro budoucno, takže prostě ta hra jde stranou a je plně přeformátovaná. Čili jinými slovy ti řeknu, že podle mě ten příští rok rozhodne atmosféra, jestli bude dominovat peněženka, a jak na to budeme? A já si myslím, že přál bych nám, aby jsme byli na tom lépe, ale obávám se, že budeme spíš si říkat, typu jsme stejně jak letos a to je v podstatě rozumný, čili krok od recese.
0: Po to víc uslyšíme od Petra Fiala, jak bohatneme.
1: Tak, přesně. A do toho se začne jakoby tříbit ta nálada toho zahraničního ohrožení. Jediné, co jako velmi komplikuje pětikoalici situaci, že Evropský parlament pod taktovkou Ursuly von der Leyen, já typu, že bude stranovou předsedkyní Evropské komise, velmi spragmatiční. A najednou ti, co tady jsou lepeni jako neonacisté a kverulanti a
0: putinovci,
1: tak to budou lidé, kteří budou aktivně žádáni a aktivně voláni do vedoucích funkcí v rámci Evropského parlamentu, případně dokonce do vedení Evropského parlamentu, aby byly ty cenné hlasy. Protože Giorgia Meloni,
0: No ta uspěla, ta vyhrála eurovolby výrazně v Itálii, jasně, ale my jsme
1: jak je teďka
0: tady už je k tomu krásně nakročeno, protože vem si, co se stalo před eurovolbama ze strany stran, nebo většiny stran s výjimkou Pirátů Fialovy vlády. Oni se začali distancovat od toho, co vlastně sami udělali a hlavně i na půdě nebo jménem Evropské unie. Když si vezme, že ty finální opatření poslední, včetně zákazu spalovacích motorů od roku 35, tak to prošlo za nich už, dokonce jsme měli předsednictví migrační pakt, no a oni se od toho vlastního díla začali vehementně distancovat, jako by tušili, že vítr politický v Evropě se mění, takže to jenom zesílí, ale já se ještě vrátím k tomu výsledku eurovoleb a ještě řekl bych k jednomu fenoménu, který je vlastně v kontrastu k těm posledním sněmovním volbám. Ty poslední sněmovní volby byly zajímavý mimo jiný tím, že propad rekordní počet hlasů a opozičních, což mimochodem vyneslo k moci tu Fialovou vládu, Fialovou pětku, která má ve sněmovně menšinu, ač má, teda většinu, ač má menšinu v elektorátu. Teď jsme viděli, bych řekl, pravý opak, protože propadlo minimum hlasů. Vlastně ty strany, které neprošly do europarlamentu, tak paběrkovali kolem procenta 3,5%. Vlastně nebyl tam nikdo, kdo by měl 4,9, 4,8, jako v těch posledních sněmovních volbách. A což je druhý varování pro vládní koalici, protože pokud tam ty dvě uskupení, čím jsme si motoristy s přísahou a stačilo Kateřiny Konečné a je jasný, že oni budou směřovat ke sněmovním volbám, tak pokud se jim podaří podchytit a udržet tyhle ty hlasy, tak si myslím, že je to velké ohrožení pro vládu Petra Fialy a že oni můžou rozhodnout nakonec o tom, kdo bude ve vládě a kdo bude v opozici.
1: Je to tak? Jen samozřejmě pro ně bude velké dilema potom, jak dál postupovat, protože příběh Pirátů, a nejen Pirátů, těch stran už bylo, že snad situaci, snad jedinou anomálií je TOP 09 Miroslava Kalouska, ale byl matador české politiky, takže to se nedá mluvit o nováčcích, a hnutí ANO Andreje Babiše, které tyhle dva subjekty zvládly okamžitě vstoupit vlastně do politické vládní odpovědnosti. Jinak na všech ostatních se ukazovalo, ať to byla Strana zelených, ať to byly Věci veřejný, ať to byly všechny středové alternativy, teďka nakonec Piráti, že je opravdu krajně nevděční hnedka se do toho pustit, jak se říká zostra, a hnedka ve vládě, navíc ještě samozřejmě v nepopulárním období, ale to si řekněme, že je vždycky, protože prostě ti matadoři vědí a vytáhnou na tebe kýbl hrůz odsouvaných problémů, který teďka řeknou a teď jako nováčku se ukáž a začni tím. Když byla vojna, tak to mnozí ještě znali, že prostě klasický model přišel s projdeš bahnem. Dokud neprojdeš bahnem, nebavíme se dál. Čili ta strategie se bude muset uspůsobit. Kateřina Konečná si bude muset vytvořit uvěřitelnou argumentaci a postup, jak opustit Evropský parlament a jít do poslanecké sněmovny, protože si příliš nedovedu představit, že by to bez ní šlo. Ta prokázala, že to opravdu odmakala, že je výrazná v televizních debatách, že do toho jde zostra. Taky to samozřejmě bude o tom, jaký tým bude mít, protože...
0: No s čím tam půjde, protože samozřejmě, já jsem mluvil s oběma, jak s Kateřinou Konečnou, tak i s šéfem a zakladatelem motoristů Petrem Macinkou, protože mě zajímalo, dobře, eurovolby, ale co potom? A Kateřina Konečná samozřejmě má jedno velký dilema, sice že je šéfkou komunistů, ale to ví, že s nimi do sněmovních voleb uspět jít nemůže. Čili ona bude muset změnit značku, ale ve sněmovních volbách je to komplikovanější, je to 14 krajů. Eurovolby jsou jeden kraj, čili postavíš jednu kandidátku, což není tak problematický, ale postavit kandidátky ve všech krajích už horší je. Druhá věc je to, jak se odpoutat od komunistů a s čím jít do těch sněmovních voleb, jako značka Stačilo se teď zavedla, ale prostě musí se zakořenit ve všech krajích případně. To samý Petr Masinka má plán, že eurovolby bral jako vlastně vstup jeho strany do politických institucí. Europarlament měl být první, to se podařilo nadmíru, vlastně oni počítali s jedním mandátem, mají dva. Na podzim chtějí dostat Roberta Šlachtu do Senátu, no a potom míří na sněmovní volby úplně jasně, ať už Filip Turek bude jenom třeba tváří té kampaně, nebo by i se po vzoru Petra Macha z europarlamentu vrátil do České sněmovny a tak dál, ale jasný, že tyhle dvě hnutí i přes jejich úspěch v eurovolbách nečekaný teď čekají rozhodnutí, jak dál, jak vlastně přesně naložit s tím intermecem mezi volbami. Přesně tak.
1: Kým chceš být jako tím vyzývatelem a tím černým svědomím typu ti to neplnili, proto jsme tady my.
0: A je pravda taky, že už před eurovolbami Andrej Babiš zmínil, pochválil vlastně, jako, nebo dal vizibilitu Kateřině Konečné i Filipu Turkovi, jako jsou tady tihleti dva, tyhleti dvě uskupení a s nimi já se můžu bavit a tím vlastně tak jako vzkázal i Tomio Okamurovi, s tebou se mi úplně nechce a málo kdo se může divit. Tomio Okamura, to už jsme zmínili, 5,7%, to je v podstatě fiasko taky. To je další volební
1: průser. A hlavně, průser. Že ti tam jede Ivan David.
0: A Ivan David.
1: Jo, relativně neviditelný europoslanec, to jenom prostě dokumentuje, že tam opravdu to tvrdé jádro SPD došlo a dávali to mechanicky svému člověku. Kuriozně teda bývalému sociálnímu demokratovi, ale tak to už mnozí zapomněli a neřeší, ale prostě člověku SPD. Petr Mach a vlastně ten tah, co my jsme původně z toho četli, že SPD Petrem Machem bude chtít vábit zklamané voliče ODS, Svobodných, Trikolory a dalších, tak se ukázalo, že tohle mu sebral Filip Turek. No. A v některých případech Kateřina Konečná, že zkrátka byl málo v debatách a když už se objevil, tak teda ty výkony nebyly nějaké dramatické, že by se prostě řeklo, ovládl debatu, využil svých zkušeností. Jo, prostě o Konečné tam každý věděl a to nejen z titulu toho, že tam byla často jako jedna z mála dám, ale potkávali se, že jo, Danuše Nerudová, Kateřina Dostálová, jí kuriozně ty duely taky pomáhaly, ale dokázala prostě prodat tu svou erudici, dokázala prodat Evropský parlament a dokázala vystihnout témata, tu obavu z ty budoucnosti. No.
0: Ono je zajímavý, ty jsi zmínil, že vlastně dvě strany po svých prvních volbách hned zamířili do vlády pouze, a že to byla TOP 09 a poté ANO, ale tam se ty jejich cesty rozešly opačným směrem, protože TOP 09 poté, co, já bych řekl, fenomenálně uspěla v těch sněmovních volbách 2010 a hned zamířila do vlády a Miroslav Kalousek se stal ministrem financí, tak v podstatě začala oslabovat. V každých dalších volbách sněmovních oslabila, až v těch volbách 2017 bez koaličního parťáka téměř vypadla ze sněmovny. Hnutí ANO šlo má opačnou trajektorii, to po těch prvních svých volbách 2013, po nich zamířilo do vlády, vlastně už jenom posilovalo a vyhrávalo většinu voleb, byť až ty poslední sněmovní prohrálo. A to samý vlastně SPD vstoupila, byť ještě pod jiným názvem, ale byl to Tomio Okamura, vstoupil do sněmovny taky ve volbách 2013 a vlastně už od těch voleb 2017 držel zhruba desetinu elektorátu, ať už národních nebo eurovolbách. A teď vlastně to poprvé prasklo a já myslím, že ten musí hodně přemýšlet, co s tím svým politickým SROčkem dál, protože evidentně se, jak se říká, ledy hnuli.
1: No, stalo se mu to, co předtím on velmi dobře sám předváděl a zvládal. To znamená, využíval lenosti komunistů a sociálních demokratů a občas nutné vládní umírněnosti hnutí ANO. A vstupovalo tam SPD, bralo mimochodem témata, i která ležela na ulici, která opustila ODS. A vlastně lepilo to postupně ze všech koutů a vybudovalo si opravdu kamennou základnu v podobě nějakých 10-12% pod tlakem nějakých 9%, ale v podstatě kolem té desetiny. No a teď se to vlastně vrátilo z boku, že vidí, že Kateřina Konečná prohání Tomia Okamuru a vrací mu to, co neuměl Vojtěch Filip, a který už reprezentoval to, co teďka reprezentoval Lubomír Zaorálek, to znamená prostě pohodová, klidná, bohatá léta v poslanecké sněmovně, kdy, když ti to říká najedenej mlsnej kocour, že by se měli chytat myši a vypadá spokojeně a najedeně, tak si řekne, no tak buď se usvědčuješ ze lži a pasivity, anebo seš toho součástí toho systému. A to se přesně stalo Lubomíru Zaorálkovi, potažmo socdem, kde si myslím, že to teda bude na zásadní obměnu vedení a strategie, jak dál.
0: Chudák investor Jan Barta, viď? To se to tam předplácel a teď takový
1: výsledek. To se moc nepovedlo, no. To jako tam ta analytika teda úplně nevyšlo a prostě ukazuje se, že jako voliče úplně neobejdeš. Bude se muset asi více zaměřit na Petra Pavla, jestli to znova půjde, jestli ještě ho vpustí, protože to si tam hlídají jiní vlivní důležití hráči. A je to dobré v tom, že prostě SPD to teďka bude nutit, aby taky uspůsobila strategii, obměnila personální ansábl, obměnila tu nabídku, obecně všechno, co prostě vede k pohybu a k nějaké výkonnosti a nutnosti nejet ve stereotypech, tak je prostě dobře. A teda, už nám někdo volá z radu.
0: Foltín.
1: Teda, je to tady. Je to tady. Už nás někdo má. A já jsem si říkal, že tady v této místnosti nesedíme nikdy sami. Ale nebo myslíš, že Helena Langšádlová nemůže najít něco přihrát se
0: vědavýskou? No, myslím, že je to Helena už, protože ta se vrhla taky na boj s Dezinfem. Takže teď je konkurence
1: Dezinfu. Já už opravdu nevím, kdo mě jako osloví a kdy mě zavolají. Ale sám bych do toho šel, mám takových nápadů. Ale zkrátka, jako teď je to dobré v tom, že ten lenivý, napapaný kocour jménem Poslanecká sněmovna se bude muset sakra rozhejbat, protože tohle opravdu byl Nekulovský styčený prst.
0: A nebo něco nám tady nehraje, jak by řekl Neboštík Nekula. No protože mimochodem je to, ty eurovolby jsou fakt velkým překvapením na mnoha frontách, pokud srovnáme dáme si na ty volební výsledky ty průzkumy. Zvlášť pokud si vezmu poslední průzkum STEMu úplně těsně před eurovolbami, který nedal motoristům ani 5% a u nich mají přes 10%, tak to se sekli o polovinu dobrou.
1: Nadhodnotili Piráty dramaticky, nadhodnotili SPD.
0: To už je snad tradice tady. Pamatuješ, jak nadhodnotili Piráty tak, že Ivan Bartoš
1: byl skoro premiér?
0: Byl presumptivní premiér, vyrazil si na poznávací trip do Bruselu, kde už se představoval jako premiér a záhy 3 poslanci nebo 4 poslanci.
1: No, není to ideální. Jak se říká, nedělej účet bez Hostinského, natož, když máš za zády voliče. Bude to jako mimochodem hodně zajímavý. No, jinými slovy, přátelé, skončila doba hokeje, začíná doba kopané. Pokud má někdo pocit, že český fotbal tomu neodpovídá, má pocit adekvátní, ale nejdřív nám to předvedou politici. To bude takový okopávání, že proti tomu šatna stanu je idylka.
0: No, když už jsme u hvězdní pěchoty eurovoleb, tak ještě tady máme dvě strany a sice ty už jsme zmínili Svobodný. Já myslím, že ty už by si měli uvědomit prostě, že je to marný totálně. A oni mimochodem promarnili velkou šanci, protože Petr Macinka je oslovil ještě před přísahou, že by šli do koalice spolu takhle.
1: Asi nevěří na spolujízdu.
0: No, asi ne, ale měl podmínku, Filip Turek bude volebním lídrem. Oni si mysleli, že mají lepšího volebního lídra a ukázalo se, že se znovu šeredně přepočítali. Takže Svobodní, jestli nechtějí, aby prostě pořád zůstávali někde kolem procenta a marný, nebo jestli si nechtějí udělat biznis jenom z toho, že si sahnou na procento a půl a dostanou to minimum vládních dotací, tak jinak je to k ničemu. No a druhý poražený v tomhletom spektru je Jindřich Reichl, pro něhož vlastně eurovolby byly prvním skutečně volebním testem a on schořel prostě. Ten výsledek je špatný.
1: A muselo to stát hodně peněz podle výlepu.
0: Podle kampaně ho to stálo hodně peněz a vlastně se jenom prokázalo to, co my jsme to zase předpověděli, vidíš. My jsme říkali to, že asi promarnil, jak se říká, momentum toho, kdy na podzim roku 2022, kdy v společnosti a Českem zavládnul ohromný strach z dopadů války na Ukrajině, nejen války samotný, ale samozřejmě té energetické krize a vůbec, jak bych řekl, ekonomické budoucnosti Česka, všechno najednou zdražilo rekordně, inflace, kterou lidi nepamatovali, a Jindřich Reichl to chtěl prostě tenhle ten strach a zlobu zvednout z ulice a z náměstí. Chvíli si sahnul na nějaký až 3,5%, ale nikdy to nebylo víc a s tím, jak se situace sklidnila, ne že by byla dobrá, to rozhodně ne, ale prostě už takovýhle strach Českem necloume a ukázalo se, že já myslím, že on je za svým zenitem, který nikdy nebyl moc vysoký, ale že teď už to je bez šance.
1: Je tam to, co se naplnilo, když jsme se tady o tom bavili, že tam chybí ten scénář B. Víš, že tam bylo vždycky já a nebyly tam ty návrhy řešení, protože jsem za to rád, že český volič dokonce, i když je opravdu hodně protestně, hodně radikálně naladěn, tak stále je v něm zakódováno typu jako bořením, nikdo ještě nic nevystavil. Neboli chceš bořit, tak mě řekni, co tam bude stát jiného a jakou to bude mít logiku a proč to má mít moji podporu a můj zájem. To se nekonalo. Na druhou stranu, myslím si, že si to můžou vyhodnotit, že porazili sociální demokracii. Socdem, pardon.
0: Počkej, to je fialovský vítězství, chceš říct, ne? Takový,
1: je to
0: co?
1: Takový, jako je to hodně podobný, možná slaví podobně, ale mimochodem, co Jana Wolfová? To už je 1005. prohra, ale něco mě říká, že Jana Wolfová to nevzdá.
0: Počkej, pro ní se každou prohrou otevírá cesta k lepší budoucnosti a k jiný budoucnosti, takže já ti říkám, že ta si velmi záhy koupí jinou stranu.
1: Já myslím značku Spolu, že bude něco jako společně, jo, jako Spolučer. Ale to teda, to je až jako legendární. S Petrem Hanigem, věčným to kandidátem na všechno, to je za mě jako hodně legendární. A musím říct, že co mě teda potěšilo, a to je druhá chvála s písničkou za českým voličem, respektive třetí, protože první byla za volební účast, kterou vyšší a pro mě překvapivě vyšší. Já jsem fakt byl u těch 33 a říkal jsem si, asi víc to lidi nevybičuje, bohužel, ale fakt díky za to. Druhá věc, a to velká chvála, že opravdu promlčet se prostě v kampani nemůžete, že vás to dožene a že vás volič potrestá, to mě velmi těší. A třetí, že jsme sice smrmanovský národ, já ho tady velice rád cituju a schutí, to je neskutečně moudrý a na všechno pasující vedle díla Jaroslava Haška a Mňačkova je chutná moc. A tady se ukázalo, že naštěstí recese nezvítězila, že všichni takoví ti trolové, mourci, mimozemšťani odjeli s nepořízenou, což mě opravdu velmi těší, protože tam to je prostě kverulování z principu a na to jsou prostě hitparády, dejme tomu politického humoru, klidně bych udělal nějaký Sokolov číslo 2, ať si tam jezdí a to je několikadenní happening, proč ne, ale při volbách mě to přijde trošku škoda, promarněná šance se k něčemu vyjádřit a nějak konstruktivně zkusit zmotnit svou vůli a jsem rád, že tentokrát s nepořízenou, že se prostě, že je dobrý, když je sranda neplacená, blbý je, když si ze srandy chce někdo dělat biznis.
0: No, první povolební férovka, uvidíme vlastně, co se v návaznosti na volbě ještě stane, protože už jsme tady naznačili několik stran, pro který je to průšvih a který možná budou měnit vedení, který možná by mohli vystoupit z nějaké koalice, těžko říct.
1: My jsme jako úřad práce, čověče.
0: Úřad práce.
1: My už jako profesionálně děláme z lidí nezaměstnaný.
0: No, ale úřad práce oni neskusejí, protože nic neděsí politiky tak jako český trh práce. To tím můžu garantovat a hlavně jeho honorování.
1: Je to fakt, ač nám samozřejmě poradí, že slyšeli jsme mistrování z minulých týdnů, jak prostě zavře se určitý sektor a lidi si najdou práci.
0: No jasně,
1: sami
0: přece to se nic neděje, ztratíš práci, je to úplně v pohodě.
1: A teďka bude docela zajímavý, protože se objeví nemálo nezaměstnaných až nezaměstnatelných a něco mě říká, že ta státní správa zase bude potřebovat analytiky na kde co, pozorovatele a zmocněnce pro co a opět kde co. A kouzelný bude, podobně jak Marian Jurečka záhadně pár dnů před volbami našel peníze, zase náhodou až od září, těsně před volbami krajskými a senátními, ke zvýšení mest veřejné správě nebo sféře, což mě teda zaujalo, že najednou peníze jsou.
0: Ale to stačí pořádně ten rozpočet otevřít jako peněženku, víš? A on tam vždycky dole na dně někde v růžku něco najdeš.
1: Je pravda, že Marian Jurečka by mohl mít nějaký speciální pořad typu hospodaříme s peněženkou, aneb do důchodu pěkně hubeně, zdravě a veselé. A jemu bych to docela věřil, on to umí vždycky podat, ale musím říct, že teda tak šalomoucky, abych to oznámil před jedněma volbama, naplánoval to před druhýma volbama, kdy shodou okolností se dějou dokonce dvou volby, že jo, krajské a senátní, a stejně to nedopadlo, nezmotnilo se to v nic, to je hodno ale lidovce Mariana.
0: No. To je podobná rafinovanost a náhoda jako soudy Andreje Babiše hele, před volbama. No každopádně, vidíš, máme první povolební férovku a můžeme konstatovat, že za 3,5 měsíce už nás čekají další dvoje volby.
1: Nuda nebude v téhle zemi.
0: Nuda nebude, takže uvidíme, co se bude dít. Nuda to rozhodně nebude, jak si řekl. A letní okurky a okurková sezóna nebude, spíš budou ty pěkně kyselý zavařovačky směrem ke krajským a fakt senátním volbám na podzim.
1: Je to fakt, držme si palce a mimochodem uvidíme, jak začnou teďka tanečky o evropského komisaře v nejbližších týdnech, protože ač nám říkají, že čas je, tak není a samozřejmě intenzivně se vyjednává právě teď a právě střídavě v Bruselu a Štrasburku. Takže no, sledujte pečlivě, kdo jede na západ, v jakém voze a v jakém voze a s kým sedí Danuše Nerudová.
0: Podle mě Ursula von der Leyenová, šéfka Evropské komise, už zjistila, že s Green Dealem nemá vůbec nic společného a diví se, kdo to vůbec schválil.
1: A ta částka taky nesedí.
0: Zdravím posluchače.
1: Pevné nervy, díky, že jste a že jste s námi.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, a jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější. Já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle. Ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: Ok. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bylo dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme,
2: protože někdo je poslal,
1: 21.
2: poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
2: 37.
1: Myslím, že, no někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud, Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může mít cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si ministr vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím,
1: Slováky.
2: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teď oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďka ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co on říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je pohled 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutíchající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký projekt.

0: Když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zautočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že
0: já
1: všechno
0: vím, tak
1: bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takového.
0: Ale jako, dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je realpolitika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš realpolitik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly. A
1: přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal, furt na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná říká, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

si za to staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd. A co je lží,

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, kdy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
3: Ano.
2: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
3: Aha.
2: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
3: To je zajímavý, že jo, co se děje?
2: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
3: Ano.
2: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
3: 3300... A něco.
2: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
3: Bylo, no, blížili jsme se tam. Blížili jsme se tam.
2: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
3: Bavíme se v dolarech.
2: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
3: No.
2: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
3: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
2: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
2: 5000
3: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
2: No,
3: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
2: Což je ta věc, promiňte,
3: ano.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko.
3: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
2: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
3: Přesně tak.
2: Ne
3: přesně.
2: Částečně.
3: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
2: No, to padá odstřiženo Rusko, jako pozor.
3: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
2: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
3: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo. Abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
2: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
3: připojí. Já budu smělý a opravím vás. Můžu?
2: No opravujte.
3: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
2: To říkám, ne?
3: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
2: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
3: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
2: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
3: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
2: taková odvážná.
3: Odvážná myšlenka. Hmm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
2: To myslíte vážně, co teď říkáte?
3: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
2: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
3: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
2: ale...
3: Ale
2: tady jste v XTV, pane Vlášku.
3: Takže na rovinu jedeme.
2: Ježíš Kriste.
3: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
2: No.
3: Jiné vysvětlení to nemá.
2: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
3: určitě.
2: V Evropě,
3: určitě.
2: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
3: Jednoznačně.
2: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
3: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
2: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
3: Tak.
2: Řekněte teď, tady...
3: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
2: Česká.
3: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
2: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
3: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch $5,000 za unci, oni to velmi jako sledují a takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
2: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
3: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
3: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
3: ano.
2: Protože jak nám říkala juniorní...
3: Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
2: Takže může rozhodnout.
3: Může rozhodnout.
2: Sedí na tom.
3: Sedí na tom, sedí.
2: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
3: Ano.
2: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
3: Ano.
2: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
3: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
2: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
3: i víc.
2: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
3: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
2: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
3: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
2: Nevěřím.
3: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
2: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
3: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
2: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudový hrby.
3: Reklamní okénko.
2: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
3: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
2: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost, XTV,
3: ano.
2: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
3: Ano.
2: Takový člověk má 30% slevu.
3: Na vstupní poplatcích, ano.
2: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
3: Přesně tak.
2: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
3: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
2: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
3: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
2: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
3: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
2: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
3: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
2: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
3: Ano.
2: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
3: Ano, můžu potvrdit.
2: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
3: ano,
2: to dobře.
3: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
2: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
3: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
2: no,
3: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
2: Kdo z vás to má?
3: No jistě.
2: Jak říkali Jiří Paroubek.
3: Ano, ano.
2: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
3: Ano.
2: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
3: Na to se těším.
2: Taky se těším. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře, a vezeme to pěkně z ostra. Včera tady byl pan Petr Janíček, což je šéf nebo majitel pražského vyhlášeného swingers clubu. Představte si, je to jeden z nejlepších na světě. A řekl mimo jiné, swingers party není skupinový sex. Poučil jsem se na Macinka. Češi začínají tento druh zábavy přijímat, jo? A náš klub patří mezi nejlepší na světě. Hygiena a bezpečnost jsou naše priority. Tak, říká pan Petr.
1: To jsou věci, no tak to je fajn, že ten swing se zase vrací. To jak mě napadlo.
0: To není úplně swing právě.
1: No tak jako, ono to prochází, i ta hudba prochází vývojem, že? My takhle děláme s prezidentem už dlouho. Děláme takový jazzový koncerty, tak jestli ten swing teďka se vrací, tak to, že bychom se, kdeže to má ten pán, že bychom tam někdy...
0: Někde na okraji Prahy.
1: Jo, tak no. To já tak nevím, no, tam já jsem nikdy nebyl, ani ta částka nesouhlasí a to, byla tam i tma, takže určitě si na mě nikdo nemůže pamatovat.
0: No, co myslíte, má se o těchto věcech hovořit takto otevřeně a v médiích?
1: A tak je to... Tak ten pán Petr Janíček bezesporu potřebuje, aby se o tom mluvilo, jo? Protože leckdo pak neví, že jako swing nějaký existoval, takže
0: prostě pak... Zjevně to potřebujete i vy, pane Macinko, aby se o tom mluvilo.
1: Jo, myslíte?
0: No, tak je vidět, že jste v této oblasti ještě pokulháváte trošku.
1: No tak on, to je jako přece starodávná záležitost, ne? Pak už byly ty moderní jazzy a hudby a tak, ne?
0: No.
1: Ale tak jako... Dělat z toho rovnou party.
0: No takhle, chcete si podívat na koncert, ať nechodím kolem horké kaše.
1: Tak šel bych na koncert swingovej, no. To, proč ne? Teď to je pěkná muzika.
0: Tak jenom se zeptejte milostivé paní, jestli vás pustí.
1: Tak ona by asi šla se mnou, ne? Tak ona má taky ráda hudbu.
0: To může taky. To může no, taky. Bude hodně překvapen.
1: Chodíme, jo?
0: No.
1: Tak je pravda, že ona je mladistvá, tak ona ten swing určitě neměla kde odposlouchat.
0: Mladistvá, to je termín, ona není mladistvá, ona je mladá.
1: Dobře, tak je teda mladá, no.
0: Ale už je dospělá samozřejmě.
1: Dospělá už bude, no, nějakou tu dobu.
0: Vypadá
1: no, tak to by možná mohla nějaký ten swing si vybavit třeba z filmu, nebo z televize, nebo z internetu.
0: No vidím, že fanoušek nejste tohoto druhu zábavy.
1: A tak já myslím, že tady největší propagátoři swingers musí být, jako když se podívám na tu naši vládní sestavu, tak to je přece jako největší a nejslavnější swingers party v naší zemi, která jede, ne? Tam přece...
0: Jakože každý s každým.
1: Tam obcuje, jako už mám pocit, jako koza s oslem, jako protože... A celý se to tam děje na tak prapodivným formátu, kdy dřív bývala opozice třeba levicová a vláda pravicová, nebo obráceně. Dneska je vláda složená v podstatě jako na podkladu swingers, kdy tam jsou radikálně levicoví piráti a pak někdo, kdo zase o sobě tvrdí, že je pravice a opozice je já nevím kdo, takže já myslím, že swingers party probíhá, jenom bych možná trošku vypnul ta světla, aby na to nebylo tak vidět, protože to je ostuda.
0: Vidět na to je, to je pravda.
1: Vidět na to je čím dál víc, no.
0: Říkal mimochodem v tom rozhovoru, nejmenoval teda pan Janíček, že tam chodí i lidé z politických kruhů,
1: jo,
0: zaswingovat.
1: Tak...
0: Ale ani nenaznačil.
1: No, tak tam se to peče. Tam se to peče, no, tak vidíte. Tak je, pak, že přijdete na vládu a má někdo ty oči tak vyvalený, co? Na to, co se tam děje.
0: To nevím.
1: To neříkal?
0: Byl bych opatrný.
1: Tak já si to pustím, ježiš, to musíme vlastně být teď opatrný. Teď musíme být opatrní, nebo...
0: Na nás skočí kryt.
1: Na nás, no, radši do krytu. Půjdeme do krytu.
0: Aby jsme nebyli protisystémoví, nebo jak to je, antisystémoví. Mm. Tak jedeme, podívejte. Tvařte se jako malé a střední, vzkázal Sikela velkým firmám. Šlo o nadsázku, tvrdí ministerstvo. A tady vidíte, když vám to zvětším, že se tomu člověku nedá věřit ani dobrý den.
1: Ach, je to přece nejviditelnější exponent protikorupčního hnutí STAN, ne? To je opravdu jako tragédie. Já jsem se schválně na to video díval, kde to říkal, jo. Ten člověk je opravdu odvaha sama, že on přijde na svaz průmyslu a dopravy, což je vážná, fakt, to je jako vážná instituce, která združuje ty nejdůležitější a největší průmyslníky. to jsou takový ty kapitáni, kteří tady, když padnou, tak padne celá země a desítky tisíc zaměstnanců a on tam přijde a normálně jim tam hodí tady tohle, jako prostě, ale on to neřekl ve vtipu, já jsem se to pouštěl, každý si to pustí a on řekl, tvařte se jako malé a střední aspoň na přechodnou dobu. A vůbec nic, jo.
0: On
1: jako...
0: se řekl, že přimhouří oko, nebo něco.
1: To potom, no to tam bylo ještě v souvislosti s něčím jako s nízkonapěťovou elektřinou, ale tohle prostě, to je totální facka. To je vlastně výraz a to je důkaz toho, obraz toho, jak se vláda vůbec jako chová, jakým je všechno úplně ukradený. Je prostě zvolili, tak my teď vládneme, vy si skučte, jak chcete a jestli máte nějaký problém, tak to není náš problém. A když prostě, tak vám řekneme takovouhle pitomost, jo. Prostě ten Síkela je opravdu jako symbol tragédie téhle vlády. Ono jako má to on jako přesah, který si tady tyhle ty pitomci ani neuvědomují. Prostě teď teda jsme ta věrchuška, co předsedá v ty Bruseli, že? A všude. To znamená tady na toho pána, protože ta energetická krize není jenom u nás, ale je všude jinde, tak na toho pána jsou, jako občas se někdo podívá i z jiných zemí a tam prostě se to překládá. A jestli tvrdí pan Srnka, což je mluvčí MPO, že šlo o jasnou nadsázku, tak já jsem si teda nevšiml, že by šlo o nadsázku, no ale když to přeložíte, tak ten vtip se, i kdyby tam ten vtip měl být, tak se ztratí. A teď si to všichni čtou a myslí si, že to je vážně. Nebo už jenom, kdy to přepíšete. A za měsíc, za dva, za pět, nikdo nebude vědět, že šlo o nadsázku a že to je vtipkování u Babišovi, nebo já nevím, možná jo, já doufám, že šlo o vtipkování. Takže
0: no,
1: ne, prostě já tady musím prostě říct, že, a teď se omlouvám všem, že prostě pan Síkela je hlupák. Pan Síkela je hlupák a myslím si, že by měl opravdu, ta vláda by se měla podívat, ODS by se měla podívat, Hnutí STAN by se mělo podívat a říct si, měli bychom asi vygenerovat někoho normálního, protože tohle to už opravdu přesahuje všechny meze.
0: No počkejte, ODS přece musí dělat, že to nevidí, ne?
1: No tak jasně, ODS prostě nemůže dělat, že to je druhý největší tam subjekt ve sněmovně, starostové, ale zase všechno to prostě potom padá na Fialovu hlavu, jo? A je to prostě škoda, že my jsme jako relativně docela schopný národ, ale oni vygenerují takového hlupáka, který prostě fakt jako dělá jednu chybu za druhým. To je prostě, on by mohl být jako čestný předseda Pirátů. Protože ty jsou na tom úplně stejně. Jo. Ale no, navíc je to Slovák, takže možná tam na tom Slovensku se to tak dělá, že? Ty malý a střední.
0: A to je ono. On je to Slovák a on chtěl vyvinit toho Babiše. On ho Babiš uplatil, aby to tam řekl.
1: A nebo si myslím, že to spíš nechápe a fakt to myslí vážně. A ten Babiš to taky myslel vážně. Já nevím, jako, když sledujete kroky, výroky a absolutní bezradnost a beznadějnost tady pana Síkely, tak já normálně začínám věřit tomu, že on neví, že Babiš udělal to, že to řekl, že to fakt je autentický výrok. Já jako začíná u mě převládat, že tady ten člověk to fakt neví, nečte, nemá souvis. Nezná souvis. A toto je prostě z jeho nitra.
0: To nemá žádný souvis, říká pan Babiš. Tak, podívejte, přednost má diplomacie, ne fotky na Instagramu. Odmítl Fiala Babišovu výtku. Přednost má diplomacie, pane Vacinku.
1: Tak to je dobrý, no. To je dobrý takhle vědět, že tudy se ubírají myšlenkové pochody pana Fialu. Ale já teda žádnou diplomacii nevidím. Diplomacie a zahraniční politika, to je tak, vzpomeňme si na hodiny dějepisu, kdy si pamatujeme Bismarcka, tady tyhle ty, tam se taky řešily složitý věci a války a uspořádání a mír a příměří a tak dál. A byla to skutečná zahraniční politika, ve které se vědělo, že nikdo nemůže vyhrát 10-0, ve které se vědělo, že se musí bavit každý s každým a nejenom prostě skupinka, která se bude utvrzovat v jedné věci a s tou druhou se nebavíme. To byla zahraniční politika, to byla diplomacie. Dnes toto, co předvádí pan Fiala, anebo jeho ministr zahraničí, pan bakalář IT oboru Lipavský, který
0: nedávno...
1: On je bakalář, no. Představte si... Bakalář Lipavský, který teďka přijel do Německa, aby tam v jednom z hlavních deníků udělal rozhovor a řekl Němcům, že éra Angely Merkelové skončila. Tak To je dobrý, že si toho pan bakalář všimnul a že to těm Němcům tam přijel říct. Oni prostě určitě na to museli zírat. Ale víte, co se týče tady tohodle, já teda jsem jako viděl taky nějaký fotky pana Fialy, jak dělá tu diplomacii. Jo? On teda nemá Instagram, ale má Facebook. Babiš je tím Instagramem teďka v poslední době nějaký fascinovaný, takže protože má na to ty lidi a oni chtějí asi tu výplatu, takže se mu starají o ten Instagram taky. No ale zlí jazykové tvrdí, a já jsem to jako slyšel z velmi autentických míst, a jako hodnotí vystupování pana Fialy a pana Babiše v roli předsedy vlády třeba na těch evropských radách. Jo, a teď fakt se člověk dozvídá, že ten Babiš je absolutní šílenec, prostě tam přiváděl k šílenství všechny ostatní, furt se tam s někým hádal, prostě pořád tam něco chtěl, všichni si tak jako už jako někdy ťukali do čela, někdy si rvali vlasy a někdy, údajně teda, někdy docela často

0: svědky tady toho. Já sám jsem na tady těch evropských radách, taky jsem k tomu trochu přičichnul. Taky jsem byl, pracoval jsem v kanceláři prezidenta republiky zrovna v době, kdy bylo předsednictví, zrovna v době, kdy tady padla vláda, tudíž řada z těch takových méně viditelných nebo ale velmi častých věcí padala místo na předsedu vlády na prezidenta republiky, který je hlavou státu, takže trošku vím, jak to funguje. Párkrát jsem se tady těch akcí zúčastnil a je to zajímavé to sledovat. A když vám pak někdo říká, že Babiš se tam hádal a přiváděl všechny šílenství a Fiala tam ještě za 10 měsíců neřekla ani slovo, tak prostě pak je teda otázka, kdo dělá tu diplomacii a kdo ne. Viděl jste teďka možná, a jenom ať to tady jako nerozkecáváme, ale úplně mě dojalo, jak si francouzský prezident Macron udělal z pražského summitu krásné video. Krásné, úžasné čtyřminutové video, ve kterém já jsem si teda nevšiml, že by tam byl pan Fiala. Neviděl jsem ho na žádném záběru, ale Macron tam jedná se Scholzem, německým kancléřem, a s Azerbajdžánem, sedí vedle, řeší problém Azerbajdžánu a Arménie, jo, jedná tam prostě s tureckým prezidentem Erdoganem a tak dál. Prostě to byl Macronův summit v Praze. Macronův summit EU v Praze. To znamená, já si myslím, že naše diplomacie, která má podle pana Fialy přednost, je v podstatě pokračováním francouzského předsednictví, které bylo v první půlce roku a evidentně to vypadá, že pokračuje i v druhé půlce roku. A my jsme tady servisní organizací pana Macrona, aby ty videa a ty chlebíčky neplatil jenom pořád francouzský daňový poplatník, ale aby jsme taky přispěli.
1: Ten Lipavský fakt bakalář?
0: Jo, je to prostě bakalář, to je vzdělaný
1: bakalář, člověk. Tak to bych tam...
0: Taky jste vzdělaný člověk.
1: No tak to bych tam mohl taky jít, ne?
0: No proč tam nejdete?
1: No oni mi nevolali vůbec.
0: Tak já vám zavolám, nebo to nějak naaranžujeme.
1: Ale já bych chtěl být ve vládě odborníků. Ale nemám transparentní účet.
0: Tak to si musíte vybrat. Buď to vstupte do pirátské strany, která generuje tam prostě, když jste bakalář, tak to už jste kandidát pomalu na vicepremiéra nebo na zastupujícího vicepremiéra. No a nebo pak můžete jít na demonstraci lidí s transparentníma účtama, kde se skládá vláda odborníků a kde žijou v iluzi, že Miloš Zeman vyhodí vládu a napíše tam a dostane ten usmolený papír, na kterým si napsali ty svoje odborníky a že je tam jmenuje. Takže no, to byste se tam klidně taky mohl připsat.
1: Tak tady bych si nevybral, to je to též. Ale nějaká normálně, neříkejte mě, že by mě nemohli dát to životní prostředí, to může dělat každý, ne?
0: No, životní prostředí je složitá věc, to byste nechtěl dělat.
1: Tak kulturu nebo něco takového nedůležitého.
0: Kultura je super, to vás by milovali.
1: Jo?
0: To já bych vám to přál.
1: Fakt,
0: vy byste byl, by, vá, bejt váma, jdu dělat ministra kultury.
1: No, jdu dělat, co to je? Tak musí mě někdo zavolat.
0: Tak se přijde, kdo to je teď? Víte, kdo je teď ministr kultury? Já nevím.
1: Tak nevím.
0: Tak pryč nahradit.
1: Ne, to pan Baxa.
0: Takhle ten má dalších 18 funkcí. To nemůže stíhat, to je jasný, že pak o něm nevíme, že dělá. Já jsem ani nevěděl, že je ministr kultury.
1: No, já to tak říkám bez záruky. Já vůbec, oni jsou někteří tak neviditelní.
0: Já myslím,
1: z té vlády, tam je několik lidí, já jsem se nedávno díval na Seznam a já jsem si říkal, kdy jsem naposledy četl nebo slyšel, že ten člověk něco zajímavého vykonal.
0: No. Tak ono, možná se dá to tak brát, že třeba když tam máme, za prvý jako od některých je to jako milý, že nic neříkají. Jo, to je jako v případě třeba paní ministrině pro vědu, paní Langšádlové, tak myslím, že je hezké, že nic neříká, že nevystupuje a že...
1: Ne ministrině pro vědu?
0: No, ne ministrině pro vědu. A ona jako vystudovala nějakou soukromou školu v Kolíně, tak je určitě bakalářka nebo možná i magistra, takže proto dostala tu vědu. A já myslím, že to je od ní mimořádně milé, že nic neříká, jo, ale taky možná dostudovává.
1: Jo.
0: Dohání to, aby... věděla, co ta věda je.
1: No, já mám ještě kamaráda, který organizuje takovýto studium MBA a říkal, že to jde za víkend udělat.
0: MBA?
1: No. Tak mám si to tak taky nechat tam?
0: No, jasně, tak to je jako, má to o jedno písmenko víc než BC.
1: BC, a říkáte teda jít na tu kulturu, že byste to jako...
0: No, protože to jako o vás by se hnedka vědělo. Vy byste byl furt všude. a vás by ty herci

0: zavraždili.
1: No to už je minulou teď.
0: No, kdy?
1: By mě zavraždili hned tady.
0: Proč zavraždili? To byste věděli, jak by vám... Konečně by za váma přišli a když už by věděli, že vy jste ten ministr...
1: Pan Hrušinský by zahájil protestní hladovku.
0: No tak... A to je, jo, vlastně tenhle ten, já jsem zapomněl.
1: To je herec.
0: No.
1: Tatínek byl národní umělec.
0: Ale ne, pan Hrušinský je poplatný režimu. To je režimový umělec. A kdyby vy jste byl ministr kultury, nepochybuju o tom, že by okamžitě říkal, a já jsem to tak nemyslel, Xavere, já vám vlastně ty některé názory máte fajn, a já jsem vám vždycky fandil a přijďte někdy do divadla, k nám a já vám tam to, vidíte, to byste, on zase není tak hrozný, když jste ministr, tak není tak špatný.
1: A nemohl byste tam zavolat teda někam, že jsem připravený?
0: Tak to řekneme tomu Hrušinskému, je to domluví.
1: Já najdu diplom někde, ten mám doma.
0: Připíšem tam to MBA, to zvládnete to za víkend?
1: No ten byl mi v pondělí.
0: No, tak jsme domluveni.
1: Jdeme do toho, jo?
0: Já to zařídím.
1: A doufám, že nebudete chtít po mně za to nějaký jako zakázky nebo něco, protože já to vezmu poctivě. Co?
0: Ne, já budu chtít permanentku do divadla na Jezerce. To mi dáte, ne?
1: To jo. Poté, co jste odmítnul permanentku do Swingers klubu, tak aspoň takto.
0: Já jsem říkal, že bychom šli na koncert.
1: No,
0: a jako koncerty vám divadla.
1: Vám to pak, pane Macinko, musím ještě vysvětlit. Ono to není tak, jak si myslíte.
0: Jo,
1: ono to není úplně o muzice.
0: Jo, vy jste tam
1: prostě podívat. Ale bude se vám to líbit, jak vás tak.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Pár zbytků pro krysy,

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to půzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. A z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když moc krát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebuje Evropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli bát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. On se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. to je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poct, je obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je jeho šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: Barvím si

0: Co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude?
1: To je mě pitová show.
2: Bláhová show.
1: Šaškové jdou.
2: Barevnou naději vytřískat zvůj.
1: Hledáme brod
2: uprostřed vod.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Hampl je jeden z nejznámějších, ale určitě nejčtenější český sociolog, spisovatel. A dočetl jsem se na internetu, pane Hample, že jste nacionalistou. Jste nebo nejste nacionalistou?
1: Já se k tomu slovu hlásím v posledním roce nebo v posledním půlroce už ne tak nadšeně jako předtím, protože nacionalismus se teď hodně skloňuje v souvislosti s Ukrajinou a nejen s nějakým úsilím ukrajinského národa, ale že i s takovými velmi krajními skupinami, které mi nikdy nebyly sympatické. Tak jak já rozumím slovu nacionalismus, nebo jak jsem mu vždycky rozuměl, myslím, že hezký výklad podává kniha Chvála nacionalismu, kterou před pár měsíců si vyšla v češtině ta kniha, napsal izraelský filozof Hazony. A on tam vysvětluje, že jsou dva pohledy, nebo dva směry, dva způsoby, jak se dívat na svět. Mm-hmm. Jeden pohled je takový, ten podle něj nacionalistický, že svět je rozdělen do národních států a v rámci těch národních států, které jsou samostatné, probíhá nějaký společenský život, ekonomický život, lidé si tam nějak pomáhají, hádají se spolu, prostě normální život. A každý z těch států si to řeší po svém, má svoje pravidla. A potom je ten druhý pohled, nenacionalistický, což je pohled impéria. Ten říká, že celý svět má být podřízen jednou impériu, třeba římskému, nebo sovětskému, nebo klidně americkému, to je jedno. A že dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu, tak nenastane mír, nenastane spravedlnost. A vlastně to znamená, že to, že se nějací lidé snaží být samostatní, vlastně brání té krásné světové ideji, krásné světové spravedlnosti. A nezbývá tedy než vést válku proti každému místu, které je ještě samostatné, které je nacionalistické, dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu a pak budeme všichni šťastní. To je ten římský mír, nebo možná dneska americký mír. Takhle to vykládá Hazony jako dva způsoby, jak se dívat na svět. Já si myslím, že to je dobrý výklad a já se hlásím k tomu nacionalistickému.
0: Když se vás zeptám jako člověk, jako vědce, nebo odborníka, sociologa, tak musí to slovo nacionalismus mít vždycky nějakou nehezkou, nahořklou souvislost?
1: Já si myslím, že by nemuselo, ale...
0: Protože se říká ten nehezký tvar toho.
1: Ano.
0: Ten říká se nácek,
1: ano.
0: Je to tak.
1: Já tomu rozumím, ale mně se totiž nechtělo jít tím, jak to říct, tou ústupovou cestou, že tedy řekneme, tak nacionalismus je ten špatný, tak my to budeme říkat patriotismus. A někdo za pár let začne říkat, patriotismus je taky špatný, tak opustíme svůj patriotismus a necháme si, já nevím, co, něco jiného. A takhle se budeme postupně vzdávat jednoho termínu za druhým. Já bych řekl v tomhle s poprem, nehádejme se o význam slov, jestli někomu tak strašně vadí nacionalismus, použijeme jiné slovo, ale jde o to, že by měly existovat samostatné národní státy, které se žijí po svém. To si myslím, že je ta klíčová myšlenka.
0: Písničkář Karel Plíhal je vám znám,
1: motor jméno,
0: tak říkal na nějakém vystoupení takovou vtipnou hlášku, jestli pak víte, co děti nacionalistů mají nejraději na svačinu.
1: Ne, nevím to.
0: Prýbinácek. To je typický humor Karla Plíhala, ano, viděl jsem.
1: Ale tak jako, ano, i ty vtipy k tomu patří. A konec konců i to, že v každé zemi je jiný humor, je také vlastně nacionalistické, když to tak řeknu.
0: Ale shodneme se teda na tom, že sprosté slovo to není.
1: Já si myslím, že by to nemělo být sprosté slovo. Konec konců ta kniha Hazonyho se jmenuje Chvála nacionalismu. A já upozorním ještě na jednu věc. A sice ono vlastně ta idea moderních národů se objevila vlastně až v 19. století se to formovalo. A ono tak, až taky v 19. století se formoval rasismus. Ještě v 18. století lidé neznali rasy v našem slova smyslu. I když si vnímali, že lidé jsou trochu jiní, tak prostě ta myšlenka ras tam nebyla. A já mám za to, mohl bych se tady odvolat na knihy profesora Budila, který to vykládá hodně sofistikovaně, hodně podrobně, že nakonec máme na vybranou, jestli přemýšlet národnostně nebo rasisticky. A že to někteří lidé přemýšlejí více v kategorii rasy, někteří více v kategorii národa. Ale že se velmi obtížně spojují tyhle myšlenky. A naopak, že nakonec stejně každý člověk dříve či později, ať chce nebo nechce, inklinuje k jednomu k druhému. A uvedu to na příkladu z posledních let. Vemte si, jak kolik lidí takových těch globalistických intelektuálů opravdu je protinárodnostních a protinárodních. A jak snadno přecházejí na tu myšlenku protibiologického rasismu. Jo, prostě když chcete být protinárodní, když vám vadí to, že jsou samostatné národy, to, že mají státy, já bych řekl skoro, že jste odsouzen k tomu stát se rasistou, ať chcete nebo ne.
0: Co se, pane Hample, pane doktore Hample, přihodilo, že v posledních letech, a já to často sleduji, když se někdo prezentuje jako vlastenec, nebo národovec, možná řekněme spíš vlastenec, tak je odsuzován, stavěn na pranýř a neměl by se s ním někdo bavit. Co se v naší společnosti přihodilo, že vlastenectví je tak zatracováno?
1: Já mám za to, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek v rádiu, o tom, ano. Jak byste připomínal to hujerství, které u nás zvláště silné, ale ono to souvisí, mám za to, se všemi, u všech malých národů. Protože si vemte, jestli jsme malý národ, jestli jsme poměrně chudý národ, třeba v porovnání s jinými západními národy a státy, tak potom to znamená, že lidé, kteří jsou hodně ambiciozní, často i hodně schopní, to vnímají tak, že v rámci toho malého rybníčku nemohou dosáhnout svých cílů a potřebují se dostat do nějaké globální struktury, na nějaké světové ředitelství nebo něco podobného. Toho je asi jasné. A protože tam je obrovská konkurence, ne každý je tam nadšený z toho, že tam přicházejí noví čeští manažeři, tak to, co ten člověk může udělat, je, že, jak to říct, prostě vysaje kus z toho svého národa, z toho svého státu, ukáže, že je super lojální k těm světovým špičkám, udělá vlastně něco proti svému státu a proti svému národu. V důsledku toho ty národy jsou na tom hůř a hůř, nebo ty malé státy, tím pádem je ještě větší motivace dostat se do toho světového centra, tím pádem lidé ještě víc vymačkávají ty své národy a já myslím, že třeba na té Ukrajině vidíme, k čemu to až může dojít, protože já teď nechci říkat, kdo má pravdu v tom konfliktu a nemá pravdu a tak, ale v každém případě to, jak zkouší Ukrajinci, jaké obrovské oběti přinášejí, kolik tam mají mrtvých, jak je národ zničený, to je vidět, že se nehraje v jejich zájmu. Ale ti lidé, kteří jsou třeba Ukrajinci a sedí někde v Londýně, z jejich pohledu to je super výhodné, protože oni dostávají ty různé zajímavé nabídky a jsou zahrděny. Mm-hmm. To myslím, že je přesně ono.
0: Já vím, že vy sledujete ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo můžeme říct válku, skrze některá zahraniční média, že se tomu hodně věnujete. Co si myslí v některých částech světa, třeba ve Spojených státech amerických, jaká je nálada obyvatelstva vůči tomu konfliktu, protože my v naší části, nebo v naší zemi tím žijeme hodně.
1: Co se týče těch Spojených států, myslím, že bychom tady mnozí u nás byli překvapeni, jak málo to Američany zajímá. Američany zajímají ceny benzínu, když jde o nějakou politickou záležitost, tak je třeba velice zajímá ochrana jižní hranice s Mexikem. Když jde o nějakou velkou zahraničně politickou záležitost, tak je zajímá Čína. A to, že někde u Dněpru nějaké dva druhy Rusů se tam zabíjejí mezi sebou, to opravdu pro ně není nějaká věc číslo jedna ani věc číslo dvě. Já občas dokonce v amerických komentářích narážím na termín ruská občanská válka. Tedy jako, že Rusové si tam něco vyřizují mezi sebou. Samozřejmě Američané taky na to mají nějaký zájem, to nikdo neskrývá. Rádi, aby vyhrála ta ukrajinská strana. Ale aby to pro ně bylo nějaké velice důležité, to rozhodně není.
2: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu, jak se vede, pane dukát,

0: tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
3: Jo, já vám to řeknu.
2: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
3: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
2: jsem děkujeme za důvěru.
3: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého a úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc a přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jíti a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích milion chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný.
2: Zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT. No a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět, tmavo-modrý svět.

0: Náš hodnotový premiér to tahne ne od 10 k 5, ale od 5 k 0. Pojďme se podívat. CVVM vydal další průzkum ohledně spokojenosti a důvěryhodnosti vlády Petra Fialy, jaký vnímají lidi. No a to vysvědčení dopadlo, jako když si přijdete do školy pro vysvědčení a tam jsou kule. Nebo čtyřky, řekněme, protože vidíte, Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé. To je skutečně pro Fialu paráda, protože nám sliboval, my to všechno dokážeme, teď nám to opakuje taky, všechno jsme zvládli, všechno jsme dokázali. S námi přichází změna, tak přišla změna, protože Petr Fiala a jeho vláda dokázali být vlastně ještě míň populární nebo důvěryhodní, než byla i ta předcházející vláda Andreje Babiše na vrcholu covidové krize. To už je co říct, protože my teď už nemáme žádnou krizi a la covid a s vládou Petra Fialy to jde od nuly dolů. Pojďme se podívat i na komentář Alexandra Tomského na Novinkách. Tato vláda nestojí za nic. Zkuste si to přečíst. Marně jsem doufal, že budeme mít méně státu a tak dál. Ono těch slibů pošlapaných Petrem Fialou je tolik, že už se to nedá spočítat, ale tohle to je přesně výpověď nebo zpověď, myslím, zklamaného, nejspíš řekl bych voliče Trojkoalice Spolu. A je to hodně smutný čtení. Ono podobně mluví o vládě Petra Fialy, nebo mluvil i politolog Lukáš Jelínek v pořadu K věci na CNN Prima News a i to je velmi výstižný, co je problém u Fialovců. Fiala není šéf jako Babiš, těžké úkoly nechává na ministrech a ti se v tom plácají. To řekl přesně, protože tuhle tu agónii sledujeme denně. To už je vlastně permanentní reality show, kdy ministři, já vám tady ukážu vlastně největšího borce. Zbyněk Stanjura, minister financí, čili jasná dvojka v každé vládě, člověk, který drží kasu, prostě diktuje, kdo drží peníze a sedí na nich, tak víte, že bez peněz neuděláte nic. No a Zbyněk Stanjura, on je to samozřejmě už málo překvapivý, protože nikdo ho nepodezříval nikdy z toho, že rozumí státním financím. No ale v rozpočtu je chyba za 60 miliard, oznámeno ministerstvo financí, prostě z té slavné, jak oni to nazvali, válečná daň, ale není to nic jiného než nová daň z nepřiměřených zisků, tak místo těch 100 miliard tam bude 40 zhruba. No, takže další 60 miliardová díra. To tak jako teď Stanjura oznámil. No, ale Stanjura bodoval velmi i předtím. Vzpomeňte si, když přišel s tím vlastním návrhem DPH, nebo s tou analýzou vlastního ministerstva, o tom, co udělá z DPH, kolik úrovní a v jaké výši a co kde by mělo být, tak to samozřejmě způsobilo ohromný poprask, jako snad už všechno, jakmile otevře nějaký minister pusu v médiích, tak máme poprask. Záhy se to začne dementovat a tak dál. Takže Zbyněk Stanjura je borec v tom, že on, jak se říká, sám unikl to DPHčko. Načež Petr Fiala přišel a řekl, došlo k úniku. No, když už je to takhle špatný a premiér a šéf ODS Fiala říká, došlo k úniku, který provedl první místopředseda ODS a jeho vlastní minister financí, tak já tomu říkám inkontinence a já si myslím, že jsou na to léky různý, že se to dá léčit, protože není to nic hezkýho, ale tohle to všechno jsou věci, které samozřejmě lidi vnímají a říkají si, co to pro boha je za vládu, tohle jsme tady ještě neměli. No, pokud je o Stanjuru, pro dokreslení toho, jak vnímají vládu a premiérskou stranu ODS v ní, nejen lidi, ale i bývalí členové ODS, včetně ministrů, tak se tady podívejme, ona Stanjurovi napsala, nebo vyzvala ho, bývalá populární starostka z Ostravy, Liana Janáčková, a napsala mu, Zbyňku, podej demisi, jestli seš chlap, ještě v tom bylo. A oni se k ní připojili i bývalá ministrině za ODS, Filipiová, a další lidi, protože už se na to sami nemůžou dívat vlastně, co jejich bývalá strana, která vždycky byla stranou silného ekonomického programu, mohla mít někde ODS programový deficit, ale pokud šlo o ekonomický program, tak ODS byla vždycky stranou silného ekonomického programu. Teď vlastně žádný program nemáme. Teď ekonomickým programem ODS je permanentní chaos. Fiala tu vládu neřídí. Rozhodl se ODS vlastně rozpustit v trojkoalici spolu, aby si zachoval funkci. O tom hlavně jde. To už není žádný vládnutí programový, natož hodnotový, jak on to pořád opakuje. Ale co je pro něj příznačný? Petr Fiala jede dál. Protože on na Twitteru napsal, vlastně to bylo před víkendem jenom, chtěl nás potěšit, inflace je nejnižší od loňského roku, ano, o 0,1% pokles, super, hned jsme najednou všichni zbohatli, no ale ten druhý odstavec je geniální. Je vidět, že náš přístup se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se to též postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí. Zvládneme to. Hlavně, prosím vás, trpělivost a nedělat neuvážený rozhodnutí. To si takhle republiku nesmíme nechat rozvracet. A dočkáme se. Dočkáme se možná třeba za jiný vlády, ale to už je skutečně zatvrzelost a zaslepenost. A Petr Fiala to zopakoval ještě v rozhovoru pro TNCZ, což jsou vlastně web zpravodajský televize Nova. Vše jsme zvládli, rodina problémy nemá, myslí i jeho. To je super, že s jeho platem nemá jeho rodina problémy. On se tam kasá nejen s tímhle, ale to je furt dokola. Tohle to už je normální žití ve virtuální a paralelní realitě. Tohle není přesně možný, aby... Řekněte mi, to už musí být duševní, to není normální, to není politický problém už, ale skutečně tady. Jestliže premiér vidí, jak se to všechno hroutí pod ním a on vlastně si takhle furt na Twitter nechává za sebe psát takovýhle prohlášení a tak dál. Ale já mu vlastně musím přiznat předvídavost. On by se mohl možná živit jako prognostik, spíš než premiér a politik, protože v roce 2018 vyšla jeho knížka, on tam geniálně a naprosto přesně předpověděl, jak dopadne jeho vláda, a sice jak uvařit demokracii. Jeho vláda uvařila demokracii nebo vaří demokracii velmi slušně. No a tam je podtitulek od vládní agonie k polokomunistické vládě. Tak to, co vidíme teď, jeho vládu, tak agonie teda je to zatracená. No a polokomunistická vláda, tak ani ta skutečná vláda, kterou drželi v tom předchozím volebním období ze sněmovny komunisti a na kterou on naráží jako na polokomunistickou, nevracela do české společnosti a politiky totalitní maníry jako vláda jeho samozvaných demokratů. Takže já se Petrovi Fialovi vlastně svým způsobem omlouvám. On to v roce 2018 už předpověděl. Strašná škoda, že jeho knížky nikdo nečte, stejně jako ten časopis Kontexty, který jenom platíme, aby on ho mohl vydávat a jeho i rodina do něj přispívat. Ale předpověděl to perfektně, tak já před ním smekám. Jenom nám to vlastně mohl říct, když to vydával, tu knížku, tak mohl říct, jestli se někdy stanu premiérem, tak takhle to dopadne velmi rychle, protože máme nějakých 17 měsíců, kdy je Fiala a jeho vláda ve funkci a viděli jsme vysvědčení od CVVM, nejhorší vláda od roku 2014. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to ještě horší vláda než Nečase. Ona samozřejmě měla změřenou tehdy ještě nižší popularitu a důvěryhodnost, pravda, ale takhle zoufalý to nebylo. Protože ten rozklad, který předvedli ve vládě Petra Nečase Věci veřejný, který se tam rozpadli na jednotlivý poslance a potom tu sranda partu lidem a tak dál, tomu jsme se aspoň mohli trošku smát, ale tomuhle se smát už nejde, co předvádí Petr Fiala. Takže vidíte, měli bychom číst knížky Petra Fialy, protože v nich je vlastně všechno moudro. Vykašlat se na Twitter a jeho rozhovory v televizi. Já si hned zítra se půjdu podívat, jakou má poslední knížku, a hned jak tam uvidím titulek, tak budu vědět, že přesně to se stane.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
2: Je tu ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než 1 bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman Jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten Jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to,

0: na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
0: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Praze žádný blackout nehrozí, titulek nějakého článku, který vyšel po tom, co byl blackout ve Španělsku. Což jako dobře, to se může stát, že to řekne a asi to politik jako může říct. No ale oni prostě ten jeho tweet s tímhletím článkem prostě si dohledali v minulosti a vymazali ho. Jo. Tak to je prostě

0: To si myslím, že v dnešní době to jako někdo nemá vyfocený, že se to nikde neobjeví, tak oni to jdou prostě smazat, aby to nebylo vidět, že to řekl, když se to děje. Ale teď jsem četl poslední vyjádření pana primátora Svobody, který se asi jako někde probral, kouknul na to a už zase vlastně vysvětluje, že v Praze žádný blackout nebyl.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksevere.
1: Už jsme tady zas. A dneska je takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksevere, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksevere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek zastal. Byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat, Ksevere.
1: A jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksevere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý, už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu
1: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že Teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, za Praha 5. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no nenávist. Určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělat schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to... No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no, tak
1: čekal.
2: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
1: No ne, ale teď se snaží.
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co?
1: Já
2: vidíte
1: jsem,
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvládně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. I když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
2: co?
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, no. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená Pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... Nosí se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonil?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jo, jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: tak,
1: jak...
2: knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, že... jste vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak,
1: aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložíno od Filipa Turka?
1: No na ložíno je asi slabý slovo. Pane Holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane
2: Dolče. On už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: Tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej. Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče.
2: No tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrové, jasně.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
2: nálepkuju. Nedlík, blbuše.
1: Tak
2: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat jinak.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, Čím je?
1: Vším, čím byl? Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Ukaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím,
2: byl dobrý tát, ředitel.
1: Takže. Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný sledovat? Je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A
1: ano.
2: Pan Xaver má super
1: účes.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
2: Stejničky, to vám
1: jo
2: nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory, Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu, Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tady by vystoupil na letišti, tak by možná no sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. A máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině v této fázi 12. července natáčíme pro naši zem? Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy a co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Primě zaměnil STEM a IVVM. A jestli jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože lžu, protože jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se na ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty tři měsíce takové masivní mediální masáže s tímhletím nedokázaly pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická a dvě třetiny, které nesouhlasí s tím, jak vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální a sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku, ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitele fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někde do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, jo, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouli není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za jednu, dvě generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element? A myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu ruské analytiky, čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí ten, že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě když se cítí zahrán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko, protože může udělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy, ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: Jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Za prvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to je otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřem je Čína, nikoliv Rusko.
0: A já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Veškeré stanovisko, všechna čínská stanoviska jsou proruská. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci vyvíjí. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podle mě mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko nebo Finsko nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No tohle je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky. Už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je... No
0: počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Tak
0: co říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna supervelmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když posílí. Nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí. Já na to nechci mít názor.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
2: Ale co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
1: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast.

0: zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá chersonská oblast, celá záporožská oblast a ta doněcká a luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou statisíce mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to
0: těma
1: není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropské v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, a mě plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursule von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé, nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dál a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
2: Kolonizuje
1: ji v podstatě. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku, od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech, protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama. A už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky. Takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoc jako v neštěstí, že tohle to může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: podtrženo, sečteno a dnes František Ringočech. Zdravím tě, mistře, rád tě vidím.
1: Tež zdravím všechny ksaverovce.
0: Tolik novinek, je to, bys koukal, co všechno. Sleduješ média, předpokládám, takže víš zásadní věci?
1: Sleduju jenom rámcově, pustím si zprávy, těch je velmi málo. A jakmile začne to, pozvali jsme Helenku Novákovou, aby nám vyprávěla o svý nový desce, tak to vypínám, říkám, já se dívám si zprávy a nechci slyšet blbečky z pop music.
0: Rozumím. No a já tady mám několik vybraných věcí z médií, který bych rád znal tvůj názor, kdybys to nějak okomentoval. Představ si, že hyperkorektní choreografové sexu učí herce, jak se milovat tak, aby se nikoho nedotkli. Prostě choreografové sexu, když jsou hyperkorektní.
1: To je nádhera. Ta doba se mi vzdálila takovým způsobem, Ksavere. To si jako se líbou přes gumu.
0: No, bude na to nějaký trik asi.
1: Mezi ním průsvitnou folii a teď profesor Pirk to řekl nádherně v televizi, ale bez odezvy. Řekl, že prostě jako prostě kardiolog potřebuje znát váhu pacienta. A teď jako nový trend nesmí vážit pacienta, kdyby byl tlustej, což se nás dvou netýká,
0: jasně,
1: aby se ho to nedotklo. On říká, ale já potřebuju znát jeho váhu kvůli jeho zdraví a ošetření, ne. Prostě ne. Nebo holčička z Ghany chodí po škole na univerzitě, kde určitě propadá, bez pochyby, a tam je zakladatel univerzity, nositel Nobelovy ceny. A on jí vadí pohled na otrokáře. Má z toho traumíčko, tak oni vemou toho zakladatele a hodějí ho do Temže. Chápeš to?
0: Nechápu.
1: To svět se zbláznil. A kdy to kdo zastaví, tohleto šílenství?
0: No já doufám, že už je to na vrcholu.
1: Ano, máš pravdu. Můj syn říká, tati, nerozčiluj se, ono se to přehoupne. A když tu budeš ještě pár let, nedej bože, tak se dožiješ ještě puritánství neskutečného.
0: Představ si, to jsem se také dočetl, že existuje nekontaktní porno.
1: No, jak vypadá?
0: No, já nevím, já jenom vím, že existuje. Je to nějak natočený tak, že to je, pravda, není tam nic vidět, takhle. Toto je potřeba říct.
1: To musí být od vás, no.
0: Takže inteligenta to neuspokojí tím pádem.
1: To jako já jsem popsal prostě banku, homeopatická banka. No, vložíš do ní peníze a oni tam nejsou. To brzo bude.
0: Taky mám pocit, že se k něčemu stylu.
1: Začínají být banky homeopatický.
0: Tak, prosím tě, představ si, vláda zvažuje zavedení válečné daně. Čirý populismus, říká opozice. Já to slyším, to válečná daň úplně běhá mráz po zádech.
1: O, to dodává takovou jako, že situace je vážná.
0: Dramatičnost.
1: Dodává to tomu rabování finančnímu obyvatelstva, to dodává takovou jakoby, hele, já když to vidím a pak si přečtu, že kupují 400 obrněných transportérů v době válečné daně, tak si musím říkat, tady se někdo zase zbláznil. A dva drony, obráceně, 400 dronů měli koupit a dva transportéry. Oni vůbec nepostřehli, že válka se vede raketama, letadlama, dronama. No, ty transportéry, to jsou všechny ty, jak vidíme z té Ukrajiny, jak jsou po kraji těch silnic rozmlácený.
0: Yes.
1: A někdo udělal zase obchod.
0: No, je to celý biznis, co?
1: Válečná daň. Já se vždycky rozčílím, jak začneme o hospodaření. Došlo k jedné strašné věci za vlády Babiše teda. Já z ničeho neviním. Těch 500 miliard, co si vydlužili takovouhle díru bez varování, aniž by upřesnili, udělali dardo, utratili to strašnou díru. To je trestuhodný. To je trestuhodný. Ať se berou peníze neziskovým organizacím, mimo ty, kteří dělají děti, umění, vážnou hudbu, ať přestanou platit filmy, na který nikdo nechodí. Prostě tady se vyhazují peníze horem dolem. Když byl Jandák ministr kultury, tak mi říká, Ringo,

0: komu, kdo to potřebuje. A to zase znovu říkám, jsou to třeba knížky, ano. Je to dětská literatura, děti, jsou to prostě sociální služby, ale ne prostě kultura, divadlo. My jsme v životě nedostali moje divadlo ani korunu a měli jsme plný divadlo. Celých 45 let mám plno. Navrátil říkal, my nevíme, co je, když byla konference o krizi divadla, Navrátil se smál, říká, jaká krize, my už žádný nevíme, Ringo, jdi tam a vysvětli jim to.
1: No a tvoje umění výtvarné, tak ani tam nepobíráš od státu žádný?
0: Jakákoliv dotace, to bychom se do toho zamotali, Xavere, prostě stejně jako v zemědělství, prostě co budeš na něco doplácet, tak ať stojí chleba 150 korun, nebude se válet v popelnici, musí ten zemědělec vydělat, ale nemůžeš mu dávat, to je mor, kdo začal první s dotacema. Žádný dotace.
1: Já jsem si říkal, že je to podezřelý, že ještě neexistuje pořad zvířátka nebo obraz zvířátka obdivují dotace.
0: No, to je. já jsem se nezmínil dobře o těch divadlech. Dobrý herci, dobrý divadla mají návštěvu. Uh-huh. Teď je jiná situace, že lidi přestali chodit a odvykli si. Naběhli na jiný způsob, že sedějí doma, hrajou karty nebo se božírají. A do divadla, ono se to ale vrátí. Dobrý herci a dobrý divadla budou mít plno.
1: Myslím si.
0: Ale blbě natočený film nepřijde nikdo.
1: Osobnosti nejrůznější vyzvali Babiše k odchodu. Vadí jim, že označil oponenty za fašisty. Co to říkáš na to, co se děje kolem toho Babiše?
0: No ty osobnosti, mě si líbí, jak vždycky osobnosti někoho. Oni nemenovali ty osobnosti.
1: Jo, jsou tam jmenovaný, ale tak jsou to takové osobnosti.
0: Osobnosti vyzvali. Hele, já jsem demokrat, já jsem militantní demokrat, jo. Já si myslím, že verbálně má právo říkat, co chce. Jsem trošku citlivý na holokaust, jo. Ale jinak, když si o někom myslím, že je fašista pro jeho názory, tak to řeknu. Na to mám plný právo. Nesmí mu dát facku. Nesmí to překročit ten verbální projev. Tak Babiš se brání, oni na něm prostě nenechají nitku suchou. Já neříkám, že si něco nezaslouží. Jo? Já nejsem Babišovec, ale jsem proto, aby každej, ale oni tušejí, že jim nařeže. Tak prostě...
1: Jak to myslíš?
0: No porazí je.
1: Jako teď ve volbách, nebo v prezidentských?
0: Ve volbách, v prezidentských. Má prostě velkou podporu občanskou ten Babiš. Jo, je to... Myslím si, že on je velmi těžký protivník pro ně a osobnosti budou zklamaný asi.
1: A ten okamžik, kdy má někde meeting, víš, někde na náměstí a tam přijde parta lidí a píská na ty píšťalky.
0: Můžou pískat. To je v pořádku.
1: To je v pořádku.
0: No, tím vyjadřují svůj nesouhlas. Ale jakmile mu někdo veme reproduktor, tak musí dostat facku. To prostě to nejde.
1: Ale to byl chlapec.
0: Chlapec tam neměl co dělat.
1: Autistický.
0: A maminka, když veme autistického chlapce na takovou demonstraci, tak není normální.
1: Tak on chlapec měl 2 metry taky.
0: Tak. Proto na něj byli 3.
1: No. Ale je to krádež jako krádež, ne?
0: Je to výtržnictví.
1: Výtržnictví.
0: Kdežto hvízdání a nadávky. My jsme, ještě když jsem byl poslancem, tak než jsem se stal poslancem, taky jsme začali s Milošem nějaký to vejce. Proletělo kolem našich hlav a my jsme se tomu smáli, řekli jsme, ano, Češi nám dávají najevo, co si myslejí.
1: Rozumím. Jedeme dál. Fixace na přirození. Syn prezidenta Bidena Hunter přišel s odůvodněním svých nahých selfies. On měl plný počítač fotografií vlastních a zejména jaksi přirození.
0: Ty jsi to viděl?
1: Ten počítač neviděl?
0: Ne, to přirození.
1: Taky ne, člověče, my se neznáme.
0: Třeba je tak krásný.
1: No, v tom článku je napsáno, že o kráse nevím, ale že 22 cm jako délka.
0: Nevím. To je ale dobré, ne?
1: Tak.
0: My 20 máme víc. Ale jako
1: já se bojím, že ani dohromady ne.
0: Tak jsme připravil si mě o faninky.
1: Jo, ty vlastně, jo, no, pardon.
0: Já si myslím, že je to magor, je to úlet a profesor kdyby si žil, doktor Plzák,

0: A ten by nám to vysvětlil, co, nebo
1: co
0: doktor Řemek.
1: Fixace na přirození.
0: Nevidí nic jiného než svoje přirození a má ho rád. Má, určitě se s ním mazlí, ale jestli to tatínek ví.
1: No tatínek už to možná ani
0: pořádně. Tatínek už se nemá s čím mazlit v jeho věku, ale je to, musí to být blázen. Magor, to přece není normální.
1: Spousty fotografií a on to teda vysvětluje, protože se to provalilo, tak to vysvětluje tou fixací. A ty znáš někoho, kdo má fixaci na přirození svoje?
0: No já myslím, že jich bude víc těch, co jsou na to fixovaní. Tak já ho mám taky rád, toho svýho, ale neukázal bych ti ho nikdy, protože jsem slušně vychovaný člověk.
1: No ale sám, kolik máš fotek? On jich měl tisíce.
0: Žádný.
1: No vidíš to, takže nemáš fixaci.
0: Mně je 79 a musím přiznat, že už spolu nevycházíme tak dobře, jako před 20 lety, ale furt, jako není to úplná hamba, ale tak je to úchylnost.
1: Ringo, když taková skandál takového typu potká syna prezidenta, je to průšvih, anebo tady ty věci okolo intimity a sexu lidi prostě berou. Podívej se, jak Američani nakonec vzali Levinskou, s Clintonem měli z toho radost, že mají prezidenta s erekcí.
0: No jistě, no. Že je pašák, že na ní trochu zatlačil v té oválné pracovně a ona, byť netušila ještě, že z toho vytříská velký prachy, tak mu vyhověla a mně se to líbí. To je hezký vztah prezident-sekretářka.
1: Jo, takže to je v pořádku. A tenhle ten pán a ten jeho táta z toho vytěží, nebo to bude průšvih?
0: Nevytěží z toho nic. Lidi se budou smát, úchylové pochopějí, že to je jejich kolega, ale nevytěží z toho nic. Bude to, je to v podstatě ostuda, ale hlavně proč to ten Magor dává na ty sociální sítě?
1: On to nedal na sociální... On tak dal, jak? Víš, jak se to stalo? On dal svůj notebook do opravny.
0: No to taky o něčem svědčí,
1: taky to o něčem svědčí. No a tam to někdo všechno našel, ale všechny dámy světa teď vědí těch 22.
0: Třeba na to sázel. A možná, já si myslím, že to bude mít i určitou odezvu. Ne u černošek, ale běložky budou nadšeny.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom celé filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To ne, psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskejch, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čer narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: Škoda,
1: Babička?
2: Že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, tam, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: a je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napsala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak to
2: což
1: je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle. Jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než ten, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát. Taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag queen?
1: Drag queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak
1: vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco jiného.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: se dá zobnu.
2: Tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no,
1: no. No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No,
1: že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé transgender. A Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve to, bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, ale
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky...
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představuji, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: školky. Tam byl, ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To, jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školky. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde ne. Jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a kdo, to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No, není
2: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šláger ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
2: No
1: písnička.
2: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šéf ještě budete tak 20 let. Říkal ne, ten
2: jo,
1: chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi, ten
2: Polarejkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře. No
2: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na denodenně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
2: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo, ten...
2: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
2: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli,
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. To, že my se tomu smějeme, je naprosto v pořádku.
1: Není,
2: tomu
1: se
2: máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
2: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No, taky máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: No, ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Já si umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhnem do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit. A dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že těm budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste mladší
2: a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt 16. byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je, můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské Forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Omprádox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přinesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhle té chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi.
2: Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus. Radio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se změní po válce tady pro mě? Klesne mi cena benzínu, nafty případně, plynu, elektrické energie, zruší se víza s Ukrajinou, protože tam máme vízovou povinnost, pokud
1: ano, ano.
0: Nebo nemáme? Dochází s Ruskem, máme určitě.
1: No v tuto chvíli si myslím, že je dočasně bez, že je jako ten vztah dočasně bezvízový.
0: Co se změní pro mě?
1: Dobrá. Myslím si, že Česká republika na tom bude teď nějaké roky špatně, a to bez ohledu na výsledek té války. Protože v jednom případě se nám podaří dobít Rusko, ale že tam si nebudou rozdělovat ta ropná ložiska Češi, bude si rozdělovat někdo úplně jiný. A benzín nám určitě

0: To znamená, že jsme američtější než sama Amerika, že to je strategie v zásadě svévražedná.
1: Sociolog je, pokud si to dobře interpretuji, člověk, který mimo jiné umí odhadnout náladu ve společnosti.
0: Ano, měl bych schopen se podívat na data a něco z toho říct.
1: Tak, váš sociologický pohled, je možné, že ty obří nárůsty cen energie vyženou lidi do ulic?
0: Pokládám to za pravděpodobné, ale nečekám, že to, že lidé vyjdou do ulic, by měnilo poměry. Lidé prostě vyjdou do ulic, budou naštvaní, možná z toho bude místy nějaké neproduktivní násilí, za pár dnů se unaví, to bude celé. Vemte si francouzské žluté vesty, jak to vypadalo masivně, o dva roky později už nevíme nic. Takže ano, čekám nepokojnou situaci, ale nečekám, že by to změnilo poměry.
1: Vy máte, pane doktore Hample, novou knihu a předpokládám, že ta, co jí máte před sebou, že to je ona.
0: Ano, je to ona.
1: A já v tomto pořadu velmi rád představuji nové knížky. Pojďme o ní krátce pohovořit.
0: Dobře. Já jsem v roce 2018 vydal knihu Prolomení Hradeb.
1: Ano.
0: To byl ten bestseller tehdy.
1: Velmi prodávanou, pokud si pamatuji.
0: A takže teď před týdnem je na trhu Prolomení Hradeb 2. Jenom si to můžu ukázat někam do kamery.
1: To jsme tady. Prolomení Hradeb 2.
0: A ona, ta kniha, je dvakrát tlustší, než byl ten první díl. A to proto, že fakticky ta druhá polovina je ten nový díl. A ta první polovina, tam jsem udělal to, že jsem přepsal ten první díl. Protože po těch 4 letech jsem musel uznat, že ta kniha nebyla až tak chytrá, jak jsem tehdy měl pocit. V tom smyslu, že některé věci, o kterých jsem si myslel, že se stanou, se nestaly, a věci, o kterých jsem myslel, že se nestanou, se staly. To znamená, že ta teorie obsahovala nějaké chyby. A v takovém případě je férové uznat, že to nebyla úplně správná teorie, a trochu ji změnit.
1: O čem je dvojka?
0: Dvojka obsahuje scénáře dalšího vývoje Evropy ve vztahu k islámu. Mám za to, že v tuto chvíli jsme sebevražedná civilizace. Někteří lidé mají za to, že to, co se teď děje, skončí tím, že se všechno usadí na takové jako nižší úrovni, kdy bude více cenzury, budeme chudší, ale budeme nějak stabilně žít. A já se v té knize snažím ukázat, že to nesměřuje k tomu, že by se to stabilizovalo na nějaké horší úrovni, ale že to, co tady děje, je čistá destrukce a čistý chaos. Tím pádem se stáváme územím, které může zase kdokoliv zvenku kolonizovat. A zdá se, že ten, kdo měl největší chuť, je ta poměrně agresivní muslimská civilizace, která je hned u sousedů a která, když vidí, co se u nás děje, tak dělá to, co by se od ní dalo čekat. Mm-hmm. To znamená, že pomalu kousek za kouskem to území kolonizuje, a kladu tady otázku, jestli během současné generace, tedy během života těch lidí, kteří jsou dneska mladí, bude islám vyhlášen státním náboženstvím ve všech evropských zemích, anebo ne. Mám za to, že spíše ano, ale mám tam různé scénáře, samozřejmě jsou možné i jiné scénáře.
1: O čem bude trojka?
0: Trojka? Já už ji mám v hlavě.
1: No jasně.
0: A bude se jmenovat O společenské smlouvě, nebo tak nějak podobně. A sice ono, když se mluví o tom, jaké jsou ty elity strašné a jak jsou sebevražedné a co všechno dělají, tak je zatím často taková představa lidové revoluce, ty masy, které smetou elitu, udělají nějaký lepší stát a spravedlivější společnost. A já možná jak stárnu, nebo jak se více dívám kolem sebe, tak tomuhle tomu začínám být skeptický. K tomu, že by ta masa dokázala vymést celou elitu a udělat si nějakou svoji krásnou společnost. Takže mám za to, že, a tak to bylo, i když se podíváme do minulosti, do různých revolucí. Ano, ten lid samozřejmě hraje svoji roli a je důležitý, ale většinou to bývají i třeba nějací oligarchové, kteří se na tom přiživí a hrají v tom svoji roli, pokud se s těmi lidmi dokážou dohodnout. Bývají to takové sebevědomé vyšší vrstvy, třeba nějaký bývalí důstojníci nebo kupci nebo něco takového. To znamená, že by mělo spolupracovat více společenských vrstev společně. Samozřejmě vždycky to je, že každý má pocit, že on dává příliš mnoho a ti ostatní jsou líní, ale v zásadě dokážou spolu žít a v zásadě se dokážou podporovat. Mám za to, že něco takového se podařilo v Maďarsku, kde je ten Orbánův režim, ve kterém hrají značnou roli někteří oligarchové, ale dobře, oni bohatnou, ale normálním lidem se nedaří špatně, jsou chráněni proti válce, jsou chráněni proti velkým výkyvům cen a podobně. Je o ně docela slušně postaráno, takže z jejich pohledu, ať si tady oligarcha bohatne, když já můžu docela dobře žít. A to není jenom otázka vztahu mezi oligarchy a obyčejnými lidmi, to je spíš otázka vztahu vůbec mezi společenskými vrstvami. Tak tím bych se chtěl zabývat, jak to udělat, aby vztahy mezi společenskými vrstvami byly relativně harmonické.
1: Těším se na to, jsem rád, že jste přišel, a těším se na příště.
0: Děkuju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
3: Ano.
2: A také muž, který taxikaří 35 let.
3: Ano.
2: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
3: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
2: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
3: já
2: čím
3: chápu,
2: to bylo?
3: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrátce je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
2: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
3: No, dá se říct.
2: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
3: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
2: Toho jsem si volal.
3: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
2: to bylo to Profitaxi?
3: Profitaxi, no ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
2: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
3: No, tak na to měli podíly, cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
2: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
3: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
2: takhle
3: sportovně.
2: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
3: Jasně.
2: Co vám na tom tak vadí?
3: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
2: Nabídka, poptávka?
3: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
2: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
3: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
2: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
3: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
2: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
3: Klasickou taxislužbu, ano.
2: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
3: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
2: Mluvíme teď o těch... O tom Uberu třeba?
3: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
2: Jo, zatímco regulovaný taxikář...
3: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce, teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze, nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 000.
2: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
3: Ne, to je, Liftago je takovej hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
2: Chci, nechci.
3: Jo? Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
2: Jakdy, jo? No.
3: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
2: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo?
3: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
2: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
3: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
2: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
3: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
2: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
3: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
2: Ano.
3: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
2: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
3: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaní za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
2: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
3: Kam by ty pánové z té války utekli?
2: Do války.
3: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
2: Dobře,
3: dezertovalo.
2: Dobře, jo, a aspoň předpokládáte, že část z nich jsou teď...
3: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
2: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
3: Klidně můžou být.
2: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
3: To je 10 let zpátky, no.
2: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
3: Ne,
2: jestli...
3: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
2: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
3: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
2: Zmizel.
3: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
2: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
3: Jsou.
2: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
3: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
2: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
3: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
2: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
3: ano,
2: věci.
3: Ano.
2: Jazykové schopnosti.
3: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
2: A to i pro ty služby?
3: Ne, kompletně pro všechny.
2: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
3: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
2: Co to je svoji novelu?
3: No, novelu toho zákona.
2: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
3: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
2: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
3: No, jednoduše řečeno, ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
2: To znamená i pro ty alternativy.
3: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
2: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
3: Tak používám klasického taxíka.
2: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
3: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
2: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
3: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
2: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
3: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
2: Ostatně.
3: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
2: Já nevím, který je pan Kvasnička?
3: To je majitel radiotaxi AAA. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
2: jako
3: jiném to
2: úplatek
3: není.
2: Za...
3: No to není úplatek, to je platba.
2: No
3: to je,
2: vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
3: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
2: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidíme po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
3: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
2: Proč bych to nechtěl jezdit?
3: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
2: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
3: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
2: Zase
3: na to vydělá jenom firma.
2: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
3: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
2: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
3: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
2: Takže nás občany potrestáte.
3: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vyběžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
2: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
3: Já děkuju. Mějte se pěkně.
2: Naschledanou.
3: Naschled.
2: Naším hostem byl Arnošt Drozd.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, vidíme tady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, jak se dá jedním podpisem a dekretem zrušit šílený zelený socialismus a provést návrat ke kapitalismu. Neboli Donald Trump zrušil mimo jiných věcí tu americkou obdobu a verzi Green Dealu a zrušil ty obří a nesmyslné dotace do zelené politiky a průmyslu.
2: Já bych navrhla podobný dekret i v Evropské unii a zrušení evropského Green Dealu, ale bylo mi řečeno v televizi, že prý to nejde.
1: Nejde?
2: Tak jsem se to dozvěděl.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedna, z jakýma. A... Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ-ek už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ-ky dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ-ky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní,

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až na konec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: to
2: přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila a na báze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to v ní máme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo? Což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu, a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí, už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
1: To posoudí naši diváci.
2: Ano, ano.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Petr Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Kolečko je scénárista, zejména režisér a také dramaturg. A když se podíváme na vaše nejslavnější, možná diváky, pro diváky nejznámější díla, Okresní přebor, Most, Trpaslík, Osada, Lajna, Vyšehrad, pro mě teda také Liga mužské moudrosti, tak je z toho jasné, že jste zaměřený na humor. A já slyším v médiích, pane Kolečko, dennodenně, že žijeme v hrozné době, ve zvláštní době, a skoro to vypadá, že pro humor tady není prostor. Existuje něco, z čeho je, nechci říkat zakázáno, ale z čeho je nevhodné si dělat legraci?
1: Za mě asi ne, když bych se musel možná ocitnout v té situaci, že bych volil Sofinu volbu, jestli z toho to si dělat srandu nebo ne. Spíš si myslím, že asi na takovou věc bych já těžko narazil. Jestli žijeme v době, myslím, že ta doba vlastně naopak ten humor si žádá, protože ten humor vždycky byl už za druhý světový války, prostě v koncentrácích si se dělalo divadlo, aby ty lidi nějak z toho jako vlastně, aby to celý přežili, takže myslím, že čím tvrdší doba, tím ten humor se stává jako tou nejojedinělejší cestou, jak z toho ven.
0: Je podstatné, kde má ten autor tu hranici, nebo na to jsou důležité takzvané třetí nebo druhé oči?
1: Je jako pravda, že když něco takzvané za hranou, já teda beru většinou za hranou, nám takhle, já bych zase nekecal, nám se stalo moc krát v těch různých týmech, že jsme něco si řekli, že je to za hranou, protože v té chvíli je to nevhodný, ale myslím si, že to spíš je jako takový, že třeba v té situaci ta postava nemá ten důvod nebo ten charakter na to, aby řekla něco takhle, až takhle nekompromisního nebo nekorektního, byť já se tomuhle slovu poslednímu snažím budu vyhnout, protože si myslím, že to nemá vůbec existovat, ale takovým věcem jako došlo mnohokrát, že toto je za hranou, ale opravdu si myslím, že to je spíš, jako není to nějaká autocenzura obsahového typu, ale spíš toho, řekněme, dramaturgického typu, jestli jsem to řekl dost srozumitelně.
0: Já myslím, že ano, ale řekněte mi ještě, jak často se setkáváte se souslovím přestřelený fór?
1: To velmi často, to jakoby vlastně velmi často mi i v té realizaci, jako když někdo něco režíruje, tak velmi často se ukáže, že ten fór, který třeba na papíru vypadal nepřestřeleně, je v té realizaci přestřelený, takže s těma setkám pořád a v každém díle, každého seriálu máme spoustu věcí, které prostě nakonec řekne, to je moc a to je úplně běžný.
0: To řekne kdo?
1: To řeknu někdy já, někdy nějaký můj dramaturg, někdy se na to shodneme, když si to čte režisér nebo kreativní producent, někdy to řekne režisér až na place, když auto vůbec nejsem. Takže to může říct dokoliv, v kterýkoliv fázi, jako často, stává se to velmi často.
0: Je rozdíl, pro jakou platformu to dílo připravujete?
1: To má jako podle mě dvě roviny tady ta otázka. Jako já se tím moc nezabývám, nebo beru to spíš tak, myslím, že to dělám jako organicky, jako nějaký rozdíl to asi, ale spíš v tom smyslu, že ta platforma si prostě určitý druh komedie, pokud se bavíme teda o těch komediích, jako prostě nevybere, jo. Takže já jsem dělal párkrát pro řekněme ty jako komerčnější nebo spíš limonádovější televize, snad jsem teď nikoho neurazil. A tam samozřejmě bych se třeba 80% se jich děl jako nedostal a nějakýma 20% jsem se tam dostal. Jo. Takže samozřejmě ono to spíš směřuje na nějaké ty platformy, ty moje věci, jsou mezi tím nějaký průsečíky. Já tady nechci házet ty jména těch televizí, to asi nevím ani, jestli to je vhodný.
0: Můžete házet čímkoliv.
1: Ne, ale prostě ono se to někde překrývá, že nějaká z těch věcí je vhodná na tuto a na tuto. Tam je nějaká osa těch platform, řekněme od nějaké jako televize jako pro opravdu nějakou ambiciozní tvorbu pro něco, co jde výrazně po sledovanosti a po prostě, aby se diváci zpříjemnili prostě úterní večer. A tam někde mezi tím jsou ty moje díla a některý se prostě překryjou, že končí tady, teď to není vidět, jo, jak to ukazuju, že končí tady na té ose a některý prostě zase překryjou sem, dostanou se sem a některý se prostě tady sem vůbec nedostanou, takže takhle.
0: Já jsem možná neúplně přesně položil tu otázku, moje chyba.
1: Já jsem na ní asi velmi nepřesně odpověděl.
0: Tím slovem platforma jsem myslel to, jestli si člověk zkrátka víc dovolí, když něco vzniká pouze pro internet, pro YouTube třeba, a anebo když to vzniká pro televizi, notabene pro televizi třeba veřejné služby?
1: Takhle, samozřejmě skoro na mezině a Liga mužské moudrosti, což jsou věci, které jsme dělali jako s ostravskou skupinou okolo Vladimíra Skorky, režiséra, tak jsou asi věci, kde by to bylo složitý to v té televizi jako dělat, ale nemyslím si, že vlastně, ale stejně se to nedá vyloučit, jo, jako není vůbec důvod, aby ČT1 nepustila prostě v 11 večer skoro na mezině. V 11 večer asi proto, že to je samý zprostý slovo, teď jsem chtěl říct to slovo, ale tak nebudu tady mluvit prostě. Nemyslím si, že by to, a je to řešení, a to řešení je hrozně jako punkový i v tom provedení. My s tím samozřejmě počítáme, že my samozřejmě víme, že na to nemáme ty peníze, máme jenom peníze od lidí, takže prostě ty věci děláme jako tak, že vlastně toto se stává třeba devízou, nebo ten způsob myšlení je takový, že to vlastně celý takový punkářský, takže proto ono by to v té televizi opravdu velmi zvláštní. Jo. Myslím, že třeba Lajna se určitě v televizi vysílá, dále na Slovensku se v televizi vysílá, u nás vlastně dneska, když řeknu, vlastně televize Seznam jako je vlastně terestriální televizí dneska. To znamená, to je věc, která začala jednoznačně jako internetový dílo a vlastně dneska je prakticky televize. Já na Slovensku dává normálně prostě televize Joj, což je naprosto regulární jako velký televizní hráč. Takže si myslím, že asi bylo by to obtížné, ale ty hranice jsou daleko, myslím, zamlženější, než se lidi myslejí. Myslím si, že by se divili, když na to řeknu, myslím, že by se divili jako tomu, že by se vlastně ty internetové věci dali v té televizi vysílat. Takže teď jsem vlastně sám došel k tomu, že si myslím, že ten rozdíl takový není. Jo.
0: Liga mužské moudrosti, to je můj oblíbený seriál.
1: To bych tak čekal, no.
0: Pardon.
1: Že bych tak čekal, že
0: vám to se tohle
1: osobně. Naopak, já myslím, že je to menšinová věc, se kterou my jakoby narážíme nezvykle na nás hodně.
0: Je to strašně vtipný.
1: No, ale asi evidentně jak pro koho. No.
0: Můj největší hrdina je nebinární soudce Jardo.
1: To můj taky.
0: Takže jsem všechny ty tři díly zatím a viděl možná pětkrát, šestkrát všechny, ale řekněte mi, kdy bude čtvrtý díl?

0: snad ne. Takže vlastně, když jsme to dali tak dohromady, peníze od lidí a tak, tak vlastně nakonec se nám podaří natočit to, co jsme původně chtěli, to znamená 5 dílů. Samozřejmě ta věc vznikla v obrovských bolestech, protože jsme opravdu měli jenom ty peníze od lidí, co nám zbyly ze skoro na mezině. Za to jsme dokázali napsat první díl a pak jsme museli velmi dlouho čekat, než se nám sejdou zase ty peníze na ten druhý a třetí díl, což jsme teda odvysílali, pokud vím, někdy před měsícem a půl až dvěma. Teď bychom měli čtvrtý, abych na to opět, čtvrtý a pátý díl bychom měli točit v srpnu a v září a pak vlastně okamžitě někdy na podzim to dát a tam by se teda ta série měla uzavřít.
1: Tento rozhovor předpokládám, že si vyslechli několik desítek, možná stovek tisíc lidí a mezi nimi budou fanoušci Ligy mužské moudrosti, jako jsem já. Jak vám můžeme ekonomicky pomoct? Nestyďte se a řekněte to.
0: No musí každý pošle jako každý pošle stovku jako na náš účet, který máme, tak to bude určitě super.
1: Tak kam ty lidi směřujete? Já vám pošlu dnes.
0: No my máme, když si pošlete každý, když si pustíte každý ten díl, tak na konci vlastně i s QR kódem.
1: Když tam mluví ti tvůrci, to já vypínám.
0: No to já chápu, no. Tak jedině, že bychom to dali jako tak, jako když se prostě dělá světluška, že se to jede furt pod tím, ale já to číslo teda z hlavy nevím.
1: Rád bych tomu pomohl, screenshot. Tak řekneme to takto, že kdo si pustí Ligu mužské moudrosti, na konci je QR kód a přátelé, jestli můžete podpořit to, já to podpořím, je to velká legrace. Líbí se mě, že se nebojíte si dělat srandu z témat, kterých se mnozí lidé bojí. A ono to chvilkama vypadá, že to vyžaduje kus nějaké odvahy. Byl jste připravený na to, že vás za to někdo smázne?
0: Já teda opravdu z tohohle se jako hodně nebojím, no.
1: Fakt jo?
0: Moc ne. To je jako,
1: jste že... ještě moc nezažil teda.
0: No, tak jako já jsem hodně, jako musím říct, imunní vůči těm, a nebyl jsem vždycky, že dřív to bylo takový menší míře, já jsem dost imunní vůči nějakým internetovým, nějakým diskuzím, napadením a vlastně mě by musel někdo napadnout nějak strašně jako veřejně v nějakém opravdu velkém prostoru a někdo asi dost důležitý, aby nějak vůbec jsem přemýšlel o tom, jestli mě to nějak dotýká, ale já opravdu jako tím, že moje pozice vůči vůbec nějakým reakcím na některý, že se někdo něčím cítí dotčený, mně to opravdu přijde jako naprosto pod moji rozlišovací schopnost. Já prostě si myslím, že v tom humoru opravdu je povolení vše, že řešit, jestli se komedie nějaká, která zpomíná lidi, dotkla něčeho moc vážného nebo ne, je jako ve smyslu, jestli prostě to tvůrci jako nepřehnali s něčím, tak mě to, já vůbec to nejsem ani schopný na tohleto přistoupit, na tohleto jako uvažování. Mm-hmm. Já samozřejmě, co je úkolem Ligy mužské moudrosti, tam je důležitý to, že se to dotýká opravdu docela podle mě závažných témat. A tam samozřejmě může vznikat to, že což jsme si tak vyhodnocovali, protože opravdu byly ty reakce hodně různý, hodně skalních fanoušků, hodně lidí, kteří naprosto nepřijali. Je pravda, že ono potom tam začne vstupovat ten faktor, který u té lehké komedie moc nevstupuje, protože já když budu dělat přes prsty volejbalový, tak asi nikoho se nedotkne můj názor na beach volejbal nebo na nějakou lásku muže a ženy. Ale tady vlastně do toho pocitu toho diváka začne vstupovat nejenom to, jak se mu to líbí, ale taky to, že on si o tom tématu, o kterém to je, něco myslí. Jo? A tam, když já jsem vlastně v tom nějakém protinázoru nebo dělám se stranu z něčeho, co on bere jako vážné, tady samozřejmě jsou to v té zemské moudrosti, řekněme, stoupenci toho dnešního jako mnohopohlavního a hyperkorektního světového vnímání.
1: Tak já v tom čtu i Green Deal a...
0: No a Green Deal a Green Dealista a tohle. Tak samozřejmě potom já tohle diváka, kterýho jsem absolutně měl chycenýho ve skoro na mizině, tak já ho tady můžu ztratit, protože prostě opravdu prezentuju nějaký názory, se kterým on se naprosto nestotožňuje a pak i kdyby náhodou některý ty vtipy byly dobrý, tak on už to nevnímá, protože ho to celý prostě štve. A takových lidí asi hodně, co viděli tu Ligu mužské moudrosti.
1: Ale v tomto vy jste nad věcí a říkáte si...
0: No nad věcí. Já jsem jako, protože si nemyslím, že ta Liga mužské moudrosti to staví jednoznačně, tam jsou prostě postavy a já vlastně málo kdy to dělám, tak i Most byl dělaný, takže málo kdy to je, že se to jasně přiklání na nějakou stranu. Tam jsou prostě nějaký postavy, které nesou nějaký názor a soudce Jardo, bipolární soudce Jardo, tam má některé věci, ve kterých má jednoznačně pravdu, který říká ze svý bipolární, jako třeba věci o Bohu a tak dále. A tak jako vlastně místy tam má pravdu a vlastně i Petr Čtvrtníček umí přejít jako

0: nějaký vážnější polohy, když je to potřeba, protože ono to tak není, jo. Oni ty lidi musí vnímat, a to já s tím mám, to s tím teda se potýkám pořád, to mě mrzí hrozně, že vlastně jedna věc je, co říkají ty postavy, jako pozice Mostu taky nebyla, jakože jako rasista Luďan jako nemá nikdy pravdu, nebo má někdy pravdu, lidi se v tom ztráceli, je to prostě postava, která jako, a navíc ten svět je paradoxní, a je to prostě postava v tom díle, ale to žádná z těch postav neprezentuje jako můj názor, to spíš jako dohromady ty postavy prezentují nějaký můj svět, jo. Já vlastně nemusím mít tu tezi na konci jako autor.
1: Já tomu rozumím.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Rádio Xaver.
3: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká?
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu, ale moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější abstiáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Nevím cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenují ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.

0: they arrested me and they put me in jail, and they called my pappy to throw my bail, and he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
1: Říkala mě jedna známá, která prodává, je prodavačku v obchodním centru jednom, a mají takový ty na zkrášlování domácnosti, kdy umělý kvítka a takhle kraviny. A říkala, že normálně pozorujou velký nárůst prodeje svíček. A říká, oni mají takový třeba za 600 takovouhle svíčku, jo. Za 600 korun. A on říká, ty máme všechny vyprodaný, lidi si kupujou i svíčky a já podezírám, víte, ty okolnosti z toho, že někteří lidi z toho mají takový trauma, z čeho zaplatit ty energie, že si doma večer osvítí svíčku, u toho možná čte nějaký.
2: A když vás poslouchám, jestli ta svíčka je za 600, nebude to nakonec dražší než ta lipská elektřina?
1: No, ona vydrží svítit třeba strašně jich desítek hodin.
2: Jo.
1: To jsem viděl jednu já za 600, já nevím, kolik
2: jsem. Já jsem myslel na vás, protože vím, že jste takovej úpěnlivý čtenář,
1: já
2: že čtete
1: už
2: po večerech hodiny, tak...
1: Ne, já už jenom za denního světla.
2: Jo.
1: Jak se setmí, tak já zhasnu, vypnu plyn a připravím si vedle postele dva svetry a lehnu si a probudím se, až se zase rození.
2: No, tak je vidět, strachy stanej.
1: Žádná televize, nic, přece já nebudu podporovat diktátora.
2: Jasně. Děláte to dobře.
1: Protože mně se teď velmi líbilo, já jsem na Facebooku někde četl, jak si dělají všichni strandu z té Adamové kvůli tomu svetru, jo? Pekar Adam.
2: To je hloupý, ne?
1: No nemají, není to spravedlivý.
2: To není fér, ne?
1: Není to fér.
2: Já v tom cítím něco i genderovýho.
1: Tak to já nevím.
2: Si myslím, že to je kvůli tomu, že je to žena.
1: Jo, že to je žena. No ale...
2: Je to šovinismus takový.
1: Krásný novotvar nebo krásný termín tam někdo psal, nějak v souvislosti s tou Pekarovou a s její kauzou svetr, že musíme toho Putina usvetrovat.
2: Jo.
1: Představte si, že ona si to opravdu myslí.
2: To je na tom to nejhorší, co?
1: Ona normálně říká v těch debatách, že když teda snížíme tu teplotu a vezmeme si ten svetr, takže to je to, co toho...
2: Kdyby plácala ty nesmysly a člověk věděl, že tomu nevěří, co? Ale ona je pláca, ona tomu opravdu asi věří.
1: Kdyby to byla prostě obyčejná žena z lidu, třeba rolnice nebo něco, jo? A je dobrá v jiném oboru.
2: A není? Ona nějak o sobě psala, ne? Že pochází ze skromných poměrů a tak. Není? Nebyla
1: to? Nevím.
2: Nedělá někdy třeba u Jurečky na farmě? Nebo?
1: To nevím. Co? Nevím, jaká minulost jí předcházela, ale já jsem četl něco o neziskovce nějaké, ale to nevím, jestli je pravda. Ale ona je předsedkyně sněmovny. Představte si, že sem přijede někdo do té sněmovny, nějaká delegace ze světa, a vy tam sedíte, ona tomu velí a třepete se strachem, co plácne. Protože ona to nemá moc dobře jako... ani ještě lidsky to není zralý, no prostě. Ale to už jsme tady říkali. Usvetrujeme Putina.
2: Já myslím, že se děsí toho.
1: A svetr už jí zůstane do chvíle, než plácne něco další.
2: No a co svetr? Dva svetry.
1: Dva svetry, no.
2: Jeden svetr má Síkela a dva svetry má ona.
1: Neskutečný.
2: No a počkejte, ale svetry... Ježišmarja, vy byste to hned opustil. Vy jste začal plést, vy jste myslíte, byl svetr s těma růžovými zádama.
1: Potřebuji vám vzít míru dneska.
2: Jo?
1: No.
2: A doufám, že to dopletete, protože blíží se podzim. A
1: už na tom
2: já jedu. Na vás spolívám, chci mít dva, tak jako vy.
1: No pozor, zlomila jsem jehlice včera.
2: A. Kupte si ten šicí stroj nebo pletací, ne?
1: No pozor, to mě tady nějaký posluchač Vilzonky psal, že mi ho dá zadarmo, že ho má po manželce.
2: Tak si ho vemte a koukejte ples.
1: No ale to bude nějaký složitý hrozně.
2: Ale nebude. Vy jste bedná, vy to
1: jo,
2: pochopíte.
1: Myslíte, nebojte se na vás, myslím, se svetrem, ale trápí mě jiná věc. Oni pořád mluví o svetru, ta paní Pekarová, ale co ponožky, co nohy?
2: Si říká nohy v teple, co? Základ.
1: Na to nám ještě nedala žádný recept, jestli si máme koupit nějaký zimní, lyžařský nebo...
2: Ale proč, a nejedná o tom dneska vláda?
1: Po ponožkách?
2: Jo.
1: Tak já nevím.
2: Je to možný, ne?
1: Tak ono už je celkem jedno, o čem jedná vláda, ne?
2: Je, ale myslím si, že by mohli přidat ke svetru ponožky. Když je tak sledu.
1: No je to logický, je to logický.
2: A nebo punčocháče nějaký, ne, pro všechny? Co? Pamatujete z dětství?
1: Takový...
2: Na zimu, jako pod...
1: Jo.
2: Tak já myslím, že bychom mohli teď nosit
1: Jägerovo prádlo se tomu říká, ne?
2: No to nebyly úplně jägerovky, to byly fakt ty punčocháče s tím vzorem takovým. Pamatujete
1: si? Já vím, zpamatuju, no.
2: Jägerovky jsou, ty jsou hladší. Ale klasický punčocháče dětský, tak to bychom teď mohli, co? Jako sešili roušky, rouškománie, teď je svetrománie a pak by to ještě chtělo, ne? Punčocháče.
1: No ne, něco přijde, no. Ale kdy tak typujete, pane holče, že nás přejde ten humor tady z toho a že nám přijdou první složenky?
2: No říjen. Začne pořádná topná sezóna, tak se přestanete smát i vy?
1: Já se taky bojím, no. Já ale hledám únikové cesty.
2: Jo, a máte už nějaký? Mm-hmm. Jo, kam?
1: Mám dvě. Kam? Jednu vám nemůžu říct, protože by to nebylo pro vás překvapení, až zazvoním u vás. A,
2: no tam můžeme říct, že se neotevřou dveře.
1: A jedno, ještě jsem si říkal, že se zkusím vetřit k paní produkční naší. Ona je hodná, ona mě to neodmítne.
2: Tak já myslím, že máte něco svýho a vy jste taková pijavice trochu.
1: No pijavice, no, tak nebudu mít na složenky.
2: Nechutný.
1: No. Někde prej až 1000% elektrika.
2: Musíte se o sebe postarat sám? Ne se spolíhat na ostatní?
1: Já spolíhám na ČES.
2: To jsem chtěl říct. To je naše jistota.
1: Lež, přivedli to. Nejhorší na tom je, že ještě pořád, už to je v katastrofách, myslím, oni ještě pořád nic nedělají. Ještě pořád jim to, ne, jim to určitě došlo, ale buď to dělají v žoldu někoho, nebo se bojí udělat nějaký krok, nebo něco, ale nic se neděje. A divím se, že nevystoupí prezident, aby ty lidi uklidnil.
2: Co myslíte, že by měl říct?
1: Měl by říct, že situace je takhle brutální, že ti lidi mají, no co on vlastně měl říct? No.
2: Vidíte?
1: No, no. Já nevím, co měl říct.
2: Ne, že by odněkať z Lán nebo z Hradu

0: Co?
1: Já vím, že to je hrozně nepopulární, protože mě se chce říct, že jo. Ale bojím se, že to, že se změní názor řady lidí v okamžiku, kdy budou první složenky, kdy bude fakt zima.
0: A teď už se mění, to vidíte, jak se mění i veřejné mínění z těch průzkumů.
1: Jo.
0: Preference stran, jasně.
1: A jaký jsou preference?
0: No tak vidíte, že ano, jasně vede, ODS, ta padá, třetí SPD, posílená.
1: Dobře, ale...
0: A dál jsou samý pěti strany.
1: Ale
0: tři strany vládní jsou pod kolem hranice volitelnosti.
1: Ale myslíte si, že ano, to vyřeší?
0: Ne, jenom říkám, že v tom máte i odraz toho, jak to lidi hodnotějí. A pak máte průzkumy veřejného mínění, kde lidi říkají, vláda pro nás dělá prd, prostě její priority si míjí s naší realitou a to, co čekáme od vlády a tak dál. Takže tam je to úplně jasný. Proto 3. září.
1: No, mimochodem, půjdete?
0: No, je to možný.
1: Jo, že byste se šel, mohl byste udělat reportáž, ne?
0: Ne, tak já bych tam mohl chýt
1: zopakovat. XTV, Petr Holec?
0: Ne, já bych tam mohl chýt zopakovat to, ne. Nějakou hysterii.
1: No tak pozor, to budete až několikátý v pořadí, protože těch tam bude dost.
0: Tak já jenom, v první řadě bejt.
1: Já jenom doufám, že se nic nepřihodí, že se nikdo s nikým neposeká, že nebude tam žádný strkanice. A ještě něco horšího, protože paní Černochová by v takovém případě řekla, že jí těch lidí není líto.
0: Ale já bych tam mohl jít zařvat, ne? Jako na Fialu, na premiéra, hajzle, zloději.
1: A on tam
0: co?
1: Nebude.
0: Proč ne? Ale uvidí to potom z televize, ne? Uvidí mě.
1: No a co, kdybyste tam promluvil?
0: To bych mohl taky. A nebo bych tam mohl zaspívat.
1: Zaspívat?
0: Zaspívat.
1: No tak to můžete.
0: Někdo by mi třeba z Varu poslal písničku nějakou.
1: Jo, tyhle ty. Ženy. No. Levej blok nebo volný blok. Nebo...
0: Volný blok?
1: Paní,
0: to fungovalo,
1: paní
0: to zabralo.
1: Bobošíková.
0: To zabralo.
1: No jasně, no. Ale víte, pane Holče, na druhou stranu naše paní produkční se učí hrát na kytaru a už umí Tálinský rybník a na okoře cesta.
0: Tak tam může vystoupit, ne?
1: No ne, že by vám mohla zabrnkat, no. A vy byste to tam mohl...
0: Zarecitovat, ne? Něco.
1: Já bych...
0: Byste mohl napsat nějaký hezký slovo?
1: Já bych vám napsal debilní rýmovačku.
0: No to, o tom nepochybuju.
1: Nebo bych oslovil toho básníka, co byl s paní Bobošíkovou a Lipovskou a s panem Volným, jak je tenhle ten spolek, co spolu vystupovali. Jak tam říkal, že panu Volnýmu díky za naši vlast
0: jo.
1: A já nevím, co tam bylo všechno. To bylo dobrý. Já bych ho sehnal, ten byl z Karlovy Varu.
0: A nebo by nám to mohl napsat Zdechovský, europoslanec, lidovecký. Víte, že je to básník?
1: No já
0: to vysvětluje mnohý.
1: Kalousek je básník.
0: No to jo, ale takový cynický, ale Zdechovský je lirický, takový mácha.
1: Na to já moc nejsem.
0: Já vím.
1: A pan Zdechovský, no...
0: Tak mohl by nám něco napsat takového intimního, on píše intimní takový verše.
1: Znáte nějakou báseň od pana Kalouska?
0: Ne, z hlavy. To ne. Nebudu nosit v hlavě, ale...
1: No, prej jsou vtipný, jako já jsem žádnou neslyšel.
0: Jo, tak to můžete zarecitovat vy. A já bych si vzal něco takového opravdu intimně lirického od pana Zdechovského. No.
1: Tak jo, tak chcete telefon?
0: Zdechovský se do půl těla, jako on, většinou bývá na fotkách.
1: Bývá, jo,
0: no,
1: já to...
0: A on se fotí sám.
1: Jo, takhle. Ale on je prej nějaký level marketing, jo? Že tady prodával nějaký pojištění nebo něco?
0: Já jsem hrnce.
1: Nebo hrnce, jo?
0: Možná nějaký hrnce důchodců, já
1: tak
0: nevím.
1: Proč ne? To hrnec je dobrá věc.
0: To víte, jo.
1: No ale je to taková marné lásky snaha, se tomu říká.
0: Co?
1: Pan Zdechovský.
0: No to je, no.
1: Je to totiž takový jako neuvěřitelný, no. A říkal v XTV, že opakem dezinformace je informace.
0: To je moc moudrý. To je moc moudrý, já si to pamatuju.
1: To se tak přihodí.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu na trh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, ten,
1: pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak mi to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No, ale zase ten pád, jak už to bývá, že, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: No, protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenujete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenujete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P. to byl. Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: A jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondiák.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezky.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Ale co jiného než sranda nám ještě zbývá tady? Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
2: trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. No. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké Stoněkové.
2: A ne nějaké Stoněkové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, Nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je, jako ne úplně, a řekne, to je čo.
2: Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projekt.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. Hmm. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde
2: no
1: to co.
2: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý, jako na druhou stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: No, já se dívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se dívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak... Jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kukido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo.
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na pověst? No musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě?
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to jde.
1: No ne, budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele, to už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my a co nějaká vláda proti tomu.
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Vítězslav Jandák je bývalý sociální demokrat. To
2: ano,
1: můžeme říct.
2: Ano.
1: Člen Rady Českého rozhlasu.
2: Stále ještě.
1: Stále ještě. A v této chvíli muž, který si užívá, řekněme, důchod. Je to tak?
2: Zasloužený důchod. Zasloužený. Tak, ano, to tak. Slovo bych. Prosím.
1: Ano. Pane Jandáku, s jakým pocitem teď sledujete sociální demokracii?
2: No, ono, kde nic není, se nedá sledovat. Kde máte sociální demokracii?
1: V Lidovém domě.
2: Například. V Lidovém domě možná je, ale já mám pocit, že tady je nějaká aréna, politická aréna, je to jedna z nejstarších stran vůbec, tak by měla ta sociální demokracie trošku více býti slyšet. A být i viděna. A to mně připadá, že není. Ono, když se na to ale podíváte, je to trend celoevropský. V podstatě veškeré levicové strany jsou dneska, řekl bych, jednak reakční, což je zajímavé. A potom za druhý jsou to strany, které se trošku vytratily všade. Lidi k ním přestali mít důvěru. A to je to, co odnesla i zdejší sociální demokracie plus lídři sociální demokracie, což nebyly nejšťastnější volby.
1: No, vy říkáte, je to trend, děje ano. Se tak všude možně, ale s tímto vysvětlením bych se úplně nespokojil. Řekněte mi, kde se stala chyba v českých podmínkách, protože...
2: Ne, prosím vás, nemluvte někde o českých podmínkách, o českém vlivu, o české mocnosti.
1: Proč bych nemluvil? Já žiju v Čechách,
2: můžete,
1: pane Jandáku.
2: Ale nic se... No dobře, tak si tady budeme takhle plácat bábovičky. Ale když do toho nemáme v podstatě co mluvit. Nemáme do čehokoliv, nemáme. To, co se teď odehrává, v podstatě je souboj či předem daná dohoda velmocí. A ty o tom rozhodujou. Takže Česká republika se svými 10,5 milionu obyvatel opravdu nemá žádnou sílu.
1: Dobře, ale vy se na to pořád díváte z toho velkého, z pohledu toho velkého světa. Ale ano. My žijeme tady. Co se přihodilo, že sociální demokracie po letech nepostoupila do poslanecké sněmovny? Je to vyprázdněnost personální třeba, nebo je tam nějaká taky. Vážná chyba v programu?
2: Taky. A potom bych řekl, že to je to, že se vedení sociální demokracie v podstatě odtrhlo od členské základny a začalo koketovat s něčím, co je takové módní, a nebo se tomu říkalo, já nevím, jestli se tomu ještě říká, pražská kavárna. Tam sociální demokracie nepatří, protože sebe více polezou do zadku pražské kavárně, přesto je pražská kavárna nebude mít ráda. A nebude a nikdy je nevezme vážně.
1: Počkejte, tak do pražské kavárny sociální demokrat nepatří, patří do poslanecké sněmovny?
2: Myslím si, že by tam měli být sociální, ale nejsem si jistý, jestli v této podobě by měli být.
1: Uh-huh. Jak jste spokojen s aktuálním předsedou? Vím, že vám to může být jedno.
2: Já ho neznám. Já ho neznám.
1: Jistý pan Šmarda.
2: Ano, pan Šmarda, starosta, vím, já jsem neměl tu čest se s ním nikdy nějak sejít nebo něco takového. Byl to velmi nenápadný člověk a pak, jak se mlela historie sociální demokracie, tak se prostě dostal na to čelo té sociální demokracie. Mhm. Já si myslím, že to není definitivní stav, nepřeji mu nic špatného, ale myslím, že toto není definitivní podoba sociální demokracie, jak bude vypadat třeba jednou.
1: Žijeme v době, kdy pár kilometrů od naší země zuří válka. Pane Jandáku,
2: pane redaktore, válka. Neříkejte, že je to pár kilometrů. Tak co když byla válka v Jugoslávii?
1: No to bylo také bylo, pár kilometrů.
2: No tak to bylo opravdu pár kilometrů. No. Ale tady je to trošku jaksi, třeba na východní Ukrajině zatím ta válka vůbec není. Takže jako neříkejme o pár kilometrech.
1: Ale tak neříkejme si vzájemně, co kdo máme říkat. Já se budu ptát...
2: To ne, to bych si nedovolil, ježišmarja. No, má tak... úcta vůči vám. Ale
1: pane Jandáku,
2: prosil jsem ho opravdu jenom.
1: Jsme ve válce?
2: Ne.
1: Jak to, že ne?
2: A vy jste... Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde čet, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normálně, bylo by to logický. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje, a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny, vyhlásí válku Ukrajině. Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zase není tak moc podstatné.
1: Nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti ruští vojáci jsou na Ukrajině na dovolené?
2: Na dovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není.
1: Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať je tady po vašem válka to není, ale je to něco, ne. Je to nějaký konflikt, to můžeme říct?
2: Konflikt. Je to konflikt dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvali.
1: Teď k té otázce, může se stát, nebo obáváte se, že ten konflikt nabobtná tak, že nějakým způsobem zasáhne naší zem. Počkejte, pane Jandáku, já řeknu k tomu ještě drobnost.
2: Prosím.
1: Protože často slyším od pana Fialy, od různých politiků, že se na Ukrajině bojuje za Prahu.
2: A to se zase opičejí o Španělsku. Když byla válka ve Španělsku občanská, tak se říkalo, tady bojujeme za Prahu. No tak ty si to vzali, to jak s tou výstavkou teď toho v podstatě těch trosek, které jsou na Letný. No tak dělali to Němci ve 40. roce, no tak to dneska Ukrajina jako PR použila. Myslím si, že to není nejšťastnější PR.
1: No dobře, ale teď k té otázce.
2: Ano.
1: Máme obavu z toho, že ten konflikt tak nabobtná, ne. Že se bude střílet tady za humny někde?
2: Ne, určitě ne. Podívejte, možné je všechno, dobře, přistoupím na vaši hru. Je to možné, protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno proto, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. To děláme, posíláme zbraně, říkáme, my jsme solidární, všechny věci a v podstatě tu válku neustále jakoby podporujeme. Já si myslím, že to není šťastné řešení. Každá válka je blbá.

0: A měl pravdu. A co děláme my? Neválčíme, ale urážíme. Štěkáme, jak to řekl papež. Tak dlouho se štěkalo úvrat Ruska, až to nějakým způsobem bouchlo. Takže já si myslím, že politika souvisí samozřejmě s diplomacií, ale taky to souvisí s psychologií. Já musím mít toho partnera či protivníka přečteného. A mně to připadá, že Evropská unie, která je ten praporečník toho všeho, v podstatě tohle vůbec nedělá. Ona jenom vykřikuje, kváká a dodává Ukrajině šrot.
1: Pane Jandáku, co nebo jak jste spokojen s tím, jak se k tomu konfliktu na Ukrajině staví naši představitelé, naší země? Myslím tím čelní představitele, předsedu vlády, předsedkyni poslanecké sněmovny, v tomto případě i ministryni obrany třeba, paní Černochovou.
0: Ta Jana je velmi záludná, skutečně, protože když si vezmete, že ona tady postaví americkou základnu a Američané o tom ani nevědí, tak je to určitý politický trilek,
1: tak
0: to je pravda.
1: Tak ona chtěla překvapit.
0: Ona chtěla překvapit. Já myslím, že skutečně překvapila. Já bych být na místě našich čelných představitelů méně překvapoval svět. Méně bych škrtal Čajkovského a Puškina a snažil bych se o sklidnění situace. Že co je politika? Politika znamená se na něčem dohodnout. Všichni jsme jiný, každý jsme zvláštní a každý má jiná přání, jiné přání, jiné touhy. A teď mluvím o státech. A teď jde o to sklidnit, že tak to bylo vždycky války, byly, jsou a budou. Mm-hmm. Ale my bychom spíš měli myslet na jinou věc, a o tom se tady vůbec nemluví. My bychom měli myslet na to, že jednou bude po válce. Každá válka jednou skončí. A co bude potom?
1: No tak to začínáme tušit, co bude potom. Vy si říkáte o otázku, ale já bych ji položil i tak, kdybyste mi tam neutekl, pane Jandáku. Protože jeden z důsledků války jsou teď ty ceny energií.
0: Proč? Ty ceny se začaly zvedat už před válkou.
1: No takhle extrémně.
0: No samozřejmě, od října, od listopadu.
1: Takže vy si...
0: Válka začala až... No, já si myslím, že tohle není. Rusko, aspoň podle mainstreamu jsem četl, že zvýšilo dodávky plynu a nafty o 20%, takže já nevím, jako v čem je problém, proč se musí zvedat ceny a podobně.
1: No,
0: já tomu nerozumím.
1: To se ptám já vás.
0: Já na tu odpověď neznám. Já se bojím, že ani naši představitelé ji neznají.
1: Čelní představitele, myslím.
0: Čelní, samozřejmě, ty ostatní představitele ty nebereme.
1: Ale vy jste roky seděl v poslanecké sněmovně,
0: ano,
1: hlasoval
0: jsem.
1: Jste o zákonech, spoustu věcí jste se tam dozvěděl, tak vy byste mohl mít povědomost, kde udělali soudruzi chybu.
0: No, já si myslím, že tu chybu udělali tím, že bezmyšlenkovitě oproti třeba Maďarům a jiným zemím, ale i Chorvatům, v podstatě i Polákům, začali bezmyšlenkovitě kývat na cokoliv, co přišlo z Bruselu nebo z Washingtonu. My jsme ztratili jakékoliv samostatné myšlení. A hlavně jsme ztratili, naši představitelé čelní, podle mého názoru, ztratili jednu věc, že jsou tady proto, že je zvolili český lidi. A že by měli hájit české zájmy. Protože jestli pan premiér říká, no, když bude nejhůř, oni se s náma podělej. No, nejsem si jistý, kdo se s náma podělej.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci. Máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 300 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, mám jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že to paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je, to je jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo, čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila. Takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne? A ty peníze pošleme Dalaj Lámovi. A kde to skončí? A je to jako hrozně podobný. Takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze. Tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To, když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silnej lék a tak dále. Já to nechci řešit. Ale jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly. Protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku, a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakýho zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
2: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
3: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripety, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident, který by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
2: To je všechno.
3: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
2: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
3: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Moc děkuju, mějte se všichni.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
4: Hraje vám Radio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Vy už jste tady jednou byl, pan Noveský, společně s panem Štěpánem v XTV, jste byl v Rádiu Xaver, jste byl a já mám pořád pocit, že toho není dost, protože pan Noveský, jak mnozí víte, je odborník na energie, mimochodem muž, který stál u zrodu energetického regulačního úřadu. Což možná taky na to ještě dnes přijde řeč, ale energie je dnes téma číslo jedna, ať chceme nebo ne. A je spousta otázek, o které zatím v médiích nikdo nezavadil. Já bych byl rád, kdybychom tady na ně odpověděli. Ostatně naši diváci se budou ptát, tak zkusíme jejich odpovědí zaznamenat co nejvíc. Dnes jsem se díval, pane Noveský, na televizní debatu politickou na televizi Prima, 11 hodin partie, a tam říkala paní moderátorka, že v porovnání před 2 lety elektrická energie stoupla 17krát a plyn 37krát v ceně. Se zdá, jako není to přestřelené číslo? Mají dobré informace na té Primě?
1: Bohužel to není přestřelené číslo. Jsou to šílené. Já se přiznám, tyho násobky neznám, protože ono v momentě, kdy se to začne blížit, já nevím, 100 korunám za kubík, což bohužel se už dneska blíží, tak v ten moment je to jasný, že je to zcela nereálný a že to vlastně to číslo vůbec nesouvisí s ničím. To není žádný trh, to není, jsou žádný náklady, to je prostě úplně nesmyslný číslo. Ono bohužel, jak jste říkal o těch energiích, tak já se přiznám, pro mě energie od jak živa vždycky byly to pevní, ale teď mě mrzí, že energie jsou pro většinu občanů to pevní, protože si myslím, že to by vůbec nemělo být, to by měla být samozřejmost, jakože mám teče voda, jakože prostě se občas najíme a že prostě já si myslím, že tady je ta chyba v tom, že bohužel ty energie jsou úplně vymknutý, doba vymknutá z kloubu šílí, abych to tak řekl.
0: Dobře. No, pojďme říct hned na začátku, že vy mimo jiné kandidujete do Senátu, což by bylo asi dobré už vzhledem k tomu, že jste odborníkem na ty energie a nebojíte se o tom mluvit a v mnoha okamžicích, to tak sleduju ty debaty s váma, to vypadá, že byste věděl jak na to. Jo. Ale pojďme tedy na úvod říct, jak to funguje s tou Lipskou burzou. To je totiž důležitá věc.
1: Pokud vám říct, jak to funguje, tak to bude rychlý. Nijak. Lipská burza nefunguje. Lipská burza vůbec nefunguje. Lipská burza prostě nefunguje, protože burza z principu je o vyrovnávání nabídky a poptávky. A musí být rozumná nabídka, rozumná poptávka, pak může fungovat burza. Dneska ta burza v podstatě nefunguje. A to si myslím, že tam nastává úkol státu, aby splnil jednu ze základních povinností, kterou stát má. Stát je povinný zajistit energie svým občanům, bezpečnost, potraviny. Jo, prostě všechny tyhle ty základní věci, které si sám občan nemůže zajistit, tak je povinný zajišťovat stát. A tady stát absolutně selhává. Absolutně.
0: Počkejte, já jsem, ještě se vracím k té Primě. On tam dnes diskutoval pan Jurečka, což je jeden teda z členů vlády.
1: Bioplyn, já vím.
0: No, hlavně jsem měl pocit, že to jeho, ty jeho odpovědi byly takové rozpačité, a já, co by běžný občan, který bude platit ty zálohy na obojí, teda v tomto případě, tak jsem si z toho vlastně vůbec nic nevzal. On tam několikrát zopakoval, že má 5 dětí a že je normální jako jeden z nás a tak, ale já jsem právě očekával od takového špičkového politika, že řekne jak na to. Ví vůbec někdo, co se s tím dá dělat, pane Noveský?
1: Tak my to říkáme vládě 8 měsíců.
0: Kdo to je my?
1: No to je ta naše skupina, energie není luxusní zboží, to ano. V podstatě nás spojila Alena Vitásková, jako bývá předsedkyně energetického regulačního úřadu, je v tom Vláďa Štěpán, je tam Pavel Janeček, je tam Hynek Beran, je tam Vláďa Vlk, jsem tam já, jsou tam ještě další lidé.
0: No, a můžeme to tady nějak popsat, jako teda, co vy říkáte té vládě?
1: No my té vládě neustále říkáme, že je potřeba zaprvé odejít z burzy. Odejít z burzy.
0: To nejde, pane Noveský.
1: Ale proč by to nešlo?
0: No nejde.
1: To říká,
0: já jsem druhý odborník na energetiku.
1: Kdo to říká?
0: Já to říkám, protože
1: tak
0: by nás to teď...
1: Tak nemáte pravdu, bohužel. No, odejít z burzy lze s tím, že...
0: Já vám, nechte mi to doříct. Stálo by nás to v této chvíli 74 miliard.
1: No to možná mnohem více.
0: Ještě víc.
1: Ale to je to, že vláda právě vůbec neposlouchá, co se jí říká. Bohužel. My to říkáme vládě opakovaně. Nakonec jsme to psali Sikorovi hned někdy 14. ledna, tuším, pak jsme to psali 7.3. celé vládě. Prostě opakovaně to zdůrazňujeme. A už jsme to říkali té vládě minule, i když tehdy jsme ještě nevěděli, jestli opravdu ty Slováci nás tak trošku poslechnou, protože my kooperujeme se Slovenskem taky, a jestli nás poslechnou ty Slováci a jestli opravdu půjdou na tu slovenskou variantu, kterou nakonec oni zvolili, to znamená konkrétně třeba kolem elektřiny, vypsat mimořádné zdanění elektřiny z jaderných elektráren. A to mimořádné zdanění...
0: Což je takový pohrůžka taková jenom?
1: Ne, to není pohrůžka, to je zcela normální. V českých zemích je to úplně normální. Na Slovensku to nebylo normální a v českých zemích je to normální, protože to též se udělalo na takzvanou solární elektřinu. Tam je taky speciální daň, mimořádná daň, která normálně zdaňuje vlastně tu elektřinu z těch solárních elektráren.
0: No čemu by to pomohlo?
1: Pomohlo by to k tomu, tak jako na tom Slovensku, že si vedení slovenských elektráren vyhodnotilo, u nás by si to vyhodnotilo vedení ČEZu, že je mnohem lepší se dohodnout, zastropovat cenu elektřiny, protože to, co teďka vláda vymýšlí, to je jenom vlastně zbyteček toho, co jí navrhujeme.
0: Oni teďka, ale oni ani nic nevymýšlí.
1: No pozor, oni už teďka uvažují, že by se mělo zastropovat.
0: Jo, uvažují.
1: Jestli vymýšlí, to nevím, uvažují.
0: Protože ten Jurečka tam dneska říkal, promiňte, že uvažují o celoevropském řešení. Takže jinými slovy, kdybych vám řekl, o čem všem uvažuju a co se nikdy nestane, no tak já pořád čekám, kdy přijde nějaké opatření zásadní.
1: Když jsme to zvažovali, tak jsme samozřejmě zvažovali tehdy absolutně nejbezpečnější, nejvíce právní cestu, tak, aby to bylo nenapadnutelné. To, co říká třeba pan premiér o tom, že se nedá odejít z burzy, že by nás žalovali minoritní akcionáři, to je úplně nesmysl samozřejmě, protože na zisk nikdo nemá právní nárok, jakože někdo bude mít 6000% zisku. Jo, to je úplně nesmysl. To je jako, a že na to má ještě právo. To se přiznám, že to jako trošičku pan premiér ujel. Jo.
0: Dobře, a jak by se to teda...
1: Jednoduše.
0: Jak by se to realizovalo? Jestli máte recept, já tam zítra zajdu do toho Lipska klidně.
1: To není o Lipsku. To je o Čechách. To není o Lipsku, já, pane Ksavere.
0: Musí někdo přijít do toho Lipska a říct kluci a holky i nebinární spoluobčané, abychom byli genderově
1: vyvážení.
0: My tady s váma končíme.
1: Ale on se ani nemusí končit. Stačí, když ta elektřina, která se spotřebovala na českém území, se bude tady u nás za české ceny prodávat.
0: To nikdo nechce.
1: Ale jak to, že ne? Zeptejte se občanů. Já dám dalších 9 milionů občanů.
0: Pane Noveský, koho zajímá, co chtějí občané? Přece dávno víte, ne?
1: No, já se přiznám, že já jsem pořád naivní. Já nejsem politik, já jsem energetik a já vím, co občané potřebují a co chtějí. A já to chci taky pro ně, protože upřímně řečeno, bez elektřiny za české ceny, bez plynu za rozumné ceny, jo, a bez pohonných hmot za rozumné ceny, my nemáme šanci přežít jako republika, i nejsme konkurenceschopní.
0: Dopovídejte to.
1: No, takže ten postup.
0: Postup.
1: Tak jak to udělali Slováci, kteří poslechli a kteří teda šli tou cestou, i když oni neměli ten předpoklad i solární energie, podotýkám toho zdanění. Jo. Návrh zákona. Ten návrh zákona jsem teďka znovu posílal někomu do sněmovny z těch lidí, kteří jsou tam trošku soudci a chápou věci. Takže návrh zákona na mimořádné zdanění, které by bylo například 50% každý měsíc, jo, z té energie z jádra, s tím, že na Slovensku se během 3 týdnů dohodlo zastropování. Tam se jednoznačně dohodlo zastropování ceny energie na 62 eurech, protože, jestli se nepletu, ať si nevymýšlím, tam to bylo nějakých, oni tam stanovili nějakou jakoby povolenou nákladovou cenu, stanovil slovenský regulátor, tuším, asi na 42 nebo 45 eurech, jo, za megawatt hodinu. Takže se nakonec dohodli na kompromisu 62 euro za megawatt hodinu. Všichni jsou spokojení, mají to do roku 2024 a není důvod, aby se to u nás neudělalo. Tam to bylo za 3 týdny dohodnutý. A slovenská elektrárně obdova ČEZu na to přistoupily, rády na to přistoupily a velmi ochotně do toho takhle vstoupili s tím, že pro ně je to mnohem výhodnější, protože nebudou mít každý měsíc u sebe finanční úřad, který by si hlídal, jestli opravdu těch 50% odezdávají či neodezdávají. A jestli si nedělají někde nějaký takový jiný věci, to znamená, ve finále to dopadlo tak, že všichni jsou spokojení. A všichni vydělávají. Protože u nás by to znamenalo, že by ČEZu zůstal minimálně 100 až 200% zisk. Minimálně.

0: blossom special, rolling down the seaboard line.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že studuji americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si mu to už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajatce, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímá.

po hromosvodě. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici. Na DC na pláži vybalím Kamila, kde teďka hrajem. Natře mi záda v podstatě.

Sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam zahnutí ano uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale není naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jiřina Anna Jandová je naším hostem. Ahoj Jiřinko.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak se máš? Všechno?
1: Dobře se mám.
0: No, jenom Jiřinko, teda svět ti zůstává uzavřený a ty neklepeš na vrátka.
1: Ne, no tak jako abych popravdě byla takový, jako žila ve snách a myslela si, že teda jako tady tu písničku vemu a přespívám v angličtině a teď to někam jako pošlu a všichni z toho řeknou,
0: tak to je
1: bomba, jo? No, tak já pár písniček v angličtině mám a nic takového se zatím nikdy nedělo, takže je fakt, že nemám videoklip nebo něco takového, ale já ráda zpívám česky, ráda jako tu češtinu prezentuju, protože já fakt myslím, že lidi, když v tom jsou jako kovaný, je to jejich jazyk, tak v něm nejvíc vyjadřují to, co cítějí, takže já to anglicky se tam ptám, jak to mám, je to, že to zní dobře tohle, co se to tam tak nějak nadrtí, ale já z toho nemám ten pocit, že bych šla a řekla, Luboši, poslechni si prosím tě tu anglickou nahrávku, to je pecka. To tak nemám, no, to radši tu českou.
0: No vidíš, tak co člověk, to pohled, ale třeba ten zpěvák David Dale, tak to teď pozoru na sítích, že on zpívá ve španělštině některé ty písně.
1: No to je.
0: A já jsem si říkal, to taky nemusí být špatný nápad, protože strašně moc milionů lidí na světě mluví španělsky.
1: To jo, no, určitě, no, ale tak musí si člověk zatím stát, že v tom není s prominutím trapnej, takže jako já, kdybych zpívala španělsky, bych v tom trapná určitě byla. Mně se třeba líbí italština strašně, já strašně poslouchám italský hudby, jako nový italský hudby, ne, tady ty, co tady slyšíme, že jo, pořád v těch rádích našich, to je taková trošku takový kolovrátek tady u nás, takový ten postarší, ale jako italská hudba je pro mě úplně famózní, bombastická.
0: Oni mají nějakou novou hudbu?
1: No to teda mají, no.
0: Jo, jako no. Moderní.
1: No
0: moderní.
1: Jo, úžasnou, fakt úžasnou, jako a, ale zase, no tak proč by někdo upřednostňoval Češku, která chce zpívat italsky před kovaným Italem, no to nedává logiku.
0: Protože má charisma.
1: Jo?
0: No.
1: Já jsem ještě na žádného italského producenta ale nenarazila v Praze.
0: No tak v Praze na něj nenarazila, co by tady dělal, ale ještě, Jiřinko, řekni, když vzniká nová píseň, myslíš, že to ovlivňuje to, co posloucháš? Protože ty říkáš, poslouchám italskou moderní hudbu. A to se v tom přece musí nějak odrazit, ne?
1: No jo, určitě se to odráží. No. Já jako poslouchám hodně hudby, hodně různorodé muziky. A pak, ale nedokážu moc posoudit, jestli se to odrazí v tom, co složím. No. Ale asi určitě svým způsobem, jo. Třeba tady tato druhá písnička pro mě byla specifická, že jsem jí po letech, vlastně je to moje první písnička, kterou jsem složila na piano. Což je zvláštní. Měla jsem představu, že prostě to chci, aby to tak jako znělo tak melancholicky pianově, protože vždycky to dělám na tu kytaru, tak třeba to je jako
0: a ty hraješ na piano?
1: No já hraju na piano od
0: a spolehlivě?
1: 7 let. No tak průměrně.
0: Já umím na piano jenom prasečí pochod.
1: Tak to třeba neznám.
0: Ty nez... Taradam, ta, taradam, ta, taradam, ta. Nevíš, co je prasečí pochod?
1: Ne. Neznám prasečí pochod, ale zní to zajímavě. A možná dneska, když člověk slyší některé ty melodie, tak kdyby se to trošku jako rozhejbalo aranžersky, tak...
0: Někdo by ještě s tím udělal kariéru, ale podívej, ještě není lepší, když se člověk trápí s nějakou melodii, chce jí nějakou mít, prostě dát objednávku profesionálnímu skladateli.
1: No to je zajímavá...
0: Jsi kolikrát říkal, jako proč se trápí s melodí? Když no, někdo ale... má, přijdeš k někomu, kdo skládá, já nevím kdo, no, může to být Dalibor, to je... může to být taky Michal David nebo někdo,
1: no.
0: Petr Malásek. A on má určitě v počítači 100 naskládaných písniček. A ty řekneš tuto, děkuji, naskládanou.
1: To je zajímavý model, no. Já jsem vlastně do té muziky vstoupila proto, že jsem chtěla tak trošku dokázat, že mám svoji autorskou hlavu. To byla takový jako prvotní myšlenka v těch mých 18 nebo 20.
0: Ty totiž chceš zažívat to, čemu se říká tvůrčí muka.
1: Já mám z toho ohromnou radost, když vím, že ten nápad je můj. Nebo z části můj.
0: Jo, tak to chápu.
1: Spoluautorsky můj. Takže mě vždycky jako se zdá, že u nás je hodně interpretů, který to mají tak jako, že jsou teda ty zpěváci, tak jak říkáš, takže někdo složí muziku, pak to někdo otextuje, pak se někdo, nějakých muzikantů ujme a udělá aranž A pak přijde zpěvačka do studia a naspívá to. Ale já osobně mám pocit, že k tomu k té písničce člověk nikdy nezíská takovej vztah, jako když to tvoří jako od první melodie, pak poprosí toho textaře, pak se hrabe v tom textu, pak teda jde do studia, pak to celý u toho sedí, se to natočí, pak se to vyprodukuje. Já to mám tak vždycky. I když to teďka aranžovali tyhle ty dva pánové, ty dvě písničky, tak jsem u toho seděla, tak jsem si říkala, tak jsem ještě do toho vnikala, trošku jsem je s tím štvala, ale dost nápadů tam ještě vzniklo, jako, že jsem si říkala. Že prostě nikdy si nedu představit, že by to bylo tak jako na talíři naservírovaný, abych to prostě jenom naspívala. To jako jsem ještě nezažila vlastně, takže nevím.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli to je to, co ty děláš, pouštěl jsem si na YouTube některé ty věci, jestli je to vůbec klasický pop?
1: No, co to je vlastně? Je spíš otázka, co je dneska už klasický pop, no. Ten
0: tak promiň, jestli je to pop.
1: No je to je pop, to pop music, určitě, jo? Určitě. No, tak co by to bylo jiného?
0: No ne, tak jednoho dne zestárneš, jako každý z nás, a stárnoucí zpěvačce nejlépe sluší šansony. Není tam, víš, to tempo umorný, jako
1: no.
0: Má to tu hloubku toho prožitého života. Tak i to mě napadlo, jestli to, protože já v tom vidím spoustu dvojsmyslů, spoustu věcí, které si skrze třeba vitráže umím promítnout.
1: No.
0: Jako nejsou to holky z naší školky. Jako
1: ne, že, ne, ne, no. To takový hit, ale napsat je kunšt.
0: Já nespochybnuju, že to je hit, ale pro mě je to jasně. Takové prázdné.
1: Já myslím, že co se týká toho šanzonu, tak mám pocit, že se tady o to pokouší hodně zpěvaček. Až moc, z mýho pohledu. Ale já osobně mám pocit, že to tady uměla dobře jenom jedna zpěvačka.
0: Aha.
1: Přesně tak. A ta neměla konkurenci. Myslím, že paní Zagorová ještě v tom taky velmi dobrá.
0: Poslední roky.
1: Ale no, dál no. Už bych si asi těžko na někoho moc vzpomněla a přitom jich to dělá strašná spousta. A myslím si, že si každý myslí, že právě, že to je taková ta pohoda, takový trošku vyprávění, trošku tohle, ale dát do toho emoci umí opravdu málo kdo. Takže vůbec nevím, jestli bych to třeba byla schopná. Takže tohle je takovej kytarový popík, takovej s trošku lehkýma prvkama roku. Já vždycky chci, aby tam byly klasický nástroje, aby to nebylo nějaká elektronická hudba, tomu se trošku vyhýbám. Takže spíš takhle, no. Ale o tom šanzonu třeba budu uvažovat.
0: No, to byl jako nápad jenom. Muzikál, to je věc, která tě absolutně láká?
1: Je to věc, která mi jako z hlediska mýho hudebního vkusu moc nic neříká. No. A vlastně ty představy o tom, že člověk dneska jakoby chodí a spoustu lidí mi říká, no bylo by dobrý, aby si byla víc vidět. Takže vlastně dostávám ty rady, tu do seriálu nějakého nekonečného se blízknout, tu do muzikálu a nevím, prostě tu něco odmoderovat, tu něco zatančit. A to je pro mě složitý, protože já jsem taková, že já vlastně mám hrozně ráda tu muziku, jako, ale takovou, která mě se líbí. Mám o ní představu, mám spoustu interpretů, který já poslouchám, ale ani jeden z nich není muzikálový. No. Ale já to uznávám, já to všechno beru, já to všechno chápu, že to je dřina, že já to vůbec nechci schazovat nějak, protože vím, že jako je to dřina, ale nevím. Ale třeba se pletu, třeba bych to vyzkoušela, začalo by mě to strašně bavit, to mi taky někteří říkají, ale nevím, no.
0: Je na tom sympatické, že si jdeš svojí cestou a za svým, a to si myslím nakonec cení. Takže já ještě řeknu, že vitráže už jsou na YouTube, kdyby někdo chtěl
1: ano,
0: se podívat.
1: Ano, vitráže jsou na YouTube.
0: Ostatně v rámci pořadu jsme je viděli a slyšeli a já se těším na příští Jiřinku.
1: Já děkuju moc krát.
0: Pozdravuj doma.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byla Jiřina Anna Jandová.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Dobré zprávy. iDNES.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dál.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji Na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: holče, je tady čtvrtek a to jenom než den?
1: No to letí.
0: To letí.
1: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
0: Jako Filip Turek to letí.
1: Rychlostí Filipa Turka.
0: Prosím vás, co to je?
1: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
0: to je
1: jsem.
0: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
1: Já to nemám tak naučený.
0: A vy nejste závodník?
1: Nejsem. A studu ten poset jeho.
0: Prosím vás, vysvětlete mi to.
1: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
0: Do vlády?
1: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
0: A na životní prostředí, ne?
1: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
0: Nepřijde.
1: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
0: No víte, na co je to zralý?
1: Já vím, na co je to zralý.
0: My máme Filipa Turka rádi.
1: Máme.
0: Ale my jsme transparentní.
1: No my jsme padni komu padni, ne?
0: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
1: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
0: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
1: Co?
0: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
1: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
0: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
1: Jo.
0: A je to už 33. zápis knize
1: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
0: Kristova léta, no.
1: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
0: Nedá se nic dělat a píšu tady...
1: Alespoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
0: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
1: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
0: Jízda, kolik jel?
1: Jsi 237 nebo kolik?
0: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
1: Už to drhne.
0: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
1: Vy to ve mně vidíte, co?
0: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
1: Jasně.
0: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
1: A talentovaný šofér.
0: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
1: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
1: Ne, já nejsem závodník, ale...
0: A na kole, ne?
1: Na kole.
0: Jste říkal?
1: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych nejel.
1: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
1: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
1: A tak vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
1: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on projel v Německu.
1: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak,
0: tak aspoň v Sudetech to bylo.
1: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
1: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
1: se to nemělo stát.
0: To je napůl.
1: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
0: fakt?
1: No jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
1: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
1: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
1: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Jiskem, co?
0: Meda.
1: Meda. No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
1: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
1: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
1: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
0: Jak to víte?
1: Vím.
0: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chcete říct, že Meda přebalovala?
0: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Do kolika let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale já
0: vím, do tří let.
1: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty
1: no.
0: Nějaký pudy.
1: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
1: Jasně, jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak žil v Plzni.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme, no. To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle. Tam jich milion.
1: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no, mi nevím.
1: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, ono no. Je to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
1: No řekl, že se chystá na mateřskou. Nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct? On odešel na mateřskou.
0: No tak no
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
0: Je to, není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba? Nebo
1: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se prodá, s porodem. Se prodávají.
1: No to se prodávají.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
1: taky, podepsaný, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: To z toho není cítit.
1: Ale já jenom k sebe...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo.
0: Taky.
1: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
1: Ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
0: Ale to je jedno. Jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
1: Tak teď se vás tam sebere jako občana.
0: Jako občan, Havel,
1: není
0: občan...
1: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm? Neboli?
0: Myslím si, že prostor nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv.
0: Medveděv,
1: to je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex. Ale...
1: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner, myslíte?
1: No. No, a paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex. Jako
0: ex, jakože už český, no.
1: Tak ne, co některý z nich? Jaký by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Oh.
1: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
1: No. Ona nějaká je televize?
0: Mňau je.
1: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak. Ale tak je, to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Vlče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne.
0: Já vám zamňoukám i za
1: před
0: 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl?
0: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil světa, vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
1: No drahoty
0: to
1: nedělám,
0: když pravdej. Reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
1: Infiltrace, ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne, ne,
1: do
0: ne,
1: prostředí,
0: ne,
1: co?
0: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
1: to
0: tak.
1: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale vy divácká byste, rada?
0: To, co česká to televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
1: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Severe, vy lžete jak Fiala. Ne, co?
0: Tak pozor,
1: tak to
0: jak
1: pozor.
0: Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
0: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada.
0: Divá...
1: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
1: ne?
0: Jako rada, vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucích, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ježiš, to vidím po první životě se vstoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mě to je jasný,
0: Agrární to... komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je nemusíte všechno, řekni, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdy mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady, vypněte
1: to. Jsou ty moje rady.
0: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo?
0: Jo.
1: Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos.
0: Začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějte. Potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT.
0: No,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná mediální dán.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Xaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No. A pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo?

0: Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají,
1: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro pana Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní
0: dokument. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, no. Ne? Takže... Tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
0: Takový čestný člověk.
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář.
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: Ať jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, a jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Teď je kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Mimo.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
1: No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo. U
0: nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takovej symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo.
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějak... Morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
1: já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? Je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový

0: liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformovan, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za komisní.
1: Koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak kůže. Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme si řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty vole.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduchý asi.
1: To je vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový mm-hmm slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Meixnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: Ty texty čtěte.
1: A to vydána... No říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, čas. Pane Holče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Pan Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek. Dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10. Dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Meixnerová Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Sabr, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
0: Tak
1: tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Wilsonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

Věří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vysvedne si desátníka oldu.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo
2: volně průvězných. V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: uvolní tak vaším
2: místo.
1: Cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale,
2: Asi
1: o to usilujete, díky těm různým.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi? Jednou,
2: vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám s nimi koalici na magistrátu, s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: proaktivně, ale
2: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To je,
1: no,
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem
2: ne,
1: budete
2: to,
1: schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedáří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo jako
1: pár měsíc, to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím tady trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimeter.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvát. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neodpáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
2: nějaké...
1: Ale
2: to je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
2: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: teď ještě... Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňoval Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
2: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste připraveni, ale...
2: Ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A... Co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády, a kdo v té vládě bude sedět za vás?
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
2: Víte, kam mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně,
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že od toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu. To potvrdil
1: proto,
2: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi,
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
2: Ještě
1: to je celé.
2: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
2: zákon
1: se,
2: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí,
1: ano.
2: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
2: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
2: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda,
1: běžný
2: mělo
1: občan
2: by se
1: pořídil,
2: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě, proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech, Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale v jeho, zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl. Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by byl skoro z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež, to by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit, to bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže, pojďme teď k neméně důležité novince, a to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Já, tahle knížka nevyšla v našem institutu, tahle knížka
1: vyšla v Olympii.
2: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli třeba. A tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přes, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: tím
1: jsem
2: mě
1: to.
2: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
2: to
1: vám
2: je,
1: ten druhý.
2: To je velmi...
1: Pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor.
1: Ježiš, dám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
2: Ano, 2002, ano.
1: 22.
2: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání, a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná, a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
2: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
2: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
2: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali, a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
2: No,
1: Je to Donald Trump?
2: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
2: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
2: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím.
2: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
2: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
2: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
2: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
2: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
2: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
2: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Viď atentátu. Babišák. Ano, minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický tříd.
0: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A my... No, měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere, já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: Jo, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli.
0: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
0: Jako smutečný. Babišovi.
1: No, jako, že to je ohavný. Jako
0: že myslíte pozůstalý a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
0: je,
1: si,
0: je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane hoč.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak...
1: Tu, jo?
0: Jenom vás kusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste panoušek.
1: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mhm.

0: Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksaver, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto, a já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla, už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platily na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: No já tě asi tou odpovědí překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, až se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat a to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spolech, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek, ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. To mohu potvrdit z hlediska četných zahraničních návštěv, kde jsme o tom mluvili. Václav Klaus byl v podstatě téměř od začátku můj politický oponent, ale tam bych i na začátku budoucích nebo pozdějších zkušeností, jako byla třeba opoziční smlouva, si troufal tvrdit, že dokázal dodržet slovo a dohody. Ostatně o tom taky píšu ve své poslední knižce. No, na koho dalšího se chceš zeptat?
0: Třeba na Václava Klause.
1: O něm jsem teď mluvil.
0: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi.
1: No.
0: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka.
1: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali. Mm-hmm.
0: Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty se potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
1: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupily, jak nezdvořile říkám, šedivé myši, a ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
0: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
1: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach.
0: Mm-hmm. A můžeš říct ještě některé další?
1: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní, a nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
0: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a tento může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
1: Víš, já bych zpochybnil samou tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad, právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
0: Dobře, ale na druhou stranu uznej, že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně a že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl si někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli, ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Kruliše a tak dále a tak dále, a ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vráťa Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů, takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak. Pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, anebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině, a to i za ztrátu, to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce.
1: No, já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné, jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.
0: Nepochybně si, Miloši, zaregistroval v médiích zprávu, že šéf Hamásu je mrtev, že nepřežil útok v Iránu. Co se nyní stane?
1: Tak zaprvé já jsem to asi před půl hodinou zaregistroval tady u tebe, od Jirky Ovčáčka.
0: Vidíš, jak je dobré sem chodit.
1: Je to pro mě překvapivá zpráva, a i když nejsem krvežíznivý člověk, tak mě to potěšilo, protože jsem vždy říkal, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
0: Následky?
1: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil, a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli, To byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
0: Ano.
1: No a Iron Dome to všechno dokázal sestřelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
0: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
1: Já jsem tradicionista a levicový konzervativenc, takže mě vždycky fascinovalo ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
0: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her, kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
1: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný, a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním.
0: Mm-hmm. Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tomto, o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
1: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
0: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
1: To asi ne. To je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
0: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu o založení hnutí hlas samospráv a zatím údajně stojí někteří lidé z okolí Miloše Zemana podle sociálních sítí. Do jaké míry je to tvůj nápad?
1: Vůbec ne. Já ti musím říci, že teprve dneska, protože od tebe jedu do své kanceláře, se zeptám některých lidí, kteří jsou s tím údajně spojeni, například Honzy Nováka, který má být dokonce předsedou této strany, co je na tom pravda. Ale šlo to mimo mě, do této chvíle o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny.
0: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
1: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je, jak se vede, nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
0: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec odstli za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout a nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
1: Tak já si myslím, že je to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
0: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
1: Ksavere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksavere.
0: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto,
2: ano.
1: Kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to funguje, fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
3: No to je, prosím vás, dneska je 29.
1: To tak, my se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty IPlány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. IPlán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5 % tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji, nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.

0: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejosudnějších rozhodnutí. A to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přiznal, ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva. A až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné a měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver. Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.
2: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
3: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
2: A páchají tady dobro.
3: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z

Po cestě zpět dostala paní manažerka textovku s termínem, kdy bude v Praze pan Forman, a tvářila se, že schůzka je domluvená. Za pár dní mi přistály v poště volné vstupenky na projekci nového Amadea ve Slovanském domě a zpráva, že v týžden v 15.30 na pokoji v hotelu Marriott v centru Prahy bude natáčení křížového výslechu s Milošem Formanem. Stojím na chodbě hotelu Marriott, stejně jako asi 40 dalších novinářů z celé Evropy. Na dveřích jednoho z pokojů je vyvěšený časový harmonogram schůzek a pod ním propiskou dopsána věta. Pan Forman bude odpovídat pouze na otázky související s filmem Amadeus. V seznamu hledám svoje jméno. Radiofrekvence 1, Veseli, 15.30 až 15.45, což působilo velmi podivně s ohledem na to, že už bylo pár minut před pátou odpolední. Nakonec mě skutečně přivedli do úplně jiného pokoje, kde bylo zcela zatemněno. Uprostřed mezi ateliérovými svítidly seděl muž, kterého jsem skoro neviděl, neboť místnost byla totálně zakouřená. Já jsem Miloš Forman, dobrý den. A pevný stisk ruky. Držím v ruce mikrofon, povídáme si. Za zády mého oblíbeného režiséra stojí, kulantně řečeno, tělnatá Američanka a ukazuje mi cedulky, kolik mi ještě zbývá minut. Ano, tak má asi vypadat setkání se světovou hvězdou. Hysterická asistentka ukazuje cedulku s poslední minutou a nezvladatelně u toho poskakuje. Pane redaktore, dáte si se mnou doutník? Říká Forman. Tak, chlapče, čeká tě první doutník v životě. Jde mi hlavou, ale to se nedá odmítnout. Grimasy a pohyby šílející Američanky mi později připomněl soutěžící Vladko ve Vyvolených. Forman ji s ledovým klidem poslal pro dvě kávy a seděli jsme u logru a doutníku ještě skoro hodinu. Vypadnul jsem z hotelu Marriott a pár minut nevěděl o světě. Částečně kvůli zážitku a částečně pod vlivem doutníků Davidov 4. Kráčím směrem k náměstí Republiky a pak po příkopech na Václavák. Naprosto jsem zapomněl, že mám auto v garáži hotelu Marriott. Kráčím si tedy užívat večerní Prahy na křídlech skutečnosti, že jsem se před chvílí mírně skamarádil s Milošem Formanem. Rozhodl jsem se, že zajdu do rádia povyprávět tuto historku kolegům. A aby to bylo autentičtější, vstoupil jsem jako světák do luxusního obchůdku s tabákem a cigaretami v pasáži Černá růže. Prosím, 4x Davidov 4. Dobrotivá prodavačka se zatvářila podivně, celého si mě prohlédla. Ještě se asi dvakrát zeptala, jestli opravdu 4 kusy. Ano, 4. Říkám až trošku podrážděně. Madam mi podala krabičku, ve které byly ještě 4 menší a luxusnější krabičky. Držel jsem v ruce krabičku Davidov 4, doutníky, kterých Miloš Forman spopelní tak 10 za den. 1760 korun, řekla trafikantka s ledovým hlasem a ještě jednou si pečlivě prohlédla výstředního milionáře. Když už jsem ji předtím vyškolil, kterak se chovat ke světákovi, nemohl jsem cuknout. Požádal jsem ještě o Mladou frontu Dnes, nechal asi 50 korun z propitné a v mrákotách se vypotácel do Panské ulice. Na frekvenci 1 mířím rovnou do kuřárny, kde seděl náš tehdejší technik Vašek Gross, který byl v řadě věcí velmi podobný Stanislavu Grossovi. Tak, Vašku, pozor, mám tady specialitu specialit. Nejdřív si zapálíme a pak ti všechno řeknu. Chyba. Vašek si svůj Davidov 4 ledabile vybalil, nic neříkal a než jsem stačil něco vysvětlit, popotáhl a pronesl památnou větu. Co je to za zelí? A típnul to. No jo, ty zbývající 3 mám dodnes ve skřínce. S Ivetou Bartošovou jsem se dostal do konfliktu, ale zcela nechtěně. V den vysílání křížového výslechu měla premiéru v muzikálu Johanka z Arku. Já si nedovedl představit, že písničku Most přes minulost, kterou jsem měl rád v podání Lucie Bílé, bude zpívat ona. Přitom jsem proti Ivetě nic neměl, měl jsem jí dokonce rád, jen tohle jsem nedokázal překousnout. Tak jsem jí to v živém vysílání řekl, slušně, bez jakýchkoliv invektiv, jenomže jsem netušil, že bojuje s poruchou nálad, že má zkrátka psychické problémy.
Rozplakala se, odešla ze studia, pak utekla i z rádia a druhý den se o tomto incidentu a o tom, jak jsem byl zlý, objevil článek v tisku. Nicméně svoji premiéru odspívala výborně. Trvalo dalších několik let, kdy jsme ji zvali, ona odmítala a tu a tam jsem se od někoho z showbiznisu dozvěděl takové ty drobné šťouchance, jo, vy se s Ivetou nemáte moc rádi, viď? A tak podobně. Až v roce 2008, někdy v lednu, únoru, kdy se ještě nevědělo, že Jirka Pomeje je partnerem Ivety, mi právě Jirka volal. Potřeboval bych s tebou něco prohovořit, mohli bychom se sejít? Domluvili jsme si termín, druhý den ve 13 hodin restaurace Rohlík v České televizi. Přicházím do Rohlíku a u stolu sedí Iveta Bartošová s Pomejem. Nastala veletrapná situace, ale ještě než jsme si s Ivetou stačili říci dobrý den, tak Jirka Pomeje spustil. Já jsem vás oba dva pozval, protože mě rozčiluje, že jste jakoby pohádaní a ani jeden nevíte vlastně proč. A protože vás mám oba dva rád, tak se hned tady a teď usmiřte. Seděl jsem tam pak s Ivetou a Jirkou snad 2 hodiny, velmi jsme si notovali a od té doby jsme byli kamarádi. Nutno říci, že jsem krátce poté pozval Ivetu do televizního pořadu Café X, kde byla báječná a kde mě definitivně přesvědčila, že není žádná blbka. Ukázalo se, že znovu platí, pro boha nenechte se ovlivnit, když něco píší bulvární noviny. Mimochodem, byl jsem jeden z prvních, který věděl, že u Pomejů bude svatba. Věděl jsem i kdy a kde a měl jsem hrozný problém to nikomu neříct. Jak tak občas volají bulvární novináři a ptají se, nevíte něco? A já jsem asi měsíc odpovídal, vím, ale nemohu to říct. Měl jsem pozvání na Ivetinu svatbu s Jirkou, což byl pro mne zážitek století, protože se vdávala princezna a přijel si pro ní princ na bílém koni. Byla tam spousta lidí ze showbiznisu, spousta novinářů a já si myslím, že svatba Ivety a Jirky je nepopsatelná. Nevím, jestli by někdo uměl vylíčit a popsat atmosféru. Byli tam velezvláštní lidi, cítil jsem, že i někteří svatební hosté nebyli těm dvěma zrovna nakloněni, což jsem těžko chápal. Pak jsme seděli ve velikém partystanu, kde se sešla výborná společnost lidí a musím říct, že už dlouho jsem se tak nepobavil. Měl jsem ten večer ještě nějakou práci na Lipně, respektive kousek od Lipna. Odjížděl jsem ze svatby v 6 nebo v 7 večer a je dost možné, že jsem o to nejlepší přišel. Jednu věc jsem tam ale cítil. Lidé jako Petr Muk, Pepa Dvořák, Petr Janda, Petr Novotný a další, jak jsme tam tak seděli a vyprávěli, tak co bylo zřetelné, že tito lidé je mají rádi. Všichni těm dvěma fandili a to mě na tom přišlo hezké. Když jsem tehdy odjížděl, tak jsem si v duchu říkal, že tohle už nikdy nezažiji. Takovouhle svatbu a vůbec kolorit, který to mělo, to už se nedá nikdy opakovat. A měl jsem pravdu. A ještě řeknu jednu věc. Mám několikero důkazů pro to, že Jirka Pomeje je dobrý člověk. Že se mu nepovedl film a takové věci, to je možné, ale já osobně jsem ho zažil v situaci několikrát, kdy se nemusel angažovat, ale Jirka je ten, co když vidí, že potřebuješ pomoc, tak to hned udělá. Je taky přímý chlapík a vždycky mě hrozně rozčiluje, když někde čtu, že někoho podvedl. Já Pomeje mu věřím. A moje osobní zkušenost je, že to je hodný člověk, fajn chlap a ke mně osobně nesmírně férový člověk. Jo, a taky jsem byl kmotrem jeho knížky Jak se plave ke dnu. Jirka tam na jevišti slzel a pak moc hezky mluvil a tak jsme všichni slzeli. Bylo to dojemné. Posléze jsem Ivetu pozval do svého pořadu v Brně. Trochu jsem do ní ril, ale opravdu jen málo. Po vysílání mě objala, políbila na obě tváře, odjela do Prahy a když jsem si později zapnul telefon, byla tam od ní dlouhá SMSka, že jsem jí zase ublížil, že jsem grázel a už mě nikdy nechce vidět. Druhý den jsem jí zavolal, vypadalo to, že mě ráda slyší, ujistila mě, že se nic neděje a tu zprávu od ní jsem prý vůbec neměl číst, že mezi námi dvěma je vše v naprostém pořádku. Bylo mi líto, když se pak Iveta po rozchodu s Jirkou začala potácet s různými muži a měl jsem svého času za zlé Petrovi Novotnému, že jí nepomohl, ač byl jedním z mála lidí, kteří to udělat mohli.
Řekl jsem mu, že tolik lidí vytáhl z průseru, tak proč to neudělá pro Ivetu? Odpověděl mi, že Ivetě není pomoci. Později jsem se mu v duchu omluvil, měl pravdu. Sám jsem se pak přestal v jejím životě orientovat, netušil jsem, který z těch mužů, co kolem ní vlají, je fanoušek, kdo je manžel a kdo cvok. A vzpomínal jsem na Ladislava Štajdla, jehož velmi ctím, jak mi o ní kdysi vyprávěl jako o mimořádné muzikální ženské. Určitě měl pravdu a dokud byla v jeho rukou, bylo to úplně něčeho.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Kapitáne Fajtle, já jsem vaší

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ivana Turková je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Ivana Turková je předsedkyně kontrolní komise a členka předsednictva strany PRO a také ekonomická expertka strany. Dříve jste krátce působila v SPD. Nedávno proběhla další protivládní demonstrace, kterou organizovalo PRO v čele s Jindřichem Reichlem. Podařila se vám zaplnit čtvrtina Václavského náměstí. Jste spokojena s tou demonstrací?
2: Já jsem s tou demonstrací nadmíru spokojena. Ono v tomto případě si myslím, že vůbec nešlo o to, jaká tam byla účast, ale jaká tam byla atmosféra. A ta atmosféra byla naprosto luxusní. Já obzvlášť jsem si to užila, protože jsem tam vedla ženy v PRO a myslím si, že to byl natolik emotivní zážitek pro spoustu účastníků, že prostě velká spokojenost. Já bych se zároveň chtěla omluvit všem, kteří mě podporovali, píší mi, protože jsou to tisíce zpráv, ať už na Facebooku, Messengeru i dokonce na mailu, a nestihla jsem opravdu nejenom ty maily přečíst, ale ani na ně odpovědět, takže tímto se omlouvám, ale děkuji za neskutečnou podporu a moc si toho vážím.
1: Dobře, vy jste říkala, že o tu účast tolik nejde, ale přeci jenom není to právě smyslem té demonstrace, aby přitáhla co nejvíce lidí a tudíž dala najevo, že prostě je tady velké množství těch, kteří nesouhlasí se současným fungováním vlády.
2: Já si myslím, že lidé upadli do takové trošku letargie. Ono přeci jenom těch demonstrací naše strana uspořádávala několik. A ono, lidé mají pocit, že se po těch demonstracích nic neděje. Ono by se dělo. Kdyby tam přišlo 200 tisíc lidí, následně na Letnou 500 000 lidí, tak by se dělo. Ale myslím si, že já tomu říkám odborně chci gaučové, si myslí, že se to vyřeší z pohodlí domova, a ono se to nevyřeší z pohodlí domova. Kdyby ta masivnost jakoby gradovala, tak samozřejmě by se s tím dalo dál pracovat, ale když zůstane potom 200 tisíc lidí doma na gauči, tak se s tím už pracovat nedá.
1: Dobře, a není to na vás, jako na straně PRO, a na vás, kteří jste ve vedení, abyste ty lidi zvedli z toho gauče, aby přišli na to Václavské náměstí, aby uvěřili, že tam něco zmůžou?
2: No, my jsme jediná strana, jsme jediný organizátor těchto akcí, vždycky zveme všechny ostatní strany, všichni se můžou zúčastnit. Využili toho vlastně pouze SPD, byl tam pan Paroubek, odmítl účast Matěj Gregor, Kateřinu Konečnou z jistých důvodů Jindřich Reichl nezve.
1: Z jakých důvodů?
2: Protože nejsou vůči nám, si myslím, na těch svých setkáních korektní, protože to, co nám říkají lidé, jakým způsobem prostě hodnotí stranu PRO, není úplně to pravé ořechové. Tak a jestli můžu, já bych se vrátila k té demonstraci jako takové. Ono, já můžu říct, že v tuhletu chvíli, já už jsem takový trošku hrdý dezolát, protože v dnešní době už je to opravdu asi takové přirozené označení všech, kteří mají jiný názor, než je ten jediný správný provládní, probruselský, proamerický.
1: Takže vy to označení vítáte?
2: Já to vítám, protože tím pádem je to označení, že jsme na té správné straně barikády. Víme, že dneska už má vláda podporu 17%. V každé normální zemi by museli skončit a u nás jedou pořád dál. A není to asi úplně to pravé ořechové, ale já pokud bych měla ještě zmínit tu demonstraci, ono, víte, já nejsem žádný křikloun ani extrémista. Já jsem si opravdu budovala to svoje jméno těmi praktickými zkušenostmi strašně dlouho. Já, když jsem kandidovala do Senátu, tak jsem získala 24% u nás v regionu. Já celoživotně dělám ekonomiku a podnikové finance, pak jsem ji 10 let přednášela na vysoké škole a ještě jsem se podílela na vedení katedry.
1: Jinými slovy, vstupujete do politiky s určitou praxí, mnohaletou, možná mnoha desetiletou praxí. Uh-huh. Já se přesto ještě vrátím k té účasti na demonstraci. Uh-huh. Říkala jsem čtvrtina náměstí, nebudeme mluvit o číslech, kolik lidí tam bylo, ale je třeba i možné, že ti lidé že jim nevadí vláda Petra Fialy? Že to pro ně není zase až takový problém?
2: To si vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím. To si nemyslím, že je jakoby správný. Protože vidíme to, jakým způsobem se lidi vyjadřují k tomu, co ta vláda dělá a nedělá. Protože opravdu ty statistické údaje a ty výsledky vlády jsou naprosto tristní a lidi to přeci vnímají.
1: A vidíte to na sociálních sítích, vidíte to na těch setkáních?
2: Samozřejmě, na těch setkáních. My máme neuvěřitelnou podporu na těch setkáních. V zápětí po té demonstraci jsme měli dvě spanilé jízdy. A tam prostě si lidi přinášeli další a další židle. Tam prostě ta podpora lidí je obrovská a já jsem si to opravdu vyzkoušela v kontaktní kampani právě při volbách do Senátu. Tím nejlépe oslovíte lidi. Nás nikam nepustí. Do televize, do nějakých debat, prostě oni se nás bojí.
1: A není to tím, že nejste parlamentní stranou, že až se dostanete do poslanecké sněmovny, budete tam mít zastoupení, tak vás začnou zvát i do mainstreamových médií?
2: A Přísaha a Svobodní jsou parlamentní stranou, dotaz?
1: Nejsou a přiznám se, že nevím, jaký oni mají vstup do médií.
2: Nejsou. A mají.
1: A vy máte pocit, že se vás bojí ta média, nebo?
2: No, já si myslím, že ona je totiž taková stopka. Vše, co zavání stranou pro, je stopka. A protože máme tu podporu od těch lidí a vehementní, a když se zase k tomu vrátím, tak teď opravdu na těch dvou setkáních, když jsem se zeptala lidí, jestli slyšeli můj projev, který se neuvěřitelným způsobem šířil po sítích, tak se přihlásili skoro všichni. Z těch třeba 100-150 lidí, jestli tam třeba 9 jich nezvedlo ruku, ale jinak úplně všichni, protože je to neskutečným způsobem oslovilo. Protože já jsem říkala těm lidem, já jsem neříkala nic mimořádného. Já jsem jenom nahlas pojmenovala to, co se tady děje. A to, čeho se lidé strašně bojí, a to je válka. Protože prostě opravdu útočí to na nás ze všech stran. Ze všech stran, ať už jsou to tady ty naši fanatické fialové panoptikum, ať už je to prostě Fiala, Řehka, Černochová, pořád slyšíme válka, válka, válka. A já jsem to opravdu řešila, nebo takhle ten můj projev nebyl žádná komedie, žádná šaráda. Já jsem to takhle cítila, protože to není jenom ze strany našich politiků. Vemte si, že německá ministryně školství řekne, že se musí připravovat děti na válku. Polský generál stejné. Podívejte se, co dělá Macron. Prostě, že tam klidně pošle vojáky a opravdu se tady burcuje koalice ochotných. Já tomu neříkám koalice ochotných, ale koalice idiotů. Protože oni si opravdu myslí,
1: názor hnutí, nebo pardon, strany pro na válku na Ukrajině je zřejmý, ten je známý. Vy nechcete vyzbrojovat Ukrajinu, chcete mír,
2: ano.
1: Ale neměli byste třeba tlačit na státy Evropské unie, aby se sjednotili a oni společně vyvíjeli nějaký tlak na Vladimíra Putina, nikoliv na Ukrajinu. Když Ukrajině nedáte přeci zbraně, tak řeknete vlastně Rusku, tady máte, naservírovanou. Není tomu tak?
2: Já si myslím, že i přesto, že je takhle roztříštěná ta naše rádoby vlastenecká scéna v tuzemsku, tak to, co se Jindřichovi Reichlovi velice daří, je naopak jednat na té mezinárodní úrovni. Protože už jednal s poslanci rakouské FPO, jednal v rámci vyšetření covidu i na Slovensku s panem Kotlárem, s ministryní kultury Šimkovičovou.
1: Ano, a jaké byly výsledky vlastně toho jednání?
2: A teď ještě, já konkrétní výsledky neznám, protože ono to bude pokračovat. Teď se vlastně poveze otevřený dopis premiérovi Ficovi. Dál Jindřich byl pozván do Budapešti, protože měl teď jednání s ministrem zahraničních věcí Sijartem z Maďarska. A dál bude pozván na konferenci vlastenců do Bukurešti. Takže nás opravdu na té mezinárodní úrovni berou jako partnera, protože my tím partnerem skutečně jsme. My nejsme opravdu žádný křiklouni nějakých zvučných hesel nebo obšlehnutých frází.
1: A to i přesto, že nejste parlamentní stranou a vlastně nemáte žádnou moc tady něco změnit?
2: No, já si myslím, že teď budou pro nás rozhodující evropské volby. A vzhledem k podpoře, kterou máme od občanů, tak věřím tomu, že budeme mít tu sílu něco měnit.
1: Bez ohledu na průzkumy, bez ohledu na to, kolik lidí bylo na demonstraci.
2: Já jsem Vy
1: jste jistí, že tu sílu mít budete.
2: Přeci není normální, aby vám Kantar dal 5,5% a ostatní se tvářili, že jsme neviditelní, že prostě neexistujeme, že jsme takovými jety. My máme opravdu vybudovanou strukturu krajských organizacích, okresních, teď dobudováváme strukturu ve městech těch místních organizací na 5000 osob, kde jsou prostě různé výsky a městečka. My máme kompletně dobudovanou strukturu.
1: Pojďme dál. Vy jste na kandidátce do Evropského parlamentu, jste dvojkou. S čím jdete do voleb?
2: Tak, těch bodů je tam spousta, kromě opravdu udržení si práva veta, to je prostě opravdu alfa omega všeho, protože potom už nemůžeme mluvit o žádné suverenitě. Kromě toho máme opravdu udržení české koruny, udržení hotovosti, žádná digitální měna, Green Deal, zrušení emisních povolenek, opravdu ta spravedlivá zemědělská politika, včetně dotací. Máme tam dál Green Deal už jsem říkala, ale i migrační politika, to je taky velký problém. No a já osobně, protože jsem ekonom, tak u mě priorita je opravdu, aby se vyřídila výjimka z toho povinného přijetí eura, tak jako ho mají Švédové, tak aby se zrušila, teda aby jsme si vyřídili výjimku z toho závazku přijmout euro. A druhá věc, protože se věnuji opravdu té sociální a daňové politice, tak pro mě priorita, aby prostě sociální věci zůstaly opravdu v kompetenci národních států a v rámci daňové politiky obdoba, protože tady jsou velké tlaky u daňové politiky, aby se ta jednomyslnost změnila na kvalifikovanou většinu. A to je prostě špatně. A v rámci té daňové politiky, tam místo, aby se Evropská unie, to, co by měla prioritně dělat společně, což jsou různé daňové úniky, tak přeci tam by měli zapůsobit, jak můžou být některé členské země zároveň daňovými ráji. To je přeci úplný nesmysl. A to jsou dvě věci. A taková třetí zásadní, která má také vliv na tu sociální politiku, opravdu zmenšit podíl ESF, to znamená toho sociálního fondu, ve prospěch investic do infrastruktury, do škol, do školek a tak dále. Aby se prostě dávalo víc peněz tam, kde jsou smysluplnější, než na různé podpory nějakých úchylných gender, queer politik a tak dále.
1: Ano, to jste mi tady ukazovala předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor. Trochu mě to vyděsilo, se přiznám. Neslyšela jsem Ukrajina. A postoj vůči Ukrajině.
2: Tak my máme ten postoj naprosto jasný.
1: Teď myslím v případě, že byste se stala europoslankyní.
2: My tam máme naprosto jasný postoj. Ani náboj na Ukrajinu. A dokud se tam opravdu bude adorovat a bude se vzývat Bandera a jemu podobní, tak ani korunu na Ukrajinu. Protože není přeci tajemstvím, že ještě předtím, než vznikl tento konflikt, tak byla Ukrajina posuzovaná jako nejskorumpovanější stát Evropy.
1: Dobře, ale
2: a my nejsme přesvědčeni, že se ty peníze dostávají tam, kam by měly.
1: Ale nechcete vzývat Vladimíra Putina?
2: Ne, to určitě ne. Víte co, já prostě jsem na tohleto úplně už alergická. Oni vás začnou nálepkovat okamžitě, jakmile máte jiný názor, že jste proruský. Co já mám společného s Ruskem? Já opravdu už jsem hodně stará. A já jsem v tom 89. roce byla těsně po maturitě. A my jsme měli toho Sovětského svazu na věčné časy a nikdy jinak plné zuby. My jsme šli cinkat těmi klíčemi. My jsme si ještě mysleli, že studenti něco zmůžou. A ona to byla předem naplánovaná věc. Ale já nechci, ale víte co, teď se to úplně obrátilo ad absurdum zase na druhou stranu. Takže nejdřív to bylo proruské, teď to je zase proamerické. A já už bych byla konečně šťastná a ráda, kdyby to bylo konečně pročeské, ne federální, evropsky federální, to znamená nijaké, ale pročeské. To je ta podstata.
1: Tak pojďme do Česka. Vy jste ekonomickou expertkou, máte na starosti mimo jiné také důchodovou reformu, kterou jste pro stranu PRO připravila. Přiklání se ta vaše reforma k návrhu vládnímu, tedy to, co připravil Marian Jurečka, nebo k tomu, co plánuje hnutí ANO?
2: Ani k jednomu, ani k druhému.
1: A má k něčemu blíže?
2: Nemá. Protože, já se musím trošku smát, víte, současná vláda, si myslím, a ono to podle toho i tak vypadá, oni na to převzetí té exekutivy nebyli absolutně připraveni. Oni jeli stabilně pouze program Antibabiš. Nic neměli připraveného. Žádné reformy a žádnou dlouhodobou strategii pro Českou republiku. My jsme si ve straně pro opravdu zodpovědně celý minulý rok pracovali na našem programu a já můžu naprosto suverénně říct, že máme tak propracovaný program, je tam 27 programových puclí, které do sebe zapadají, aby opravdu obsáhly veškeré aspekty našeho žití a aby opravdu pomohly obnovit Českou republiku. A to teď nemám na mysli jenom v té ekonomické oblasti. A jsem o tom přesvědčená, že takový program, včetně nejenom návrhů, ale i konkrétních reform, včetně fiskálních dopadů, nemá v tuhle tu chvíli žádná jiná strana.
1: Dobře, a nezvažovali jste, že byste se obrátili na Mariana Jurečku se svými doporučeními?
2: Ne, to opravdu ne.
1: Aby tady bylo něco trvalého, něco, co přežije další vlády? Aby to nebyl nějaký kočkopec? Abyste prospěli této zemi?
2: Až půjde Marian Jurečka do politického důchodu v dalších volbách, tak my rádi zodpovědně převezmeme veškerou odpovědnost za realizaci námi navrhovaných reform. Protože jsou vzhledem k udržitelnosti veřejných financí opravdu zásadní. Ptala jste se mě na to, jestli je tam něco podobného. Víte, ono nemůže být. Protože ten náš návrh je o tom, že vláda mluví, takhle já začnu od toho začátku, oni mluví pořád jenom o tom prodloužení věku odchodu do důchodu, případně upravení valorizací, zvýšení odvodů do toho sociálního systému, anebo snížení penzí.
1: Ano,
2: všechno
1: o tom,
2: je nepřijatelné.
1: O tom mluví vláda. Hnutí ANO nechce zvýšení ano, věku odchodu
2: ano,
1: do důchodu.
2: Ano, teď byl ten trošičku mumraj mezi tím, co řekl pan prezident. Vyložil si to trošku jinak, než to ve finále ANO myslelo. Ale nikdo z nich nemá ty politické koule do toho říznout zcela zásadně. Tady se 30 let neuskutečnila žádná daňová reforma.
1: A co je ta vaše, to říznutí, pořádné říznutí? Co
2: to
1: je to
2: říznutí
1: opatření?
2: Je v tom, že vy musíte ten důchodový systém dofinancovat. Dofinancovat ze státního rozpočtu. To znamená, v současné době je velký problém v tom, že v po roce 2030 půjde takzvaná generace Husákových dětí do penze. To znamená, on se nám změní poměr těch přispěvatelů a příjemců důchodu. A i kdybyste zvýšila věk odchodu do důchodu na 80 let, nic to nemění na věci. Ty veřejné finance budou neufinancovatelné a nebudou stabilní. A to, co teď navrhují zvýšení věku odchodu do důchodu, ví to ANO, ví to vláda. Je to nemyslitelné, protože vy nemůžete posuzovat pouze věk odchodu do důchodu, ale věk dožití ve zdraví. Nejenom věk dožití. A ten věk dožití ve zdraví, víte, kolik je to v České republice? My jsme průmyslová země. Věk dožití ve zdraví je u žen 63 let a u mužů pouze 60 let. Oni všichni ví, že i když budou prodlužovat věk odchodu do důchodu nad 65 let, tak to nepřežije zase zdravotní systém. Vždyť se to jenom přelije z jedné kapsy do druhé.
1: Dobře, a vy říkáte dofinancovávat peníze vzít ze státního rozpočtu a kde je vzít v tom státním rozpočtu? To je ta otázka asi.
2: Já jsem prošla zodpovědně všechny komise, které tady kdy byly. Žádná vláda, žádný politik nebyl ochoten vůbec cokoliv realizovat. Byť z těch výsledků něco bylo použitelné z těch jednotlivých komisí. A my říkáme, náš systém je čtyřpilířový, naprosto stabilní, dlouhodobě udržitelný, produkující přebytek. Já vím, že to zní divně, ale je to tak. A Je to tak prostě. Takže první pilíř je zcela zásadní a to je to novum. To je solidární pilíř a prosím zase, neberte mě za slovo, ono opravdu mezi odborníky, ten solidární pilíř je naprosto něco běžného, co by se mělo dofinancovat ze státního rozpočtu. To není úplně převratný, ale on nikdo opravdu nemá ty politické koule na to udělat. Takže solidární pilíř, který bude financován z nově vzniklých daní. To znamená, my nebudeme, protože jsem dělala i zároveň daňovou reformu, my nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Ani podnikatelům, ani zaměstnancům, ani firmám zůstane stabilní na stejné úrovni, 15%. Ale dofinancujeme, nebo respektive dodaníme všechno to, co neodvádí ty daně tak, jak by měly. To znamená, prioritní, co tam je, je sektorová bankovní daň, ale nikoliv ze zisku, který je manipulovatelný, ale z objemu aktiv. To je první věc. Dorovnávací a digitální daň, to znamená všechny Googly, Facebooky, Amazony a tak dále. Všichni, kdo tady podnikají a mají nějaký zisk, by měli spravedlivě platit daně v této republice. To znamená, v tomto případě se nám 72 miliard sune do prvního pilíře a máme trošku vystaráno. Ono totiž, ten solidární pilíř, tahle vláda se hrdopichuje tím, kolik lidí přivedla k tomu, že si můžou čerpat dávky. Ale teď je to totální nesmysl. Přeci pořád, ať už čerpají sociální dávky, anebo důchody, to jde pořád přeci z jedné kapsy. A je to jenom opravdu taková hra kočka s myší.
1: Takže Marianne Jurečka plánuje nějakou revizi dávek a sjednocení dávek a podobně. Každopádně to je na další debatu a diskuzi určitě s vámi. Někdy v budoucnu se budu zase těšit. Děkuji, že jste přišla.
2: Děkuji taky za pozvání. Moc krát děkuji a budu se těšit.
1: Ivana Turková byla naším hostem.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, která měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
0: To se divím.
1: To je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a...
1: Oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěru. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá. Tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali, a zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka.

A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné.

0: Pocházím z Tišnova, což je město v okrese Brno-Venkov, asi 20 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Ovšem na svět jsem přišel v Brně, a to 25. prosince, v den narození Páně, který býval v historii v některých zemích považován za počátek kalendářního roku, do začátku 15. století i v Čechách. Když jsem se narodil, už tady 4 měsíce byla takzvaná spřátelená vojska Varšavské smlouvy, která k nám přijela zachránit socialismus. Ale o těchto dějinných souvislostech jsem se pochopitelně dozvěděl až mnohem později, když jsem trochu rozumu pobral. Narodil jsem se do poctivé dělnické rodiny, jak se kdysi říkávalo, ale pravda by to byla jenom částečně. Tatínek byl šéfem hotelu v Tišnově, maminka pracovala ve školní kuchyni jako kuchařka, později vedla rodinnou restauraci, která se jmenuje V Chaloupkách a dodnes se nachází v Předklášteří, což je obec vzdálená asi 1 km od Tišnova. Dětství jsem měl hezké. Mám starší sestru Radmilu a naštěstí stále ještě oba rodiče. Jsou už sice oba v důchodovém věku, nicméně jsou nesmírně aktivní a život je pořád baví. Tatínek vystudoval hotelovou školu a díky své profesi se podíval i do světa. Jeden čas pracoval v Rusku, poté v Německu, několik let působil v Rakousku. To už si dobře pamatuju, protože to bylo v době, kdy jsem chodil na základku. Byl tam vrchním číšníkem v jedné restauraci a dostat se na západ se tehdy povedlo málo komu. Z toho usuzuji, že musel být velmi úspěšný a šikovný. A myslím si, že restauračnímu biznisu rozumí jen o trošku méně než Zdeněk Polreich. Jezdíval domů jednou za 14 dnů, takže o mne a o sestru se starala maminka s babičkou. Díky mámě, která všechno zvládala, a to také byla celá léta zaměstnaná, se táta nemusel příliš omezovat. Ale to mi došlo až mnohem později. Jako dítě jsem o něčem takovém, jako jsou povinnosti a omezení kvůli rodině, vůbec nepřemýšlel. V Tišnově jsem chodil do školky i do školy a užíval si příjemné, pravé socialistické dětství. A to doslova. Dům mých rodičů stojí na překrásném místě pod kopcem Klucanina, na němž stojí rozhledna. Ale ta je nová, já ze svého dětství pamatuji jen torzo té původní, kterou postavil v 30. letech Klub českých turistů a jejího slavnostního otevření se zúčastnili podle pamětníků také král komiků Vlasta Burian a přeborník v řecko-římském zápase Gustav Frištenský. Měl jsem to z rodičovského domu 100 metrů do lesa. Na ulici jsme s kluky hráli fotbal a hokej. Když náhodou jelo auto, jen jsme kousek poodešli a poté pokračovali ve hře. Něco takového si dnešní děti ani jejich rodiče nedovedou vůbec představit. Kdo dnes vypustí dítě s klíčem od domu na krku na ulici a nevšímá si ho, tak si koleduje o sociálku. Dnešní rodiče platí dětem různé kroužky a sportovní tréninky, při nichž jsou pod dohledem nejen vedoucích nebo trenérů, ale také poradců či psychologů. Nebyl jsem to, čemu se říká hodné dítě, ale ani jsem nebyl typický lotr. S kamarády jsme tajně kouřili cigarety značky Klea, známky jsem měl průměrné, s čímž se rodiče museli prostě smířit, protože jsem byl výchovně prostě tvrdý oříšek. Studijní typ byla sestra. Ta jim už radost udělala přede mnou, takže já měl svobodu. Hrál jsem házenou, ping-pong, asi i to mi pomohlo, protože na kvalitního lotra jsem měl našlápnuto. Dvojku schování jsem měl jenom jednou, nikdy jsem nezapálil stoh ani školu, nikdy jsem nic neukradl a na rozdíl od jiných jsem ani neutíkal za hranice. Ani policajti mě nikdy domů nepřivedli. Přišel jsem domů, vzal kolo a někam s klukama vyrazil. Nejčastěji s Petrem Fleischingrem, s nímž jsme třeba hledali miny z druhé světové války a to kolem čehosi, co jsme považovali za bunkr. Ale jak se později ukázalo, šlo o pozůstatek bývalé vodárny. Minu jsme samozřejmě nikdy žádnou nenašli. Petr byl můj blízký kamarád, i naše maminky se přátelili, ty spolu zase pracovali ve školce. Bohužel, Petr už nežije, zemřel krátce po 30. Často si na něho vzpomenu, miloval Beatles v době, kdy my ostatní jejich písničky ještě neznali. Byl v tom napřed a Help nebo Hey Jude jsme slyšeli poprvé právě od něho z kazeťáku. Stejně jako povídky Šimka a Grossmana. Později se ukázalo, že byl i výborný muzikant. Když jsem se pak živil muzikou, potkávali jsme se na festivalech, kde se svou kapelou hrával právě písničky Beatles. Ostatně, na moje dětství se mě výrazně vyptávali i při natáčení 13. komnaty a tak jsem se donutil vzpomínat a udělal jsem to velmi rád. Bylo parádní. Na kole jsme jezdili k řece Svratce, hlavně ke splavu na Březinu, kde se dalo koupat a také nás tam spolužák Pavel Drdlík učil chytat pstruhy rukama. Bylo to jak z příběhů o ty Pavla. Pavel to ovládal a naučil to nejen mě, ale i řadu dalších kamarádů. Často si vzpomenu, co jsme zažívali a také myslím na to, že oba tito spolužáci už jsou v jiné dimenzi. A to jsou ty okamžiky, kdy přemýšlím o kácení v našem lese. A to už je moje padesátka, po čertech blízko. Michal Kocáb mi kdysi v jednom rozhovoru řekl, že od padesátky začínáme vidět na konec. Ale zpět do času bez starostnosti. Chytit pstruha do rukou bych dokázal i dnes. Ale je to zakázáno, tak to nedělám. Přitom je to krásný a šetrný způsob rybolovu. Musí se šikovně dát ruce pod kámen a pak chytit pstruha za žábry. Ovšem nechytali jsme jenom pstruhy, ale i další ryby, třeba lipany na žížaly nebo kapry na těsto. Když bylo teplo, chodili jsme se koupat někdy do Svratky, někdy na splav na Březinu, někdy do rybníku v Předklášteří, někdy do Tišnova na koupaliště, někdy do Dolních Louček nebo na Kaolínku. Kdykoliv těmito místy projíždím autem, naskakují mi historky, zážitky, v mé paměti defilují kamarádi z mého dětství a ten, kdo se mnou jede autem, prostě musí moje nostalgické vzpomínání vydržet. Jsem v těchto situacích k nezastavení. Můj pan řidič často s nadhledem říká, toto jsem už od tebe slyšel třikrát a je to tak hezké, že si to klidně vyslechnu po čtvrté. Pokud jde o školu, nemám se čím chlubit. Byl jsem flink. A tak pro jistotu předešlu, že jsem nakonec absolvoval i vysokou školu, byť už mi bylo přes 40. Mě ale škola spíš nebavila. Měl jsem ale rád češtinu. Měli jsme výbornou paní učitelku Juříčkovou. Tehdy byla velmi mladá. Líbila se mi. S chutí jsem psal slohové práce, pravopis mi nedělal problémy, možná i díky této paní, tehdy vlastně soudružce učitelce. Dnes píšu knížky. V kabinetu kouřila a já jí za to obdivoval. Měla ve stole zásuvku, z níž stoupal dým. Vždycky tam totiž schovala hořící cigaretu, když někdo vešel. Krásně voněla, což se mi líbilo a byl jsem šťastný, když se ke mně přiblížila. I když byla velmi přísná, z češtiny jsem vždycky měl relativně dobrou známku. Vzpomínám, jak mi jednou řekla, pamatuj si, veselý, že to žvanění tě neuživí. Ale to bylo to jediné, v čem se spletla. Za to z matematiky jsem dostával 4. Hned z počátku jsem si neporozuměl s panem učitelem a vinou toho jsem už nikdy s tímto exaktním předmětem nesladil svůj krok. Tehdy se řeklo, že jsem blb, protože mám 4. Dnes si ovšem nikdo nic takového říct netroufne. Žák, jemuž nejde matematika, je dyskalkulik. Tato specifická porucha nesouvisí ani s mentální retardací, ani s nevhodným způsobem vyučování, takže jsou všichni z obliga a je klid. Já tyto vznešené diagnózy nemám rád. Zkrátka jsem byl flink, nicméně jsem přesvědčený, že kdyby mě matematiku učil někdo takový, jako byla paní učitelka Juříčková, pak bych dnes možná byl absolventem matematicko-fyzikální fakulty. Měl jsem také moc rád paní učitelku Nováčkovou, která mě učila v první třídě. Nezapomenu ani na pana učitele Cvrkala, ovšem z jiného důvodu. Byl to vlastně chudák chlap. Měl pocuchané nervy, házel po nás klíče a mému sousedovi v lavici jim rozbil hlavu. Od té doby tvrdím, že všude je šance narazit na vola. Pan učitel Cvrkal neměl za katedrou co dělat. Hrál brutálně falešně na housle a když ho někdo nebyl ochotný poslouchat a vyrušoval, tak ho zmlátil smyčcem. Za to pan učitel Gracias, to bylo jiné kafe. učitel, jak má být. Včetně takového chlapského kamarádství směrem k výrostkovi na jedné straně a na druhé straně přísný a akurátní. Jeden z nejspravedlivějších lidí, jaké jsem za život potkal. A už tehdy mi bylo jasné, a to bylo někdy ve čtvrté třídě, že tenhle chlapík je dobrý. Dnešní žáci by určitě říkali, že je to cool týpek. Jeho jsme, na rozdíl od poloblázna Cvrkala, měli rádi všichni, ale vzhledem ke mně jsem s ním měl jeden problém. Pocházel totiž z vesnice Borač, odkud byla i moje maminka a žili tam dědeček s babičkou. Pan učitel o každém mém prohřešku informoval dědu v hospodě. Když mu řekl, Pepo, ten váš kluk nebyl dnes ve škole. Poctivý a hodný děda sedl na vlak a jel do Tišnova zjistit situaci. Ještě na jednu paní učitelku ze základní školy si vzpomínám. Přesvědčenou komunistku, kterou jsem měl na občanskou nauku. Já byl ale na druhé straně barikády, synek s neuchopitelným původem, táta šéfem největšího hotelu ve městě, babička Vojtěška zase vedoucí cukrárny. Této paní učitelce, která bydlela blízko nás, se lidé klanili až k zemi. Nicméně ona svého společenského postavení nezneužívala a byla vlídná. Nikdy nezapomenu na den, kdy vešla do třídy v slzách a lámajícím se hlasem ze sebe vypravila. Děti, dnes zemřel soudruh Brežněv. Museli jsme vstát a držet minutu ticha, byť nás soudruh Brežněv vůbec nezajímal. Ale ty její řinoucí se potoky slz nám nedovolili ani hlesnout. Nicméně podobnou situaci jsme už ve škole zažili o dva roky dříve, v roce 1980. Na začátku prosince vešla do stejné třídy základní školy ve Smíškově ulici v Tišnově naše oblíbená paní učitelka Juříčková a byla také uplakaná. Postavila se před lavice a stichlé třídě oznámila. Včera večer v Americe někdo zastřelil Johna Lennona. Tuto epizodu jsem docenil až za hodně dlouho. Když jsem po letech v Las Vegas byl na koncertu na počest Beatles, na jeviště přišel asi 20letý mladík, posadil se k bílému klavíru, hrál Lennonovu slavnou skladbu Imagine a všichni byli dojatí. Já také. A celou dobu jsem myslel na soudružku učitelku a na to všechno okolo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, about us only sky. Imagine all.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Jsi bez podpisu, změněným rukopisem, slovíčka plná hnisu, vykřičník za dopisem, výstřely těžkou zbraní.

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem se vás viděl někde na demonstraci.
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní výbory se sem ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne, za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře. To
1: co
2: je,
1: jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: To bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást reprák. A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak paní, ta? Jak sestra?
1: Jak sestra z lidovkyně? Mm-hmm.
2: Myslíte, že to se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čele té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane víc hlasů, nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici, jo. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo, jo, jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte.
1: Já
2: no tak kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím,
1: ne? Jako demonstranta. No, no tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku. Trošku sádrá. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten ho nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krunýř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt. On měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo, mm-hmm. Tak já jsem se díval na Nově na zprávy a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No, který? Kolik máme Fialu?
2: No, tak spoustu.
1: Červená, modrá, Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho ukrajinského premiéra.
2: Jo, ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten skapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, první ho to oznámí těm zaměstnancům. No. A oni to nevědějí.
2: Oni to vědějí a jsou rádi. Když těch ekonomických poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama, a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: To se jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivovaný. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal byl lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Stratég aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň než lže Fiala a jeho suita.
2: Tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný, jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk, já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No, tak kontexty, který čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete kontexty?
1: Ne.
2: No tak.
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme. No,
2: počkejte.
1: Platíme.
2: Vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To jako ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk, nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější. Přinejmenším organizačně.
1: Jo, jo, jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: To je jako zaprvé o půl roku později.
2: No, než... A to už je pro tu vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: zbavit cesta. Se vlády, premiéra a už pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, no, ne, naznačte.
1: Tak já, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to...
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: To jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. No. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti-puti. A já jsem říkal, tyjo, ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: Tak se s Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně, se jmenuje Putin.
2: Já, víte, jak jsem to odhadl?
1: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, no, tohleto.
2: To je na pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrovnělinou.
2: Víte to, tohleto hned po...
1: Putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To je nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, je taky roztomilý, prostě roztomilej pes.
2: Na to se musíte povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj... Mám strach, aby z něj nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblíct situaci a...
1: No...
2: Jo?

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec tím zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty, nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtělo by to postupovat rychlejc?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
1: co,
2: pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým, proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl.